Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
0: Praha žije.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
1: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.
2: Jak ďábel a Prada.
0: Na 5. místě novinka Eli a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na 3. místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian, 2005. Z jedničky na 2. příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied.
1: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat. A ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková. Protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou, a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svou životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci. Takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. První téma je mysl a oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
2: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
1: Nicméně ta samota. Vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
2: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
2: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si u stolu poste,

určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, aby jsme vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme. Protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebe poznal?

0: Nával. Proč je to důležité?
1: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné, nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou, hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní obětě a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo? Takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že by jsme byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
0: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
1: To je nepříjemné,
0: protože
1: přesně.
0: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit? Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
1: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlem nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na ní takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života a říká prostě tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo, to nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa, k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný, prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
0: Říká Pavel Špatenka.
2: Vinyl. každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: až na dřeň.
1: A když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba v nějakou chvíli dokážu zastavit a říci, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo? Že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekli jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
2: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známa, je to vlastně Siddharthův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat, tak aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se takhle zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá a že se mu děje to, co se mu děje.
1: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
2: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhý, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna, já jsem se ocitl v podstatě takový kluk, raubíř, takový kápo, ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně se mi do toho vědomí vlastně provalili procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totál, že jo, to jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co s ní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že jo, s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako ve obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní. obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty. No a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky, nefungovalo nic, nezabíralo. Až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala. Jo, a trvá do dneška v podstatě. Jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem, ale co s tím? A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a říkala byste, hele, já jsem si koupila nový kabát a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl, jako hele, Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak já bych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo. To znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
1: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život, a šel jste úplně jinou cestou?
2: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, buch, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne, jo, bojoval jsem sám se sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se ta moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Jo. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuji s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. Mm-hmm. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu, a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne? Jo? Často pravá chce něco a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze, stability a bezpečí. Mm-hmm. Ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme jí mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Mm-hmm. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty jejich vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhý a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sahat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě hele, jako víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřuj se tady a srazej vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy. A s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené.
0: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Až na dřeň.
2: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
3: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď je ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
2: To je to přizpůsobování, o které jsme
3: přesně. Hele, máš strach? Neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty maladaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete si mu ukázat, že to víte a že to znáte, jo, a každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále, tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
2: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
3: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty její procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady, a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
2: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
3: Díky. Hodně štěstí. Naschle.
2: A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: To byla Rihanna, Unfaithful, je 6 hodin, ve studiu se mnou už je Štěpánka Martanová, máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme krásné ráno.
1: Krásné dobré ráno. Praha 12 rozšíří základní školu v Modřanech, získala stavební povolení. Německé ekonomické instituty představí prognózu hospodářského vývoje. Zraněného fotbalistu Rineše nahradil v nominaci národního týmu Ondřej Zmrzlý. Je to už 7. změna. A v Praze bude zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stavební povolení na nový pavilon základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Modřanech získala Praha 12. Přístavba bude mít 4 nadzemí a 1 podzemní podlaží pro celkem 9 nových tříd a 3 odborné učebny. Radnice teď plánuje vybrat stavební firmu. Práce mají začít na začátku příštího roku, vysvětluje mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
3: Rozšíření základní školy TGM je důležitým krokem k zajištění dostatečného počtu míst pro děti v této části Prahy 12. Cílem je, aby nové prostory začaly sloužit žákům i učitelům na začátku školního roku 2028-2029.
1: V Masarykově základní škole v Ujezdu nad Lesy na východě Prahy hygienici potvrdili nákazu salmonelou. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Podle mluvčí pražských hygieniků Petry Bátok nákazu bakterií potvrdili testy hned u několika žáků. Vedení budovy školy nechalo kompletně vydezinfikovat. V pražské Holešovické tržnici dnes začíná 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Vedle více než stovky vystavujících nabízí taky setkání s autory. Na programu jsou třeba Luster Talks, živé natáčení podcastu Rádia Wave, anebo workshopy se zahraničními hosty. Festival trvá do 30. září. Pětice ekonomických institutů dnes zveřejní prognózu hospodářského vývoje Německa. Podle předběžných zpráv bude optimistická a Německu přisoudí mírný růst. Jeho zdrojem je hlavně vývoz v rámci Evropské unie.
4: 1,3 desetiny na místo pouhých 0,6%, tak teď podle deníku Handelsblatt oceňují letošní růst HDP v Německu přední ekonomické instituty. Stojí zatím státní výdaje a vývoz chemického, ale taky elektrotechnického a digitálního průmyslu. Německý kancléř Friedrich Merz už o víkendu po prohraných volbách hodnotil právě hospodářský vývoj jako dobré znamení. Podle deníku Handelsblatt by ale růst musel trvat déle, aby dorovnal slabou etapu, a to zas není dlouhodobě pravděpodobné kvůli strukturálním problémům německé ekonomiky, jako je třeba stárnutí populace. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabře. Češi do turnaje vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem, čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
5: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
1: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť nebo přehánky, které budou večer ustávat. A nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se taky na silnice. Situaci na nich bude dnes ráno a dopoledne sledovat Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra. Zdravím tě.
6: Hezké ráno. Vekbelské směrem do Hloubětína krátce postojíte před křižovatkou s Poděbradskou. Na příjezdu do Běchovic od Úval se plní Českobrodská a na konci Nusalského mostu směrem do centra opatrně. V pravém pruhu tam frezují vozovku, zatím je to bez kolony a projíždí se plynule.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Čtyři a tři čtvrtě minuty po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 24. září. Jaromír a Jaromíra mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Robin Schulz a Barb's Better Times. budou taky 21 Pilots a Stressed Out.
2: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Tak to byla Taylor Swift a Opalite. Koukám na náš Facebook, kde vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Tentokrát proti sobě stojí Nick Cave and the Bad Seeds a deska Murder Ballads a na druhé straně Leonard Cohen a deska The Future. Je to na vás? Rozhodněte, koho si zahrajeme v pondělí 28. září v 9 večer ve Vinilu. Je čtvrtek 24. září a v Praze bude zataženo až oblačno, během dne proměnlivá oblačnost, déšť nebo přeháňky, které budou večer od severozápadu ustávat. Maxima jen 14 až 16 stupňů, teď jsme na 10. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru.
1: Krásné ráno. V Liberecké počítejte se silnějším provozem směrem do centra od sjezdu na Prosek k Bulovce. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se zdržíte mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením, a to v Českobrodské, tam je to na zhruba 10 minut. A na příjezdu do Metropole po D8 s Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník. Na 12. kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolona se táhne už od 16. kilometru, zdržení je do 20 minut.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
2: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Je půl sedmé, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Obyvatelé Prahy 9 budou moci od začátku října využívat online lékařskou pomoc zdarma. Díky aplikaci se mohou nepřetržitě poradit s lékařem o svých problémech, a to přes telefon, videohovor i textový chat. Službu lidé otestují ve středu 30. září na dní prevence v poliklinice Prosek. Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítali ho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou taky přiletěly dva bombardéry B-1. Podle agentury Nová Čína po příjezdu si vzkázal, že doufá, že obě země budou partnery a ne rivaly. A kvalifikacemi kajakářů a kanoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. A v Praze bude dnes zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností a na celém území se vyskytne déšť nebo přehánky, které budou večer ustávat. A nejvyšší teploty dnes 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice s Tomášem Kolmistrem.
3: Krásné ráno. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice se jede pomaly, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. V Liberecké směrem do centra počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské před Blanku. V Ekbelské směrem do Hloubětina se sune fronta od sjezdu do Novopatské, a to až ke křižovatce s Poděbradskou, tam je to na zhruba 10 minut. Desetiminutové zdržení čekejte na příjezdu do Běchovic od Úval, a to v Českobrodské. A ještě příjezd po D8 do Prahy z Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník. Na 12. kilometru zasahují u nehody dvou osobních vozidel, jsou v levém pruhu. Kolona už se táhne od 18. kilometru, zdržení je tam více než půl hodiny.
0: Díky tomu, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V ranní Praze po půl sedmé třeba Olivia Dean, Baby Step. A bude Ray Dalton na jeho Blood Running.

0: Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí na Rádiu Praha ve 7:15. V řidičském seriálu si dnes povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní, platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
2: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
1: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
2: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
1: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
2: Tak když si vezmeme to veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
1: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
2: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
0: Je čtvrtek 24. září. V Praze budeme mít zataženo až oblačno během dne s proměnlivou oblačností, deštěm nebo přeháňkami. Ty srážky budou večer od severozápadu ustávat. Maxima 14 až 16 stupňů Celsia, stále jsme na 10 stupních a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se jede pomaly, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je tam asi 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětína se sune fronta od sjezdu do Novopatské až ke křižovatce s Poděbradskou. Na Noselském mostě směrem do centra se táhne kolona od Vyšehradu do Legerovy. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem počítejte stále s komplikacemi. Na 18. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu, zdržení je tam asi půl hodiny. A ještě příjezd po D5 z Plzně, tam se zastavíte na 5. kilometru, pomalej se pak jede až na konec dálnice na 0. kilometr, tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků. Škola v pražských Radlicích vysází na zahradě nové stromy a keře, zapojí se taky žáci a rodiče. Český prezident ukončil svůj pobyt v New Yorku a odletěl do Nebrasky, setká se s českými krajany. A v Praze bude zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky a denní maxima 14 až 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
2: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
0: Opozice chce vetovat možnost zrychleného projednávání, plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebilové koaliční návrh neřeší. Nové stromy a keře na svých pozemcích vysází základní a mateřská škola v pražských Radlicích. Pátá městská část na to získala více než 20 000 korun z programu nadace ČES. Škola chce do sázení zapojit žáky i rodiče. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové mají být práce hotové do konce letošního roku.
3: S výsadbou se počítá v ulicích Nad Laurovou a Radlická. Přibude 7 stromů, například smrk, hloh, hrušeň a 17 keřů, mimo jiné meruzalka alpská nebo čilibník.
0: V Buštěhradu na Kadensku pokračují opravy hlavní silnice přes centrum města. V Kadenské ulici jsou nové retenční nádrže. Do konce roku by tam měl vzniknout i provizorní štěrkový povrch. V Palackého ulici jsou zase hotové vodovodní řady. Dělníci teď budují třeba dešťovou kanalizaci v dolní části Revoluční ulice. Práce budou stát stovky milionů a trvat mají 2 roky. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér. Vystoupí na místní univerzitě a setká se s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska, co by stát mezi všemi ostatními, výjimečná.
4: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
5: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: České házenkářky na úvod přípravného turné 4 zemí oštít města Chybu dohráli s B týmem Norska 30-38 a v pátek nastoupí proti Polsku. Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť nebo přehánky, které budou večer ustávat a denní maxima 14 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Tomáši, hezké ráno do dopravního infocentra, jak jsme na tom v 7 hodin.
7: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. Zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce už od Spořilova. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově tak postojíte také před nimi. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské předblanku. Zdržení asi 20 minut. V Brněnské směrem do centra dejte pozor za sjezdem na Opatov. Na 0,5 kilometru se srazila 3 osobní auta a blokují levý pruh. Ucpaná je Povltavská a to od Čuprovy k Bulovce. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi. Na 20. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 15. kilometr. Tam řeší nehodu 2 motorek a osobního auta, je blokovaný pravý pruh, zdržení je tam asi 30 minut. A ještě příjezd po D5 z Plzně, tam se zastavíte na 5. kilometru, pomalej se pak jede až na konec dálnice na 0. kilometr.
6: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 24. září. Máme 7 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Ray a Where's My Husband? A taky Milky, Just the Way You Are.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107.

0: Tak to byly Milky a Just the Way You Are ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
5: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
4: To je staré slovanské jméno, znamená slavný silou či slavný bujností. Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
6: Gaiole, Castellina e Radda.
4: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
6: Tutti bene.
7: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
8: Ne, tak si ji poslechněte.
4: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
9: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
4: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Provoz trolejbusu byl v Českých Budějovicích podruhé ukončen před 55 lety, v roce 1971. Za 20 let byly trolejbusy zpátky a jezdí v Budějovicích dodnes. Před 35 lety ve stejný den v roce 1991 vyšla dvě zásadní alba rockové historie. Skupina Nirvana přišla s deskou Nevermind. Té se prodalo přes 30 milionů kusů. A Red Hot Chili Peppers vydali své Blood Sugar Sex Magic s jednou z nejlepších balad 90. let Under the Bridge. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej Bill Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude zatažený až oblačný, během dne proměnlivá oblačnost, déšť nebo přehánky, které budou večer od severozápadu stávat. Maxima 14 až 16 stupňů, stále jsme na 10 stupních a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
10: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se tahne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. Zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce už od Spořilova. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově tak postojíte před nimi. V opačném směru tedy na D1 čekejte také silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu. V Liberecké směrem do centra se popojí od sjezdu na Letňany až před Blanku, zdržení je tam asi 20 minut. Ucpané Povltavská od Čuprovy k Bulovce. V Brněnské směrem do centra dejte pozor za sjezdem na Opatov. Na půltém kilometru se srazila 3 osobní auta a blokují levý pruh. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na pátém kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 0. kilometr, zdržení je asi 20 minut. A ještě D8 z Ústí nad Labem směr do Prahy, opatrně za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 20. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 15. kilometr. Tam zasahují u nehody dvou motorek a osobního auta.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
10: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
11: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
12: Rok je náš.
13: Rok je náš.
11: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
12: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Ray, where's my husband na rádiu Praha v 7:30 před zprávami se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Praha prodlužuje program Korenci až do konce letošního listopadu. Původně měl skončit v říjnu. Korenci je digitální systém na podporu lokální ekonomiky. Lidé v Praze 1 mohli získat příspěvek 3000 korun, které mohou použít při nákupu a využít na úhradu poloviny ceny. Radnice rozdělila 3 miliony korun. Obce už měly zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení bude vyvěšené na úředních deskách. Adresu místnosti najdete také na obálce s hlasovacími lístky. Ta by měla do poštovních schránek dorazit nejpozději 3 dny před začátkem voleb a ty se budou konat 9. a 10. října. Venezuela podle své prezidentky Delcy Rodriguezové uspořádá volby, které by měly zemi přivést k plné demokracii. Řekla to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Neupřesnila ale, kdyby se hlasování mohlo uskutečnit. Rodriguezová také uvedla, že vláda umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. Prozatímní hlava státu je ve Venezuele u moci od letošního ledna, kdy Spojené státy na jihoamerickou zemi zaútočily a unesly tehdejšího prezidenta Nicolase Madura. A hokejista Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin při dehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu a je to zatím jejich jediná výhra soutěži. A v Praze bude dnes zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť anebo přehánky, které budou večer ustávat a nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace připravil je Tomáš Kolmistr.
3: Tomáš. Hezké ráno. Na D5 je z Plzně směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 0. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, navíc mezi tunely řeší nehodu na 0. na 10. kilometru. Kamion se tam střetl s osobním autem a blokuje pravý pruh. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, zdržení je tam asi půl hodiny. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany až před Blanku, zdržení asi 20 minut. Úspaná je Povltavská od Čuprovy k Bulovce a plný zůstává Nuselský most směrem do centra od Kongresového centra do Legerovy.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Vegeta, Sam Martin a Dangerous. A teď jedna důležitá informace pro příznivce Marvel Universe. Avengers v původní sestavě se po 7 letech vracejí do kin a znovu budou mít co dělat s Thanosem, i když tentokrát už diváci vědí, jak jejich souboj dopadne. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů, Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří do ode dneška také do českých kin.
1: Když Avengers Endgame vstoupili v roce 2019 do kin, završili příběh, který Marvel budoval 11 let napříč 22 filmy. Navazovali přitom na Infinity War a na malé kolektivní trauma marvelovských fanoušků, kteří v kinech napříč světem propadali v pláč. Fialový záporák Thanos v něm získal všech 6 kamenů nekonečna a jediným lusknutím vymazal polovinu všeho živého ve vesmíru. V prach se před očima diváků rozpadl padli i někteří z nejoblíbenějších superhrdinů. Iron Man, Captain America, Thor a další, kteří přežili, tak v Endgame dostali jediný úkol. Thanosovo dílo zvrátit.
2: Měl si vést úder na hlavu. Ne!
1: Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno. A načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Encore je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch Dr. Doom. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Ve čtvrtek 24. září, tedy dneska, bude v Praze zataženo až oblačno, během dne proměnlivá oblačnost, déšť nebo přehánky, které budou večer od severozápadu ustávat. Maxima 14 až 16 stupňů, furt jsme ale na 10 stupních. A foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. No a jak to vypadá na silnicích, teď doplní Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na D5 se z Plzně směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 0. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Vestec. Navíc mezi tunely řeší nehodu na 10. a 5. kilometru. Kamion se tam střetl s osobním autem a blokují pravý pruh. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, zdržení asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most opatrně u nájezdu ze Švehlovy, po nehodě je tam blokovaný pravý pruh a tvoří se kratší kolona. V Liberecké se popojíždí směrem do centra od sjezdu na Prosek kolem Bulovky až před Blanku, celé je to na zhruba 20 minut. V Povltavské se táhne fronta od Čuprovy k Bulovce a ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona z Českobrodské je na zhruba čtvrt hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Kamrát Allright na Rádiu Praha v 8 hodin, ve studiu se mnou už je Štěpánka Martanová, zase z toho důvodu, že má připravené další zprávy. Vítám tě, hezké ráno.
1: A zase přeje krásné ráno.

0: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. V Národném domě Jaroslava Ježka na Žižkově dnes odhalí pamětní desku, připomene 120 let od jeho narození. Federální soud nařídil prezidentu Trumpovi obnovit novinářům CNN, MS Now a Politico přístup do Bílého domu. A v Praze bude zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky a denní maxima 14 až 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obecní úřady v Česku už vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od prezidentských anebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
0: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí, vydá jim ho zastupitelský úřad. Volit ale musí přijet do Česka. Praha 3 si dnes připomene 120 let od narození Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku z betonu. Ježek byl hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve 30. letech minulého století tvořil uměleckou trojici s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem v Osvobozeneckém divadle. Pokračuje mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
3: Nová pamětní deska pochází z dílny Pavla Provazníka a nabídne netradiční pohled na osobnost autora hudby Osvobozeného divadla. Jejím hlavním motivem jsou Ježkovy charakteristické kulaté brýle.
0: Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencovaném online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
4: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráci obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
0: Americký prezident Donald Trump musí obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Nařídil mu to federální soud. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce protiústavní. Agentura Reuters označila rozhodnutí soudu za Trumpův velký neúspěch v jeho boji proti důležitým americkým i světovým médiím. Golfistka Clara Davison-Spilková se rozhodla předčasně ukončit sezónu a na turnaje se plánuje vrátit až v příštím roce. Vítězka dvou turnajů Ladies European Tour se chce ve zbytku letošního roku věnovat především fyzické a mentální přípravě. Dnes to uvedla v tiskové zprávě s tím, že své rozhodnutí konzultovala s lékaři i trenéry. A dnes bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť anebo přehánky, které budou večer ustávat. A nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže koukneme taky na silnice s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezké ráno. Na D5 z Plzně směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení ke sjezdu na okruh. Zdržení je tam asi 30 minut, navíc na 3. kilometru stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici. Navíc mezi tunely řeší nehodu na 10. kilometru. Kamion se tam střetl s osobním autem, blokují pravý a prostřední pruh. Na východní části okruhu a následně Štěrbalské spojice se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark, zdržení tam okolo půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta, blokují pravý pruh a kolona se táhne už z jízdní spojky od čerpací stanice MOL. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov opatrně na výjezdu do Patočkovy. Stojí tam porouchaná dodávka v odbočovacím pruhu.
5: Díky moc, Tomáši, měj se.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: minut po 8. Posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 24. září. Hezké ráno, přeje Honza Klein. Za chvilku Taylor Swift a její The Fate of Ophelia. A taky třeba Michal Schulte, Broken Sunshine.
1: Rádio Praha a Honza Klein 107,1 FM.

0: and the Diamonds, Prima Donna ve 8:15 na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha.
0: Ve čtvrtek 24. září, tedy dneska, bude v Praze zataženo až oblačno. Během dne s proměnlivou oblačností, deštěm nebo přehánkami, které budou večer od severozápadu ustupovat. Maxima 14 až 16 stupňů. A konečně jsme si polepšili, jsme na 11 stupních. A foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. A jak to vidí Tomáš Kolmistr?
2: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na konec dálnice. Celé je to na asi půl hodiny. Navíc na 3. kilometru překáží porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Na okruhu směrem na D1 se sune kolona za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 25. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi 20 minut. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště. Tam stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavíte u sjezdu na Jesenici. Mezi tunely stále také řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se tahne fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, celé je to na asi 20 minut. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov opatrně na výjezdu do Patočkovy stojí tam porouchaná dodávka v odbočovacím pruhu. Ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u sběrného dvora, kolona z Českobrodské na zhruba čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Tome, zatím ahoj.
2: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: To byla Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Příjemné ráno. Obyvatelé Prahy 9 budou moci od začátku října využívat online lékařskou pomoc zdarma. Díky aplikaci se můžou nepřetržitě poradit s lékařem o svých problémech, a to přes telefon, videohovor i textový chat. Službu lidé otestují ve středu 30. září na Dní prevence v poliklinice Prosek. Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí, informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu za 4. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou také přeletěly dva bombardéry B-1. Podle agentury Nová Čína po příjezdu si vzkázal, že doufá, že obě země budou partnery a ne rivaly. A brankář Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamada přihrál na jeden gol Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4. A dnes bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť anebo přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavíte za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru kolona pokračuje až do omezení na konec dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba půl hodiny. Navíc na 3. kilometru stále překáží porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh. Na okruhu směrem na D1 se sune kolona za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu. Mezi 25. a 19. kilometrem zdržení je tam asi 20 minut. Okruh ještě jednou, tentokrát směr letiště, regulují stále vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavíte už u sjezdu na Jesenici. Mezi tunely stále také řeší nehodu kamionu s osobním autem a blokují pravý pruh. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany kolem Bulovky až před Blanku, zdržení je tam asi půl hodiny. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark, celé je to na zhruba 20 minut. A na magistrále počítejte s omezením na konci Nuselského mostu před Legerovou. Silničáři tam mají zabraný pravý pruh a kolona se táhne už od úrovně Pankráce. Tam je to na asi 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ně byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byla Tones and I a Dance Monkey. Posloucháte Rádio Praha ve 8:45. A ve 8:45 pravidelně přichází Jirka Štefl.
1: Startuje Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu, který do Prahy přinese divadlo, tanec, performance i výtvarné umění. Těšit se můžete na desítky českých i zahraničních umělců a projektů na různých místech metropole. Třeba ve čtvrtek a v pátek se vydejte na sídliště Háje, kde tanečníci promění ulice, domy, střechy a dvory v neobvyklou scénu. Pět umělců vás provede známým prostředím a nabídne na něj úplně nový pohled. Představení vychází jim taky z příběhů a zkušeností lidí, kteří na sídlišti žijí. A pokračují taky oslavy 230 let Národní galerie Praha. Ve čtvrtek večer se vydejte do Veletržního paláce, kde na vás čeká speciální program a několik nových pohledů na díla ze sbírek galerie. Těšit se tam můžete taky na nově otevřený grafický kabinet věnovaný kresbám Zdeňka Sekala. Během večera se navíc uskuteční zahájení festivalu vizuálního umění Prague Art Week. Vstup do všech expozic Veletržního paláce bude ve čtvrtek večer zdarma. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Ve středu byl naším poledním hostem lékař Jiří Vejmelka. Dostali jsme se i k tomu, jaký je rozdíl mezi mikrobiomem a mikrobiotou.
4: Ty termíny se někdy zaměňují, nicméně mikrobiota to jsou mikroorganismy, které se nachází na našem organismu, a taky kolem nás. A mikrobiom je genetická informace, která je obsažená v mikrobiotě. Někdy se také používá termín mikrobiom jako mikrobiota a prostředí, ve které žije.
3: No a ve čtvrtek bude naším speciálním hostem moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš. Budeme rádi, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dneska budeme v Praze mít zataženo až oblačno. Během dne s proměnlivou oblačností, deštěm a přeháňkami. Večer by se to mělo protrhat a od severozápadu by měly srážky ustat. Maxima 14 až 16 stupňů, teď jsme na 11 stupních. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. A co se děje na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany kolem Bulovky až před Blanku, zdržení asi půl hodiny. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se tahne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou do 11 ke sjezdu do Průmyslové, zdržení je také půl hodiny. Mrázovce směrem na Smíchov regulují vjezdy do tunelu, kolona se tahne do Břízkou už z konce jižní spojky. Na okruhu směrem na letiště se nesouvisle popojíždí od sjezdu na Vestec až za Barrandov. Regulují vjezdy do obou tunelů, navíc mezi tunely je po nehodě stále blokovaný pravý pruh na 10. kilometru. Ve směru na D1 se tahne kolona za sjezdem na Karlovy Vary mezi 25. a 19. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte na 6. kilometru, kolona pokračuje až na 0. kilometr ke sjezdu na okruh. Tam se projíždí pouze omezením pouze pravým pruhem, zdržení asi 20 minut, navíc na 3. kilometru stále překáží porouchané nákladní auto v pravém pruhu. A na magistrále počítejte s omezením na konci Nosilského mostu, a to před Legerovou.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Zprávy v 9 hodin jsou tady ve studiu, s nimi Štěpánka Martanová. Hezké ráno.
1: Krásný den. Praha 12 rozšíří základní školu v Modřanech, získala stavební povolení. Volby v Maroku vyhrála strana, ke které se přidal šéf marockého fotbalového svazu. Hokejový obránce Galva se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce a v Praze bude zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky a denní maxima 14 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stavební povolení na nový pavilon základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Modřanech získala Praha 12. Přístavba bude mít 4 nadzemí a 1 podzemní podlaží pro celkem 9 nových tříd a 3 odborné učebny. Radnice teď plánuje vybrat stavební firmu. Práce mají začít na začátku příštího roku, jak vysvětluje mluvčí radnice Petra Svobodová.
3: Rozšíření základní školy TGM je důležitým krokem k zajištění dostatečného počtu míst pro děti v této části Prahy 12. Cílem je, aby nové prostory začaly sloužit žákům i učitelům na začátku školního roku 2028-2029.
1: Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů a nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí a návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michaely Šebilové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
4: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
1: Koalice se původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. Dnes a zítra bude zataženo, o prodlouženém víkendu se ale vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně slunečno, noční teploty spadnou i k 5 stupňům. Podle meteorologů se ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude mezi 18 a 23 stupni a v pondělí na den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů. Marocké volby vyhrála liberálně centralistická strana Authenticity a Modernity. Získala zhruba čtvrtinu křesel v dolní komoře parlamentu. Hlasovat přišlo jen 38% voličů. Král Mohamed VI., který v monarchii drží rozsáhlé pravomoci, bude mezi politiky vítězné strany vybírat premiéra.
5: Předběžné výsledky vyhlášené ministrem vnitra přišly straně Authenticity a Modernita 97 poslanců. Porazila tak oba své partnery v odcházející vládě. Nový kabinet bude mimo jiné dohlížet na několika miliardové projekty spojené s hostováním fotbalového mistrovství světa za 4 roky. Mezi možné kandidáty na post marockého předsedy vlády tak patří i šéf Národního fotbalového svazu Fawzi Lekdjah. Voliči na mítincích strany Authenticity a Modernity ale volali i potom, aby země dostala svou první premiérku. Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Hokejový obránce Tomáš Galva se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins po úterní porážce 4-7 v přípravném utkání proti Detroitu zúžili kádr, ze kterého byl vyřazen i český reprezentant. Klub NHL o tom informoval na sociální síti X. V Praze bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť nebo přehánky, které budou večer ustávat. Denní maxima 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Slovo má opět Tomáš Kolmistr a dopravní informace.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte na 6. kilometru, kolona pokračuje až na 0. kilometr ke sjezdu na okruh. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, zdržení asi 20 minut. Navíc na 3. kilometru stále překáží porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh. Na okruhu směrem na letiště se nesouvisle popojíždí od sjezdu na Vestec až za Barrandov, regulují vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Karlovy Vary mezi 24. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové, zdržení je asi půl hodiny. V Liberecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Letňany, kolona pokračuje přes Holešovičky až do Nové Povltavské předblanku, zdržení je asi 20 minut. A na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, fronta pokračuje přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku, tam stále kvůli silnému provozu regulují vjezdy do tunelu.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vstáváte do čtvrtka s datem 24. září a jste ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, teď máme 6 minut po 9. Hezké ráno, za chvilku tady u nás Linkin Park a Talking to Myself. A bude taky Sienna Spyro a její Die on This Hill.
2: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Alex Band Tonight ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
4: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
3: To je staré slovanské jméno, znamená slavný silou či slavný bujností. Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovy pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
5: Gaiole, Castellina e Radda.
3: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
5: Tutti bene.
6: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
7: Ne, tak si ji poslechněte.
3: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Slyš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety v roce 1961.
8: Milý v rozhlase. Chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
3: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Provoz trolejbusů byl v Českých Budějovicích podruhé ukončen před 55 lety, v roce 1971. Za 20 let byly trolejbusy zpátky a jezdí v Budějovicích dodnes. Před 35 lety ve stejný den v roce 1991 vyšla dvě zásadní alba rockové historie. Skupina Nirvana přišla s deskou Nevermind. Té se prodalo přes 30 milionů kusů. A Red Hot Chili Peppers vydali své Blood Sugar Sex Magic s jednou z nejlepších balad 90. let Under the Bridge. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej Bill Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude zatažený až oblačný, během dne s proměnlivou oblačností, deštěm nebo přeháňkami, večer by ale srážky měly od severozápadu ustávat. Maxima 14 až 16 stupňů, teď jsme na 12 a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Tomáš Kolmistr má slovo.
9: Dneska ráno. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 5. kilometru, kolona pokračuje až do omezení na 0. kilometr, tam se projíždí pouze pravým pruhem zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na D1 stále trvá silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 24. a 19. kilometrem. Směrem na letiště se nesouvisle popojíždí kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů od sjezdu na Vestec za Barandov. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune fronta přes Štěrbolskou spojku až za Europark, zdržení je tam asi 20 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Letňany, kolona pokračuje přes Holešovičky až do Nové Povltavské předblanku, zdržení je tam asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte za sjezdem na Krč, fronta pokračuje přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku, tam stále regulují vjezdy do tunelu. A na magistrále počítejte s omezením na konci Nuselského mostu a to před Legerovou, silničáři tam mají zabraný pravý pruh a frézují, kolona se táhne už od úrovně Pankráce.
0: Tomáši, děkuju, zatím ahoj.
9: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Nemůžete přece zastavit dopravu.
11: Že nemůžu? Tak se dívejte.
10: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz
11: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
12: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Only Mules a Hazel Kicks Heart Skips a Beat. Je 9:30, dáme si zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Praha 1 prodlužuje program Currency až do konce letošního listopadu. Původně měl skončit v říjnu. Currency je digitální systém na podporu lokální ekonomiky. Lidé mohli získat příspěvek 3000 korun, které můžou při nákupu využít na úhradu poloviny ceny. Radnice takto rozdělila 3 miliony. Obce už měly zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení bude vyvěšené na úředních deskách. Adresu místnosti najdete také na obálce s hlasovacími lístky. Ta by měla do poštovních schránek dorazit nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Ty se budou konat 9. a 10. října. Venezuela podle své prezidentky Delcy Rodriguezové uspořádá volby, které by měly zemi přivést k úplné demokracii. Řekla to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Neupřesnila ale, kdy by se hlasování mohlo uskutečnit. Rodriguezová také uvedla, že vláda umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. Prozatímní hlava státu je ve Venezuele u moci od letošního ledna, kdy Spojené státy na jihoamerickou zemi zaútočily a unesly tehdejšího prezidenta Nicolase Maduro. A hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin při dehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhajců titulu, je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži. Praze bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť anebo přehánky a ty budou večer ustávat. Teploty maximálně 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Opět jsme ve spojení s dopravním infocentrem a Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje u sjezdu na Loděnici na 5. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 0. kilometr. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na D1 stále trvá silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 24. a 19. kilometrem. Směrem na letiště se nesouvisle popojíždí kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů od sjezdu na Vestec až za Barandov. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune fronta přes Štěrbolskou za Europark, zdržení asi 20 minut. V Liberecké se zastavíte za sjezdem na Prosek, pomalej se pak jede kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Na konci Nuselského mostu směrem na Holešovice pracují silničáři, mají tam zabraný pravý pruh, kolona se tahne od úrovně Pankráce, zdržení asi 20 minut. V opačném směru se sune fronta ve Vilzanově od Florence k muzeu. A plná zůstává Ječná před náměstím IP Pavlova a to už z Reslovy od Tančícího domu.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15.

půl desáté na rádiu Praha Zoe Wees, Ghost. A budou Maroon 5 a Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes.

0: Survivor a Burning Heart ve 3:15 na Rádiu Praha. Pět pater pod jevištěm Národního divadla funguje nový energetický systém. Kogenerační jednotky Romeo a Julie umožní instituci vyrábět vlastní teplo i elektřinu.
1: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
2: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
3: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera předevčírem hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
2: Nové energetické zázemí pět pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
1: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
2: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
1: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
2: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
3: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
2: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze zataženo až oblačno, během dne proměnlivá oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, večer by měly ale srážky od severozápadu ustávat. Maxima 14, tak 16, dá se tomu vůbec říkat maxima, víc toho nebude. Teď jsme na 12 a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
4: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy je po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr, zdržení je okolo 40 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce stále trvá silný provoz od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark. V ulici k Barandovu směrem k okruhu pracují silničáři v levém pruhu u Geologické, kolona od Baranovského mostu je na asi 10 minut. V Liberecké se zastavuje za sjezdem na Prosek, pomalej se jede kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Na konci Nosalského mostu směrem na Holešovice pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne od úrovně Pankráce, zdržení asi 20 minut a plná je Ječná před IP Pavlova, navíc tam překáží osobní auto a blokuje levý pruh.
0: Tomáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký čtvrtek. Měj se, ahoj.
4: Taky díky, mě hezký den.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
6: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
5: Praha žije.

0: Posloucháte Radio Praha, čtvrtek 24. září a před námi další zprávy. Ve studiu s nimi Štěpánka Martanová. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti, na zařízení je velký nápor. Německé ekonomické instituty představí prognózu hospodářského vývoje. Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů, odstartuje 8 zápasy a v Praze bude zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky a denní maxima 14 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané anebo zanedbávané. S nedostatkem by kromě navýšení počtu lůžek mohlo pomoci i celkové zvýšení efektivity systému, řekl ve vysílání Radiožurnálu Mikláš.
3: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
1: O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Nové stromy a keře na svých pozemcích vysází základní a mateřská škola v Pražských Radlicích. Pátá městská část na to získala více než 20 000 korun z programu Nadace ČES. Škola chce do sázení zapojit žáky i rodiče. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové mají být práce hotové do konce letošního roku.
4: S výsadbou se počítá v ulicích Nad Laurovou a Radlická. Přibude 7 stromů, například smrk, hloh, hrušeň a 17 keřů, mimo jiné meruzalka alpská nebo čilibník.
1: Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách, anebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Pětice ekonomických institutů dnes zveřejní prognózu hospodářského vývoje Německa. Podle předběžných zpráv bude optimistická a Německu přisoudí mírný růst. Jeho zdrojem je hlavně vývoz v rámci Evropské unie.
5: 1,3 desetiny na místo pouhých 0,6%, tak teď podle deníku Handelsblatt oceňují letošní růst HDP v Německu přední ekonomické instituty. Stojí zatím státní výdaje a vývoz chemického, ale taky elektrotechnického a digitálního průmyslu. Německý kancléř Friedrich Merz už o víkendu po prohraných volbách hodnotil právě hospodářský vývoj jako dobré znamení. Podle deníku Handelsblatt by ale růst musel trvat déle, aby dorovnal slabou etapu, a to zas není dlouhodobě pravděpodobné kvůli strukturálním problémům německé ekonomiky, jako je třeba stárnutí populace. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: 8 zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejich dresu nebude chybět 41letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu. Čeští fotbalisté vstoupí do ligy národů v sobotu, a to domácím zápasem proti Chorvatsku. Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť a nebo přehánky, ty budou večer ustávat. Nejvyšší teplota.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Tomáš Kolmistr sleduje tu situaci.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 se z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce trvá silný provoz, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, plná je také průmyslová. Na magistrále je ucpaný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, tam pracují silničáři v pravém pruhu. Ucpaná je také Vilzonová směrem na Pankrác od Florence k muzeu a plná zůstává Ječná už z Reslovy od Tančícího domu až před náměstí IP Pavlova, tam navíc stojí nepojízdné osobní auto a blokuje levý pruh. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
0: Dobrý den, v Praze jsme se dnes probudili do ryze podzimního dne, nicméně dobrá zpráva, jestli jste ještě neuklidili sluneční brýlem, o prodlouženém víkendu se budou hodit po chladnějším závěru pracovního týdne, se totiž vrátí babí léto a na sváteční pondělí můžou teploty vystoupat až k 25 stupňům. Víc řekneme za chvíli, i čtvrteční dopolední Praha musí pochopitelně začít muzikou Robbie Williams, Benson Boone a nebo Dua Lipa, jenom pro vás právě teď. Vojtěch Přívětivý, přeje hezký poslech.

0: Robbieho Williamse jste poslouchali v dopolední Praze. Blíží se prodloužený víkend, no a počasí během něj bude přát hlavně výletům a pobytu venku. Ještě dnes bude oblačno až zataženo a postupně se místy přidá i déšť. V pátek už sice začne oblačnosti ubývat, teploty ale zůstanou spíš pod 20 stupni. Ta výraznější změna přijde právě o víkendu. Sobota i neděle mají být převážně slunečné a odpolední teploty se dostanou zhruba mezi 18 a 23 stupňů. Rána už ale připomenou podzim, místy se objeví mlhy a v sobotu ojediněle i přízemní mrazíky. Nejteplejší má být sváteční pondělí, meteorologové čekají jasno až polojasno a odpoledne 21 až 25 stupňů Celsia. Podobné počasí by navíc mělo vydržet i na začátku příštího týdne. Detaily najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořily stovky trofejí, klubové kroniky i historické dresy. Letná se

0: příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně se zastavuje u sjezdu na Loděnici na 5. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na 0. kilometr. Tam se projíždí pouze pravým pruhem s držením kolem 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 18. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na východní části okruhu a následně Štětbohlské spojce stále trvá silný provoz od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Plná je také průmyslová. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, tam pracují silničáři v pravém pruhu a ucpaná je i Velzonová směrem na Pankrác od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Reklam.

0: To byla Pink a její dcera, Willow Sage, posloucháte Rádio Praha, bylo 10.30, teď vysíláme krátké zprávy. Připravila je Štěpánka Martanová.
1: Dopoledne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Opravený palác si mohou lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. Všechny jsou už vyprodané a v plánu je vypsat další termíny. Obyvatelé Prahy 9 budou moci od začátku října využívat online lékařskou pomoc zdarma. Díky aplikaci se můžou nepřetržitě poradit s lékařem o svých problémech, a to přes telefon, videohovor i textový chat. Službu lidé otestují ve středu 30. září. Při ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti zemřelo 6 lidí a dalších 12 je zraněných. Oznámil to velitel vojenské správy Charkovské oblasti Sidně Hubov s tím, že oběťmi útoku jsou zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu. V Kyjevě v noci na dnešek ruský útok zabil 2 lidi a 3 další zranil. Dopoledne pak Rusko zaútočilo na Kyjev znovu. Tento úder už se obešel bez jakýchkoliv obětí. A brankář Lukáš Dostál zastavil v případném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamada přihrál na jeden gol Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4. Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území se vyskytne déšť nebo přehánky, ty budou večer ustávat. A nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr nám řekne, jak to vypadá na silnicích.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně brzdí provoz omezení u sjezdu na okruh. Do Kolony se dojíždí za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Zdržení je tam asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově tak postojíte před nimi. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. Ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u sběrného dvora, kolona z Českobrodské je na zhruba čtvrt hodiny. Na magistrále je plný Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy, a také Vlzonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 4:15 po půl jedenácté je s vámi dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. Velká hvězda v hlavní roli se pětí s přírodou, drsné chlapáctví a láska k němé tváři. To jsou hlavní ingredience nového filmu s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny. Za chvíli vás na něj pozveme. Do té doby třeba skupina Mirai, taky Oasis, anebo zpěvačka Leony. Vojtěch Přívětivý přeje hezký poslech. Dobrý den.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: To byla skupina Mirai těsně před 10:45 ve vysílání Rádia Praha. Uvíznout v aljašské divočině není žádná legrace. Že jde o opravdu holý život, se můžete přesvědčit v americkém traileru V srdci divočiny. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
2: Bývalý člen speciálních jednotek James Belmont potřebuje najít sklidnění od traumat války. A tak se svým věrným služebním psem Odinem vydá do aljašské divočiny, aby byli daleko od civilizace. Výlet se ale zkomplikuje.
3: Army Special Forces retired.
4: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: S malým letadlem havarují uprostřed drsné aljašské přírody. Jsou odříznuti od civilizace a zranění. Musí spojit síly a vycvičené instinkty a vydat se na cestu, která se ale mění v drsný boj s přírodou. Jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí.
5: Good job, buddy.
6: We just gonna have to do this the hard way.
2: Snímek V srdci divočiny má hvězdné obsazení. Hlavní roli si zahrál Brad Pitt. Režisér David Ayer si pochvaluje, že při natáčení tehdy 62-letý herec točil většinu akčních scén sám, bez kaskadérů.
6: One last mission.
7: We're not gonna die out here.
2: Služebního psa Odina hraje německý ovčák Uber. Pochází z Nového Zélandu, kde se i film zároveň natáčel. Na place s ním spolupracoval slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson. Ten trénoval zvířata i pro slavné snímky jako Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
1: A jak to vypadá aktuálně na pražských silnicích? Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. Ta je také plná od spalovny. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lohkov za Barrandovem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují se vjezdy do obou tunelů, nárazově tak postojíte před nimi. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, na příjezdu do Prahy pod D5 z Plzně. Brzdí provoz omezení u sjezdu na okruh. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, zdržení kolem 20 minut. A ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení u sběrného dvora, kolona z Českobrodské je na asi 15 minut.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
9: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
10: Rok je náš.
11: Rok je náš.
8: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
10: Rok je náš.
9: Jedině na Rádiu Praha.

0: čtvrtek 24. září Praha vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Štěpánka Martanová, které přeju hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i tobě.
0: Je 11 hodin.
1: Salmonelóza ve škole v Újezdu nad Lesy v Praze se podle hygieniků rozšířila kvůli prošlým vejcům. Státy východní Asie bedlivě sledují, jak dopadne summit prezidentů USA a Číny. O fotbalistu Daridu měla zájem reprezentace, on ji odmítl. Dnes čekáme v Praze proměnlivou oblačnost, občas déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze, kde se v pondělí objevila nákaza salmonelózou, použili ve školní jídelně na přípravu uhlířských špaget vejce s prošlým datem trvanlivosti. Informovala o tom hygienická stanice hlavního města. Infekcí se nakazilo 250 dětí a dospělých, kteří právě toto jídlo konzumovali. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Vedení školy vyhlásilo až do konce tohoto týdne ředitelské volno. Praha 3 si dnes připomíná 120 let od narození Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku z betonu. Ježek byl hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve 30. letech minulého století tvořil uměleckou trojici s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem v Osvobozeném divadle. Pokračuje mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
3: Nová pamětní deska pochází z dílny Pavla Provazníka a nabídne netradiční pohled na osobnost autora hudby Osvobozeného divadla. Jejím hlavním motivem jsou Ježkovy charakteristické kulaté brýle.
1: Po zhruba 3 letech opustí vězení Tomáš Čermák. Okresní soud v Liberci rozhodl o jeho podmíněném propuštění. Čermák si odpikával 5 let a půl roku za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprchl do Polska, kde ho zadržela tamní policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti dostal několikaměsíční podmínku za výzvy útokům na Ukrajince. O obchodních otázkách nebo umělé inteligenci bude dnes ve Washingtonu jednat čínský prezident Xi Jinping se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Třídenní návštěvu Xi Jinpinga sledují další země východní Asie.
4: Jižní Korea chce zachovat rozsah obchodní výměny a zmírnit konfrontační tón vůči KLDR. Japonsko by rádo zůstalo největším zahraničním investorem na americkém trhu a Tchaj-wan zase věří, že jeho vojenskou ochranu nevymění Donald Trump za větší ekonomickou spolupráci s Pekingem. Diplomatické špičky všech tří zemí se proto už předvečer summitu sešly s americkými politiky ve snaze získat od nich příslib, že summit nakonec nebude čínským triumfem. Téma dalšího postupu vůči KLDR je dalším stěžejním zájmem všech tří východoasijských států. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Fotbalista Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně pro radiožurnál Sport.
5: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
1: V Praze očekáváme počasí s proměnlivou oblačností. Občas se vyskytne déšť anebo přehánky, lokálně i bouřky. Večer očekáváme ustávání srážek a denní maxima 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče předá Tomáš Kolmestr. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5C z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů, ta pokračuje dál až na okruh na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz před Europarkem už z východní části okruhu, kamiony popojíždí už od sjezdu z Novopatské. Na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy a také Vilzonova od Florence k muzeu. A Věčné postojíte, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 5 minut po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme moc rádi, že posloucháte. Před 100 lety začínal jako 20členný orchestr Radiožurnálu. Dnes má téměř 100 hráčů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes večer v Rudolfinu otevře jubilejní 100. sezónu a symbolicky se vrátí k hudbě ze svého úplně prvního koncertu. Podrobnosti předáme za chvíli. No a ještě předtím samozřejmě muzika Snow Patrol opět a Dadeček nebo Martin Garrix s Edem Sheeranem, tak to na Praze bude po 11. hodině znít. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte Rádio Praha, to byly Snow Patrol. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes večer v Rudolfinu zahájí svou jubilejní 100. sezónu a program se symbolicky vrátí přesně o 100 let zpátky k vůbec prvnímu koncertu tehdejšího orchestru Radiožurnálu z roku 1926. Večer otevře předehrá k prodané nevěstě Bedřicha Smetany, zazní také Beethovenovy Romance pro housle a orchestra Dvořákové legendy anebo Fibichova druhá symfonie. Solistou bude koncertní mistr České filharmonie Jan Mráček. Pro orchestr zároveň začíná nová éra, do funkce šéfdirigenta a uměleckého ředitele nastupuje německo-japonský dirigent Elias Grandi, který střídá Petra Popelku. Za 100 let se přitom původní soubor 20 hudebníků rozrostl na dnešních 96 hráčů. Koncert začíná v 8 večer, kdo se nicméně nedostane přímo do Rudolfina, může ho sledovat i pod širým nebem. Živý přenos bude na velkoplošné obrazovce před bazilikou svaté Ludmily na náměstí Míru. Víc se dočtete taky v našem článku na webu irozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz před Europarkem už z východní části okruhu. Kamiony popojíždí už od sjezdu z Novopatské, od sjezdu na Satalice. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů. Ta pokračuje dál až na okruh na 19. kilometrem místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Ve Vilzonově směrem na Pankrác se sune kolona od Florence k muzeu a plný je Nuselský most před Legerovou. Tam frézují vozovku v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: velká novinka z 10. studiového alba Miley Cyrus, Bass Persuade, které vyšlo teprve minulý týden. Posloucháte Rádio Praha, bude 11:30 a na řadě jsou krátké zprávy. Slovo má Štěpánka Martanová.
1: Příjemné dopoledne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti. Trvala více než 4,5 roku a stála zhruba 3 miliardy. Opravený objekt bude pro veřejnost přístupný při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. A protože jsou všechny už vyprodané, chce město vypsat další. Budova totiž nebude běžně přístupná. Na Nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám. Podali jich Hrušice na Mělnicku. Proti zřízení zóny na rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie se obec stavila už v připomínkovém řízení. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární nebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu. Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. A české fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení 2. místa ve skupině B za suverénním Portugalskem. V pátek se představí v Azerbajdžánu, utkání v Baku má výkop ve 3:15 středoevropského času. Dnes v Praze očekáváme počasí s proměnlivou oblačností. Občas se vyskytne déšť anebo přehánky, lokálně i bouřky. Večer čekáme ustávání srážek a během dne se teploty dostanou maximálně na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích mapuje kolega Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi. Na příjezdu po D5 z Plzně do metropole se dojíždí do kolony kamionů za sjezdem na loděnici na 8. kilometru. Ta pokračuje nesouvisle až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Pro osobní auta je to zhruba na půl hodiny. Silný transitní provoz trvá v Novopatské, a to od sjezdu na Satelice dál přes východní část okruhu a Štěrboholskou spojku až k Europarku. V Povltavské směrem k Blance řeší nehodu u Lovky, tvoří se kratší kolona. Ve Velzanově směrem na Pankrác se sune kolona od Florence k muzeu a plný zůstává Nuselský most před Legerovou, tam frézují vozovku v pravém pruhu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrop. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, 3 minuty po půl dvanácté pokračuje dopolední vysílání. Opravený průmyslový palác otevřelo dnes vedení hlavního města. Po zhruba 18 letech od požáru dokončili dělnice jeho rekonstrukci. Spojíme se s kolegou Petrem Kastnerem, ten nám řekne víc, do té doby třeba Činasky, anebo DJ Cyril. Tak hezký poslech. I love it.

0: 3:45, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Na pražském výstavišti se dnes po několika letech otevře průmyslový palác. Po opravě za více než 3 miliardy korun si ho budou moci lidé znovu prohlédnout při komentovaných prohlídkách. A na slavnostním otevření je reportér Petr Kastner. Petře, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Hezký den. Já už jsem si prošel zrekonstruované pravé křídlo, středovou halu i nové levé křídlo. Tady dělníci postavili úplně novou ocelovou konstrukci, která je odhalená a natřená zelenou barvou. Nahoře je pak bílý dřevěný strop s velkými okny. Nejnáročnější restaurátorské práce museli stavbaři dělat ve středové hale, do které jsem se teď pomalu přemístil a přešel, a dívám se třeba na dřevěný strop, na kterém jsou kresby královské koruny a dalších symbolů. Některé části ocelové konstrukce z roku 1891 dokázali dělníci opravit, jiné ale museli kvůli korozi úplně vyměnit. Například zhruba 50-metrovou hodinovou věž, která váží asi 29 tun, museli sundat, dole zrekonstruovat a pak usadit zpět nahoru. Opravili taky hodinový mechanismus, ciferníky a ručičky.
0: Zmiňoval jsem ty komentované prohlídky. Jak dlouho potrvají a bude poté palác znovu přístupný?
1: Lidé si budou moct opravené prostory prohlédnout od zítra do 11. října na komentovaných prohlídkách. Všechny jsou už ale plně vyprodané. Vedení výstaviště ale uvažuje o zorganizování dalších prohlídek. Stejně jako před rekonstrukcí se tady budou konat různé veletrhy, festivaly a další akce.
0: Průmyslový palác vyhořel v roce 2008. Proč jeho oprava trvala tak dlouho, Petře?
1: Vedení metropole chtělo opravit budovu hned po ničivém požáru, který likvidovalo asi 200 hasičů. V roce 2013 ale hlavní město tyto plány odložilo. V roce 2018 sice zastupitelé schválili zadání zakázky, kvůli chybám ji ale vedení města o rok později zrušilo. S kompletní rekonstrukcí paláce tak dělníci začali až v roce 2022.
0: Vedení hlavního města dnes otevřelo opravený průmyslový palác. Do vysílání nám o tom víc řekl reportér Petr Kastner. Petře, díky, naslyšenou.
1: Přeji hezký den, naslyšenou.
0: No a my se ještě podíváme na pražské silnice. Na D5 z Plzně do Prahy se dojíždí do kolony kamionů. A to za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, ta pokračuje nesouvisle až na okruh k Ořechu na kilometr 19. Pro osobní auta je to na asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezd do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi. Silný transitní provoz trvá v Novopatské od sjezdu na Satalice dál před východní části okruhu a Štěrboholskou spojku až k Europarku, a v Povltavské směrem k Blance řeší nehodu. Do Ubulovky tvoří se kolony z obou stran. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
2: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije. Praha.

0: Zpěvačka Lady Gaga nás na Rádiu Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Ty polední připravila Štěpánka Martanová. Hezké poledne.
1: Krásné poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Salmonelóza ve škole v Ujezu nad Lesy v Praze se podle hygieniků rozšířila kvůli prošlým vejcům. Ženy z Česka podle policie nebyly mezi oběťmi sexuálního delikventa Epsteina. Zraněného fotbalistu Rineše nahradil v nominaci národního týmu Ondřej Zmrzlý. Je to už sedmá změna. A v Praze čekáme proměnlivou oblačnost, občas déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Za hromadnou nákazou salmonelózou v základní škole v Ujezdu nad Lesy v Praze stojí uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Dnes to oznámila pražská hygiena s tím, že vejce byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Situaci bude dál řešit s provozovatelem, říká mluvčí hygieniků Petra Batok.
3: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat.
1: Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých, kteří v pondělí jedli uhlířské špagety. Záchranáři museli v nemocnici ošetřit 41 lidí. O prodlouženém víkendu nepojede v Praze metro linky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Dopravní podnik nechá vyměnit dalších 460 původních dřevěných Pražců za betonové, a to v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. České veřejné finance jsou podle Národní rozpočtové rady neudržitelné. Uvedl to její předseda Mojmír Hampl. Kvůli vládnímu rozvolnění rozpočtové politiky se také posouvá očekávaný náraz na dluhovou brzdu z roku 2037 na rok 34. Podle rady je loňský rok posledním, ve kterém se stát snažil konsolidovat veřejné finance. S nástupem kabinetu ANO, SPD a motoristů sobě se tento trend výrazně otáčí. Změnu i rozpočet na příští rok rada kritizuje. Pokračuje jí předseda Mojmír Hampl.
4: V součtu tahle dvě léta 2026 a 2027 představují z hlediska Národní rozpočtové rady velmi silnou expanzi fiskální politiky, a to tak velkou, že v dobrých časech nebo nekrizových časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky v roce 1993.
1: Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán a jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznesu. Americké úřady v lednu zveřejnily velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Proto se do šetření zapojila i česká policie. Nový kouč české fotbalové reprezentance Santi Denia musel udělat už sedmou změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górníku Zabře. Češi do turnaje vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem. Čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
5: Teď máme tyto dva srazy na tom, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
1: V Praze dnes očekáváme počasí s proměnlivou oblačností. Občas se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Večer ustávání srážek a teploty maximálně 15 až 17 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Tomáš Kolmistr.
7: Hezké poledne. Na D5 z Plzně na příjezdu do metropole dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta se sune až na okruh na 19. kilometr. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice trvá silný hlavně transitní provoz od sjezdu z Novopatské přes Štěrbolskou spojku až k Europarku. Na vjezdu do Strahovského tunelu směrem na Smíchov se srazilo osobní auto s nákladním, chvíli blokovali levý pruh, před malou chvíli se podařilo odklidit stranou, stále ale regulují vjezdy do Blanky. V Radlické brzdí provoz omezení směrem z centra u Valtrovky, opravují tam chodník, mají zabraný pravý pruh. V centru je plná magistrála ve Vilzonově od Florence k muzeu, také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy a věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, 5 minut po 12. hodině. Vám přeju dobrý den, jsem moc rád, že nás posloucháte. Mým dnešním hostem bude mistr světa. Je mu 24, ale to dokázal něco, co před ním zvládl jediný český moderní pětibojař. Matěj Lukeš se stal mistrem světa. Jak vypadá závod, ve kterém začnete špatně, ale skončíte úplně nahoře? A co vlastně musí umět člověk, který během jediného závodu šermuje, plave, překonává překážky, běhá a střílí? Matěj Lukeš nám to řekne už za chvíli.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch

0: Je teprve druhým českým moderním pětibojařem v historii, který se stal mistrem světa v individuálním závodě. Finále světového šampionátu pro něj přitom nezačalo ideálně, postupně se ale propracoval až na úplný vrchol. Dnes si budeme povídat nejenom o tom, jak se takový závod vyhrává, ale taky o tom, co všechno musí zvládnout moderní pětibojař a jak se k tomuhle sportu člověk vůbec dostane. Mým dnešním hostem, moc si toho vážím, je moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš. Ahoj Matěj.
1: Ahoj.
0: Matěj, když dneska zazní to mistr světa Matěj Lukeš, zní to už nějak naturálně, zní to přirozeně, nebo to furt zní jako z nějakého filmu?
1: Asi to pořád zní trošku jako divně, ale doufám, že si na to jako rychle zvyknu, protože nechce, by mě to nějak svazovalo.
0: Co se vlastně, já si to nedokážu představit, nejsem sportovec, co se děje s člověkem první ráno potom, co se stane mistrem světa? Probudil ses a na chvíli se zapomněl, že se to stalo, nebo ti to hnedka docvaklo?
1: To asi nedokážu říct, protože hned druhý ráno jsem byl v 5 ráno v autobusu na letiště a jeli jsme s přítelkyní na dovolenou.
0: Aha.
1: Takže jsem z toho hned utek a vrátil jsem se do toho až před týdnem, si po skoro 20 dnech, takže... Takže to je takový neobvyklý, jak to mám, a podle mě to není úplně typický.
0: No počkej, tak kdy ti to ale došlo tím pádem?
1: Asi ještě ne.
0: Ještě pořád ne.
1: Ne.
0: Ještě pořád nerozumím. Ty jsi v cíli říkal, že jsi v tom posledním kole skoro nevěřil, že se to opravdu děje. Pamatuješ si z těch posledních 100 metrů vůbec něco konkrétního, nebo je tam prostě mlha?
1: Pamatuju si to, protože jsem, už se mi párkrát stalo, že jsem jako nepamatuju poslední kolečko, protože jsem byl fakt jako v kolapsu, ale tenkrát si to pamatuju a myslel jsem na to jenom prostě, ať nespadnu, ať dávám kolena vysoko, špičky rovně, protože už jako ty nohy se zvedaly fakt těžko, ale já jsem věděl, že tam prostě tohle jsem, tahle příležitost už se po druhý životě nemusí stát. To jsem tam fakt nechal všechno a ono to vyšlo fakt do toho cíle, tak uvědomil jsem si to, že se to fakt stalo třeba až 5 metrů za cílem.
0: Si vlastně říkám, že asi musí být zvláštní, že člověk se na něco takového připravuje roky a potom vlastně ten moment toho finále je takhle.
1: Je to tak?
0: Hrozně rychlej.
1: Je to a vlastně pak i ten čas potom se vám zdá hrozně rychle, jakože mně to nepřijde, že to je skoro jako měsíc teďka už.
0: Tvůj táta se prý tentokrát díval živě, je to tak?
1: Tvrdil to.
0: No, protože prej bývá dost nervózní, když se kouká na ty
1: závody. Nervák v tomhletom ohledu a už od nějakých mých pubertálních závodů jako radši stál někde vzadu a říkal, že to je proto, aby mě neznervozňoval, ale já už jsem po pár závodech zjistil, že to je hlavně kvůli němu.
0: Že to je kvůli jeho nervozitě. No a co ti potom řekl po tom závodě?
1: No pak jsem měl nějaký krátký telefonát, protože jsem pak měl dopingovku, vyhlášení, všechno, přítelkyně ještě závodila. Takže jsem toho měl hrozně moc a pak jsme si volali ještě z té dovolený, ale pak jako nějaký opravdový rozhovor jsme měli až v té limuzíně a tam právě říkal tohle, že se na to tenkrát fakt díval a že byl v slzách a víc než slova, jako jsem na něm viděl, jako jak

0: ho to naplňuje jako tím štěstím, jakože ta cesta, kterou jsem musel projít a on jí ved jako občas jako viditelně, občas neviditelně, ale vždycky mi jako odhazoval tu cestu.
1: K té rodině se možná ještě dostaneme, ale teďka mě napadlo, ty říkáš, že jsi dojel a měl jsi dopingovku, přítelkyně ještě závodila. Kdy vlastně po tom, co se člověk stane mistrem světa, přijde nějaký první oddech?
0: Tak to záleží, jestli druhý den v 5 ráno jede na letiště nebo ne.
1: Jasně, jasně. Ne, ale když tam byla ta dopingová kontrola, tak jako, jak dlouho to trvá po tom, co dojedeš ten závod, k tomu momentu, kdy si sedneš a řekneš si tak a máme to.
0: U mě to bylo až druhý den, asi když jsme doletěli do Vietnamu a na hotel, tak to bylo poprvé, ale jinak hned po v cíli za váma přijde dopingovka, ta vás nepustí, dokud prostě neuděláte to, co máte.
1: Jasně,
0: to, cokoliv.
1: Nemusíme rozebírat.
0: A pak ještě závodila přítelkyně, takže jsem tam vlastně byl fakt až jako do tmy, protože ta šla taky na dopingovku.
1: No jasně.
0: Takže jsem ani čekal, moc jí to nešlo, takže to bylo fakt do tmy, pak jsem přijel, najednou všechny média samozřejmě, už jsem měl vybitej telefon asi 3 hodiny, takže jsem toho dal všechno naraz, byl 6 hodin dopředu tam to bylo, takže tady byl prostě oběd a tam už byla noc, takže se to jako naštěstí nebyl takový problém. Pak jsem si musel zabalit, oslava, tak dlouho jsem nešel na oslavu, až oslava přišla za mnou. A pak někdy ve 2 jsme museli a v 5 jsme byli v autobusu, takže to bylo fakt hektický, ale zároveň pak jsme letěli hned do největšího relaxu, co šlo.
1: Říká moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: No a pojďme ještě na silnice na D5 z Plzně na příjezdu do metropole. Dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta se sune až na okruh na kilometr 19. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice trvá silný hlavně transitní provoz od sjezdu z Novopatské přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na vjezdu do Strahovského tunelu směrem na Smíchov vyšetřují nehodu. Auta už stojí vlevo mimo jízdní pruhy. V centru je plná magistrála ve Vilzonově od Florence k muzeu. Také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy a Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova z Karlova náměstí.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je moderní pětibojař Matěj Lukeš. Matěj, moderní pětiboj se skládá z pěti disciplín a teďka mi asi budeš muset pomoct, protože je to šerm.
1: Kordem,
0: je to překážková dráha, je to střelba.
1: Laserovou pistolí
0: a ještě mi tam něco chybí.
1: Fyzičky, takže plavání a běh.
0: Jo, jasně, a to už je všechno, ne?
1: Jo.
0: V tom semifinále ti šerm třeba vyšel skvěle a ve finále si po něm byl 14. Jak je možný, že stejnému člověku jedna disciplína během jednoho šampionátu ukáže dvě vlastně úplně rozdílné tváře a kor v kontextu toho, kolik těch disciplín tam je?
1: No, tak to v těch technických disciplínách, což je střelba a šerm, bývá celkem často. A ještě v tomhletom pavouku, který tam teďka máme jako ten systém toho šermu, se to stává ještě častěji, protože nějaký soupeř vám vyhovuje, nějaký ne. Je tam spousta jako náhodných okolností, kterým asi já můžu dostat do finále, i když nepatří mezi ty nejsilnější šermíře určitě. A v tom finále na mě vyšel bohužel asi ten nejlepší šermíř, který tam byl. I když tam byli jako všichni silní nahoře, to bych si jako nevybral někoho, nikdo slabý tam nebyl, jo, ale fakt jsem schytal jednoho z těch, co má ty schopnosti největší a tak jsem dostal jak malý kluk, ale možná se to i čekalo. A, no ale zase v tom semifinále jsem se dostal do toho finále, v toho šermu a mohl jsem pak pošetřit víc sil.
0: Takže tam je vlastně jako spousta proměnných. Napadá mě k tomu otázka, je moderní pětiboj o štěstí?
1: Štěstí potřebujete vždycky.
0: U každého sportu.
1: Víceméně ano.
0: Ty jsi po závodě, Matěj, řekl něco, co mě velice zaujalo. Že jsi byl ve svém tunelu. Mohl bys nás tam vzít? Co přesně to znamená?
1: V mém tunelu to vypadá tak, že tam je všechno úplně jasný a čistý. Vím, co chci udělat a vím, nejsou tam žádný spekulace, žádná taktika nebo jediná taktika. A to je dělat všechno na max s největším riskem, co to jde. A do tohle tunelu se dostanu záhy po tom, co něco pokazím většinou. To znamená, že po tom šermu jsem tam byl dost rychle.
0: Že jako člověka trošku praští ta realita?
1: Jo, prostě jsem věděl, že už existuje jenom jediná možnost, jak uspět, a to je prostě jít tou nejriskantnější cestou a nešpekulovat česky.
0: A jak ten tunel vypadá? Znamená to, že opravdu se soustředíš maximálně a na to, co chceš udělat a třeba vůbec nevnímáš, co se děje kolem tebe, že třeba nevnímáš ty lidi a tak?
1: Jo, přesně nějak takhle to vypadá. Jsou tam hladké stěny, takový šedobílej nádech to má a vlastně vnímáte hlavně jenom sebe. Samozřejmě jako díváte, jaký jsou třeba průběžní výsledky, abyste měli čas na to reagovat, na ten průběh, který může přijít, připravit se na to, poběžím s tímhletím pravděpodobně, tenhle mě pravděpodobně předběhne, tohle budu pravděpodobně předbíhat já, protože vím, že je horší běžec, na to se člověk jako tam může připravit, ale jinak prostě je to tam čisto a klid.
0: A říkám si, v jaký moment se ten závod z pocitu musím to zachránit a překlene do toho dojmu, aha, já vlastně můžu tu medaili vyhrát. Jak ten moment vypadá?
1: Ideálně tenhle ten moment musím to zachránit trvá až do cíle. To je ideální způsob, protože jakmile se dostanu do té fáze, že uspěju, tak to je pro mě rizikový. To s tím neumím ještě tak dobře pracovat.
0: Jako, že bys povolil?
1: Že bych, no, je to pro mě psychicky těžší, tato varianta v hlavě. Ale teďka jsem si to uvědomil, že můžu uspět, že můžu mít medaili v předposledním kolečku, když jsem předbíhal jednoho z prvních, který měl nějaký zdravotní problémy a nějak jsem si spočítal, že už jsme tam jenom 3 a maximálně 4 lidi, kteří mají šanci na medaily. Ale zároveň, takže to bylo na té střelbě poslední jako těžký psychicky, ale zároveň už jsem byl tak jako fyzicky mrtvej, že už jsem neměl vůbec energii přemýšlet a tím to bylo, proč jsem na té poslední střelbě uspěl z nich nejlíp, protože už jsem neměl vůbec energii přemýšlet.
0: Říká moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš, ten je dnes hostem poledního vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že posloucháte a za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.

0: Moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš je dnes hostem Rádia Praha. Moc za to děkuju. Matěj, ještě jednou tě zdravím.
1: Vůbec. Ahoj. Není zač.
0: Matěj, jak se dítě vůbec rozhodne, že nebude plavec, nebude běžec, nebo šermíř, ale že bude dělat všechno dohromady? Jak se to stane?
1: To asi záleží, čím to dítě začne. V mém případě to bylo plavání, což je asi ten největší normální způsob, jak se dostat nějaký pak více sportivní disciplíně, jako je třeba pětiboj nebo triatlon. A bylo tak vyřazovací metodou. Plaval, než jsem jenom plaval, pak jsem dělal pětiboj i triatlon a pak jsem si nakonec vybral pětiboj, protože jsem tam viděl, že ten český pětiboj je dlouhý roky na té světové špičce a věděl jsem, že když vydržím, tak mám šanci se tam dostat i já.
0: Takže to začalo plaváním, pak se to začalo postupně nabalovat a najednou to byl pětiboj. Přišla někdy nějaká, Matěj, chvíle, kdy jsi byl v jedný z těch disciplín dost dobrý na to, aby jsi řekl, proč se trápit dalšími čtyřmi?
1: Ne, jednoduše. Já nejsem ani mezi pětibojařema nejlepší v jedné disciplíně většinou, takže, ale zase nemám žádnou extra špatnou, takže tím se dostávám dopředu.
0: Co je těžší? Naučit se 5 sportů a nebo každých pár desítek minut během závodu kompletně přepínat hlavu a soustředit se na něco jiného?
1: To se těžko srovnává, protože jedno je takový krátkodobý, druhý je na hodně let, takže takže za předpokladu, že už jsem v tom procesu znalý, v tom přepínání, tak je těžší se naučit těch 5 sportů určitě.
0: A ten trénink na moderní pětiboj vlastně vypadá jak? Jak vypadá tvůj běžný tréninkový den? Jak si to mám představit?
1: Tak od té doby, co mám tak napůl španělský život, tak nestávám moc brzo. Kvůli přítelkyni, s kterou si voláme po večerech přes FaceTime. A ve Španělové to mají trošku jinak nastavený tam, takže
0: takže se vstává pozdě, pak je tak, to siesta.
1: No, takže moje ranní vstávání z minulých let už je dávno pase. A normálně začínáme třeba kolem 9, nějakou první fází, následuje většinou plavání třeba od 11 a končíme v 12, pak je nějaká čas na oběd, odpočinek a někdy po 3 jsme většinou zpátky na Dukle a pokračujeme jednou nebo dvěmi fázemi, většinou končíme dvakrát týdně šermem, ale každý den je trošku jiný, ale vždycky tam je jako několik fází určitě.
0: A trénuješ 7 dní v týdnu, předpokládám?
1: 6 nebo 7.
0: A kdy to vlastně začalo? Kolik ti bylo, když jsi začal plavat?
1: Plavat? Asi 5, 6.
0: Bylo ti 5, 6. A to byla iniciativa tvoje nebo rodičů?
1: Tak v 5 jsem si asi, nepamatuju si, že bych řekl, že chci plavat, ale
0: já se dokážu si představit, že to nějaké dítě může chtít.
1: Ale táta vlastně naším tréninkem i s bráchama, protože mám 3 mladší bráchy, začal už úplně od malička, brával nás do akvaparku a hrál si tam s náma, což je úplně jako nejlepší způsob, jak začít trénovat s dětmi, prostě si s nima hrát a takhle až vlastně do nějaký puberty. A já jsem takhle s tím hraním vybudoval lásku k závodění a soutěžení a prostě jsem potom hladovej, no, takže to byl určitě dobrý způsob.
0: Musí vyžadovat obrovskou disciplínu.
1: To asi jo, zároveň pro mě to je jako zábava, takže to je nejlepší dělat svou práci a hobby zároveň.
0: Říká moderní pětibojař Matěj Lukeš, dnes je mým hostem, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Jaroslav Koller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. V Tínovecké na příjezdu do Prahy po D8 se srazil kamion a osobní auto. Blokuje pravý pruh, osobní levý. Jede se prostředním pruhem. Je tam kolona od sjezdu na Zdiby na 20 minut a narůstá. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Barandova srazil kamion a osobní auto. Blokují připojovací pruh na 16. kilometru. Je tam krátká kolona na okruhu i v ulici k Barandovu. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Tradiční kolony zůstávají na magistrále ve Wilsonově od Florence k muzeu, také na Nuselské mostě do centra. Tam je to na téměř 15 minut kvůli omezení a v Reslově a Ječné se jde krokem od tančícího domu na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je moderní pětibojař Matěj Lukeš, který si nedávno do Česka dovezl zlatou medaili, stal se mistrem světa. Matěj, ty jsi zažil pětiboj s koňmi a teď už závodíš na překážkové dráze, to je vlastně ta výrazná změna za těch posledních několik let v moderním pětiboji. Máš někdy pocit, že děláš trošku jiný sport než ten, do kterého jsi se kdysi zamiloval? Nebo ti to furt přijde stejné?
1: Tak to rozhodně není pocit, to je realita. Hmm. A 2 roky jsem zažil, že jsem dělal víceméně 6 boj, jelikož jsem byl ještě v juniorském věku a junioři to měli už o 2 roky dřív než seniori.
0: Aha.
1: A v těch 2 letech já jsem přeskočil z junioru do seniorů, takže jsem to schytal jako celkem solidně, takhle od Světové federace. Ale rok to byla velká nevýhoda, ale minulý rok to byla se výhoda, protože jsem už prostě věděl, jak na to trošku. Ale no, je to jiný sport určitě.
0: No, já jsem hlavně četl, že ta jízda na koně byla tvoje nejoblíbenější disciplína z toho pětiboje.
1: To rozhodně byla, protože to bylo živý stvoření, prostě byla s tím nějaká komunikace, nějaká práce s tím, vztahy se tam vytvářely. Bylo to fakt super, když se na tom člověk naučí, tak jezdit na koni je fakt skvělý zážitek.
0: A kdyby se hypoteticky stalo, že by Mezinárodní federace přišla s tím, že ty koně vrátí, předpokládám, že bys chtěl, aby se to stalo.
1: Jo, možná bych tuhle za to vyměnil, jako za to, ale je to nereálný podle mě.
0: No tak ale zároveň ti evidentně ten nový formát jde, přece jenom se stal mistrem světa v tom individuálu. Není v tom vlastně trošku, nechci říkat rozpor, protože mi to přijde jako ošklivé slovo, ale je v tom hezký kontrast, že jsi sice měl rád to závodění na tom koni a zároveň je to změna, kterou jsi nechtěl, ale pak jsi se stal mistrem světa.
1: Ono těch
0: změn... Sedlo si to.
1: Sedlo na sedlo, ale ono těch změn tam bylo daleko víc. Zkrátili nám plavání, přidali jednu střelbu a hlavně se změnil ten šermířský systém a to je podle mě to, co mě vystřelilo nahoru, protože dřív byl ten šerm hodně nadhodnocený v uvozovkách, byl důležitější než ostatní disciplíny a jak jsem říkal, nejsem úplně nejsilnější šermíř, takže tímhletím, i když prohraju prostě hned první zápas, tak mám furt šanci vyhrát, jako to bylo v Číně.
0: Si vlastně říkám, že při takovéhle zásadní změně se asi změní i nějaký určitý typ nějakého ideálního pětibojaře, je to tak? Vnímáš?
1: Je to určitě tak, tak dřív pětibojař dospíval, řekněme, před 30, kolem 30, teďka podle mě tak průměrný pětibojař bude také končit, takže...
0: To bude 24,
1: no, minulý rok jsem s oblibou říkal, že rok předtím byl ideální věk pětibojaře kolem 30, teďka to je kolem 20, takže jsem to hezky přeskočil, ale teďka i ty starší závodníci, kteří dřív závodili s koňma, dokazují, že mají šanci. Neříkám, že dlouhodobě, ale také ještě pár let mají šanci se chytit těch mladých.
0: A ty jsi zmiňoval někde, že se chodíš dívat na mladší sportovce, protože nad pohybem tolik nepřemýšlejí. Říkám si, jak to myslíš, že jak jako nepřemýšlejí?
1: Tak to bylo myšleno k tomu OCR-ku. A
0: jenom pro posluchače vysvětleme.
1: OCR-ko, Obstacle Racing, to je ta překážková dráha.
0: Jasně.
1: A ty mladí, kteří to začali prostě dělat a je jim to přirozený, tak to dělali hrozně naturálně a mě to vlastně dávalo nové myšlenky, protože ze začátku jsme ty techniky, jak přijít ty překážky, museli fakt vymýšlet. Tady v Česku jsme neměli žádný, tady ta dráha vlastně předtím neexistovala. Existoval nějaký delší, nějaký prostě podobný, ale taková neexistovala. Takže jsme hledali nové techniky, způsoby. Teďka už po těch 2 letech je víceméně všechno vymyšlený a jenom se to zdokonaluje a zdokonalujeme se fyzicky, ale z začátku to bylo fakt jako, kdo vymyslí jakou techniku. A často to bylo v mém případě jako pokus omyl.
0: Takže to sledování těch mladších sportovců přispělo nějak ke změně toho vnímání?
1: Jo, určitě.
0: Tebe samého při těch závodech.
1: Minulý rok hlavně mi to dalo spoustu nápadů na nějaký techniky, protože člověk si dokáže představit spoustu pohybů toho těla, co je možný, ale zjistil jsem, že spoustu toho si dokázat nedokáže, dokud to neuvidí. Takže Takže jsem tam chodil a snažil se přijít na něco nového vždycky.
0: Říká moderní pětibojař Matěj Lukeš, můj dnešní host. Pražákům je hej na Rádio Praha. Cínovecké na příjezdu do Prahy po D8 se srazil kamion s osobním autem, kamion blokuje pravý pruh, osobní blokuje levý, jede se prostředním, je tam kolona, brzdí se před sjezdem na Zdiby, je to až na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Barrandova srazil kamion s osobním autem, blokují připojovací pruh, je tam krátká kolona na okruhu i v ulici k Barrandovu. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, je to na 10 až 15 minut. Tradiční kolony zůstávají na magistrále ve Wilsonově od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra, tam je to téměř na čtvrt hodiny a na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je silný provoz, pomalejc se jede od D11 k průmyslovém, více popojíždí kamiony v pravém pruhu. Rádio Praha. Doprava každých
2: 15 minut. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Radio Praha, mým dnešním hostem je mistr světa, moderní pětibojař Matěj Lukeš. Matěj, ty sám si říkal, že jeden vyhraný závod vůbec neznamená, že v příštím budeš znovu ve finále. Je to způsob, jak na sebe netlačit, anebo je ten pětiboj opravdu až tak nepředvídatelný?
1: Asi oboje,
0: je to kombinace.
1: Je to kombinace, protože asi největší kámen úrazu pro mě je kvalifikace, kde je trošku jiný systém soutěžení, je tam jiný systém šermu, kde se toho dá právě hodně zkazit a je tam mnohem menší procento postupujících, než třeba ze semifinále do finále, kde je to 50%, tady to může být klidně jako 30%
0: okay.
1: Jenom. A těch závodníků, kteří jsou jako mají výkonnosti na to být v semifinále, je dost. A já když zkazím jednu, dvě disciplíny, tak už tam začínám hořet. Takže tenhle rok, jestli jsem byl pokaždý někde v nějaký krizové situaci, tak to bylo pokaždý v kvalifikaci.
0: Nemůže se stát, že ten titul bude trošku nebezpečný, že vlastně přijedeš na závody, ostatní spoluhráči uvidí, aha, přijel mistr světa, tak předpokládáme, že bude jako hodně vepředu a budu se opravdu snažit ho pokořit.
1: No tak to by se měli snažit, i kdybych nebyl mistr světa. Jako. A minulý rok už jsem byl třetí, tak myslím, že něco takového už tam bylo ten rok. Ale já si přesně to samý o nich řeknu taky, i když nejsou mistři světa třeba.
0: Olympijská medaile. Je na dosah dostat se na olympiádu?
1: Momentálně máme stejně bodu. Všichni máme nula. Takže je to teďka ta cesta, která začíná. Příští rok první závody, hned se zkouší kvalifikace. 18 měsíců před tím LA. A je to něco, z čeho bych asi mohl být nervózní, ale uklidňuje mě, že já vím, že pro to udělám maximum a to je jediné, co můžu udělat. Vím, že to je správně a vím, že když pro to udělám maximum a stejně se nedostanu, tak si nebudu nic vyčítat.
0: Ty jsi říkal, že to je největší sen, ta olympiáda.
1: To určitě.
0: Je to tak. A byl jsi na nějaké se podívat třeba někdy?
1: Maximálně na zeměpisný olympiádě jsem byl jako malý. A čtyřikrát na dětský, tady vlastně, to je vlastně projekt jenom České republiky, super. A tam jsem si to právě jako jenom ujasnil, že chci být jednou na tý velký.
0: Ty jsi po návratu mluvil o tom, že bys chtěl sám vyrazit na několika denní túru a spát venku. Už se to povedlo?
1: Ne, protože ve Vietnamu jsem na to úplně neměl. Neměl úplně odvahu ani v Tajsku.
0: Rozumím.
1: Jsme potkali jednou v pralesu nějakého velkého leguána a tak už jsem se balit i na ulici. A teďka plním hlavně ty mediální povinnosti, protože chci tomu pětiboji taky něco vrátit, co mi dal, tak abych to trošku lidé o tom měli povědomí. Ale teďka mám možná trošku volnější víkend, kde v neděli musím něco udělat, tak možná, když bude dobrý počasí, tak vyrazím někam nějakým směrem a uvidím, kam dojdu.
0: Budu držet moc palce, aby to vyšlo. Mým dnešním hostem byl moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš. Moc děkuju za rozhovor.
1: Já moc děkuju. Mažu s

0: salmonelóza ve škole v Újezdu nad Lesy v Praze se podle hygieniků rozšířila kvůli prošlým vejcům. Americký federální soudce nařídil vrátit třem významným médiím akreditace do Bílého domu. Etická komise fotbalové asociace udělala brankáři Kalinovi nejvyšší možný trest. Dnes čekáme v Praze proměnlivou oblačnost, občas déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Za hromadnou nákazou salmonelózou v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze stojí uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Dnes to oznámila pražská hygiena s tím, že vejce byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Situaci bude dál řešit s provozovatelem, říká mluvčí hygieniků Petra Bátok. Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých, kteří v pondělí jedli uhlířské špagety. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Případ prověřuje i policie a podle ředitele školy jsou změny ve vedení školní jídelny velmi pravděpodobné. Pražská teplárenská dnes začala dodávat teplo do domácností a podniků ve městě. Důvodem je pokles průměrných denních teplot. Termín je podobný jako v loni. Společnost v Praze zásobuje více než 250 tisíc domácností a taky školy, nemocnice nebo administrativní a průmyslové budovy. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zablokovali možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Teď ji projedná rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude.
2: Soudce Timothy Kelly zablokoval Trumpovo.
0: Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest. Kvůli ovlivňování zápasů má zákaz činnosti na 20 let. Zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
3: Etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
0: Dnes v Praze očekáváme počasí s proměnlivou oblačností. Občas se vyskytne déšť anebo přehánky, lokálně i bouřky a večer očekáváme ustávání srážek. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme aktuální dopravní informace, jaká je situace v Praze a okolí teď po 13. hodině. To nám řekne Jarda Koller. Jardo, zdravím tě, pěkné odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 5. kilometru popojíždí kolona, pokračuje až do Cínovecké ulice. Tam se srazil kamion a osobní auto před sjezdem na Ďáblice. Jede se pouze prostředním pruhem, zdržíte se půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Barandova srazil kamion a osobní auto. Blokují připojovací pruh, je tam krátká kolona na okruhu i v ulici k Barandovu. Tam se teď popojíždí od Kauflandu. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, je to na 10 až 15 minut. Tradiční kolony zůstávají na magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra, tam je to na téměř 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je silný provoz, pomaleji se jede od D11 k Průmyslové, více popojíždějí kamiony v pravém pruhu. A ve Strakonické směrem z centra se jede krokem od Barandovského mostu. V Malé Chuchli je dopravní omezení a fronta je na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné čtvrteční odpoledne, dnes je 24. září a je mi jasné, že bez skvělé muziky by to ani v následujících minutách rozhodně nešlo. Už v příštích chvílích se k nám tak v odpolední Praze přidá třeba George Ezra. I kapela Green Day. Máme 4,5 minuty po 13. hodině a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13 hodin 16,5 minuty, tohle byly Green Day na Rádiu Praha. V Praze ve Veletržním paláci dnes začíná Lunchmeat Festival 2026. Akce se zaměřuje na současnou elektronickou hudbu a nové mediální umění, nabízející koncerty, živá audiovizuální vystoupení, DJské sety a projekty vznikající ve spolupráci hudebníků a vizuálních umělců. Na festivalu zažijete audiovizuální živá vystoupení, experimentální zvukové projekty a interaktivní instalace. Festival, který je každoroční událostí propojující hudební vystoupení s vizuálními projekty a audiovizuálními performancemi, potrvá do neděle. Další zajímavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A doplníme aktuální dopravní informace. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 5. kilometru popojíždí kolona. Pokračuje až do Cínovecké ulice, tam se srazil kamion a osobní auto. Už je blokovaný pouze pravý pruh a kolona se rozjíždí, zpoždění je přes 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Barandova srazil kamion a osobní auto. Blokují připojovací pruh, kvůli tomu se popojíždí z ulice k Barandovu od Kauflandu. Zdržíte se 10 minut. Na okruhu směrem na dálnici D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem. Je to na 10 až 15 minut. Tradiční kolony zůstávají na magistrále ve Vilznově od Florence k muzeu, taky na Nuselském mostě do centra. Tam je to na téměř 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je silný provoz, pomaleji se jede od D11 k Průmyslové, více popojíždějí kamiony v pravém pruhu. A ve Strakonické směrem z centra se jede krokem od Barandovského mostu. V Malé Chuchli je dopravní omezení, fronta je tam na 15:15. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Scrollujete? Jen si klidně

0: Tady v Kajzlových sadech to nevypadá vůbec dobře, venku začíná pěkný vítr a začíná pršet, tak pokud můžete, raději se schovejte. No a my jdeme na zprávy, je tady Štěpánka Martinová.
1: Hezké odpoledne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti. Trvala více než 4,5 roku a stála zhruba 3 miliardy korun. Opravený objekt bude pro veřejnost přístupný při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. Národní rozpočtová rada varovala před nárazem na dluhovou brzdu. Ten se podle nich přiblížil o 3 roky na rok 2034. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla za to můžou změny fiskálních pravidel, které schválila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Rada kritizuje samotnou změnu i rozpočet na příští rok. Ten vláda musí do konce září poslat k projednání do sněmovny a počítá se schodkem 386 miliard korun. Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko a vystřežily tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. A české fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině B za suverénním Portugalskem a v pátek se představí v Azerbajdžánu. A dnes v Praze očekáváme počasí s proměnlivou oblačností. Občas se vyskytne déšť anebo přehánky, lokálně i bouřky. Večer pak čekáme ustávání srážek a denní maxima 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, jak jsem říkal, počasí venku není vůbec příznivé. Samozřejmě ta opatrnost je nutná i pro řidiče. Jak to teď aktuálně po 1:30 na silnicích v Praze a okolí vypadá, tak to nám teď na rádiu Praha řekne Jarda Koller. Jardo, zdravím tě.
3: Hezké odpoledne na D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Zase zde na Kralupy ze 7. kilometru čekejte silný provoz. Pomaleji se jde do Cínovecké ulice, tam vyšetřují nehodu v pravém pruhu, zdržení 10 až 15 minut v osobních autech. Na D5 z Plzně do Prahy zase zde na Loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Barandova srazil kamion a osobní auto, stále blokují připojovací pruh. Nehodu teď vyšetřují, kvůli tomu se popojíždí v ulici k Barandovu od Kauflandu, zdržíte se 10 minut. Tradiční kolony zůstávají na magistrále ve Vilzonově od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra, tam je to na téměř 15 minut. Na východní části okruhu a Štěrboholské spojce je silný provoz, pomaleji se jede od D11 k Průmyslové, více popojíždějí kamiony. A ve Strakonické z centra se jede krokem od Barandovského mostu. V Malé Chuchli je dopravní omezení, uzavřený pravý pruh a fronta je teď už na více než 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 1:30, krásné odpoledne. V příštích minutách se s naší létající redaktorkou Sabinou přineseme do divadla Spejbla a Hurvínka, které letos se slaví sté Hurvínkovo výročí. Dozvíte se tak, jakou divadelní novinku připravilo. A na Rádiu Praha pro vás máme i další hity, postará se o ně Avril Lavigne. A taky Žibel. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 13:46, Radio Praha je stále s vámi, přejeme krásné dnes už čtvrteční odpoledne. No a jdeme do divadla Spejbla a Hurvínka, to si v rámci letošního stého výročí Hurvínka připravilo několik novinek. Podrobnosti teď do studia přináší naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabino, vítám tě.
1: Děkuju za přivítání, hezké odpoledne. Ano, ty už si to vlastně zmínil v tom úvodu. Divadlo si připravilo novou inscenaci. Já jsem se před chvílí vrátila z generálky a musím říct, že se mi to moc líbilo a doporučuju tuhle novinku navštívit. Premiéra se odehraje už zítra od 6 hodin večer. A o co jde? Hrane se název Spejbl a elixír pošetilých myšlenek. Všechno začne docela nevinně. Já jen v krátkosti popíšu ten příběh. Hurvínek by si přál vrátit čas a napravit něco, co se v minulosti nepovedlo. Jenže když se na staroměstském Orloji zastaví čas, tak probudí se zároveň dávné pražské prokletí a do dnešní Prahy vstoupí tajemný šváb Smíchovský, tedy bytost, která uvízlá mezi jednotlivými vteřinami. To Hurvínkovo přání tak spustí řetězec událostí, ve kterém se současný svět dětí začne prolínat s legendami staré Prahy a čím více postavy snaží napravit minulost a uchovat to, co milují, tím víc hrozí, že ztratí něco v přítomnosti. Po delší době se taky v inscenaci objeví vlastně celá ta hurvínkovsko-spejblovská rodinka, tedy Spejbl s Hurvínkem a Žerikem, ale taky Mánička a teta Kateřina. Mimochodem tuhle poznámku a tohle přání mívají často právě diváci, kteří si přejí právě vidět v představeních celou tuhle sestavu na jevišti.
0: Sabino, kromě nového představení prošlo divadlo proměnou. Co je tedy nového?
1: Ano, tu Hurvínkovu stovku se divadlo připomíná vlastně po celý tento rok tím největším dárkem a proměnou byla rekonstrukce, protože divadlo prošlo po téměř roce velkou rekonstrukcí a vrátilo se na svou domovskou scénu v Davidské ulici a největší novinkou je taky nová zkušebna, která zároveň funguje jako malé studiové jeviště. Právě tam můžou vznikat teď komornější představení nebo takzvaná miminí představení pro úplně nejmenší děti. No a v hlavním sále je zase všech 281 sedadel nových, proměnilo se i foaje, pokladny nebo toalety a po návratu domů taky divadlo rozšiřuje právě i repertoár. Jednou z novinek je třeba taky Hurvínkův pohádkový Express, který měl premiéru už před letošním létem.
0: Je to jasné, že Hurvínek je starší než my dva dohromady.
1: Přesně tak.
0: Tak uvidíme, jestli bude do budoucna nějaké představení Dědeček Hurvínek. Tolik aktuality z divadla Spejbla a Hurvínka a naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky, hezký den.
1: Hezký den všem.
2: Co se děje v Praze?
0: A co se děje na silnicích v Praze a okolí, to si řekneme právě teď. D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Zase jezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7,5 kilometru. Čekejte silný provoz. Pomaleji se jede do Cínovecké ulice. Tam vyšetřují nehodu v pravém pruhu. Zdržení je 10 až 15 minut v osobních autech. Z D5 z Plzně, nebo na D5 z Plzně do Prahy zase jezdem na Loděnici z 8 kilometru je dlouhá kolona až na okruhu za Ořech. Osobní auta projedou rychleji. Na Pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova vyšetřují nehodu, blokuje připojovací pruh. Kvůli tomu se popojíždí v ulici k Barandovu od Kauflandu a zdržení je zhruba 10-minutové. Tradiční kolony zůstávají na magistrále ve Vilznově od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra, tam je to na téměř 15 minut. Na jižní a Štěrboholské spojce jsou obousměrně kolony před Průmyslovou od Spořilova v opačném směru od sjezdu na Běchovice. Na Vestrakonické směrem z centra se jede krokem od Barandovského mostu. Malé chuchly je dopravní omezení a uzavřený je pravý pruh. Fronta je na více než 20 minut. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
4: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na

0: 14. hodina Rádio Praha a zprávy Denisa Žižková ve studiu. Ty jsi přišla vlastně z bouřky, že jo?
1: Ano, ano, bylo venku krásně. Lidé v Praze budou znovu moci navštívit průmyslový palác. Rekonstrukce za více než 3 miliardy korun trvala skoro 5 let. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Agent umělé inteligence nejspíš poprvé provedl hackerský útok proti vládním serverům, oznámila Austrálie. Očekáváme počasí s proměnlivou oblačností, občas déšť a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha dokončila průmyslový palác na výstavišti v Holešovicích. Rekonstrukce trvala téměř 5 let a stála víc než 3 miliardy korun. Budovu si budou moci lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Ty budou od zítřka do 11. října. Všechny termíny jsou vyprodané. V plánu je vypsat další termíny. Dělníci museli znovu postavit celé levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, říká vedoucí projektu David Čech.
3: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
1: Budova běžně přístupná nebude, pořádat se tam mají výstavy, veletrhy a další akce. Platy vrcholných politiků možná nebudou v dalších několika letech růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a vetovala jeho zrychlené projednání. Normu tak čekají standardní 3 kola projednávání a je tak pravděpodobné, že hned od příštího roku platit nezačne. To kritizoval jeden z předkladatelů normy Tomio Okamura z SPD.
4: Jsme přesvědčeni, že odměňování politiků nemůže být odtrženo od ekonomické reality občanů a země, kterou spravují. Jak pokrytecké je, že opozice volá po úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok a zároveň si opoziční poslanci sami sobě chtí zvyšovat platy a ten stejný rozpočet více zadlužovat.
1: Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje teď. Po zmrazení by totiž stouply skokově. Umělá inteligence společnosti OpenAI v červnu napadla australské zdravotnické weby a dostala se i k neveřejným datům. Oznámil to australský premiér Anthony Albanese. Jde nejspíš o vůbec první veřejně známý hackerský útok umělé inteligence na vládní cíle. Podle OpenAI jejich agent podnikl kroky, které firma nezamýšlela.
5: AI agent, tedy program samostatně plnící úkoly, měl proniknout do vládních portálů, když pátral po zdravotnických statistikách. Firma OpenAI o tom informovala australskou vládu o téměř 3 měsíce později, a to zasláním běžného e-mailu. Australský premiér Anthony Albanese situaci na včerejší schůzce se šéfem OpenAI Samem Altmanem v New Yorku označil za neakceptovatelnou a nařídil urgentní přezkoumání připravenosti země na podobné útoky. Lídři technologických firem před několika dny vyzvali k zavedení mezinárodních pravidel pro dohled nad umělou inteligencí, která podle nich postupuje příliš rychle. Americký prezident Donald Trump globální regulace odvětví odmítl. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Hokejisté Liberce zkusí 2 dny po vítězství v Pardubicích porazit dalšího východočeského soupeře. Na ledě Hradce Králové se představí dnes v 18 hodin. Dnes má být proměnlivá oblačnost, občas déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, k večeru pak ustávání srážek a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a nevynecháme ani aktuální zprávy ze silnic a dálnic kolem Prahy a v Praze. Jardo, Kolere, jak to vypadá? Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na loděnici. Z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Osobními auty čekejte 20 minut navíc. Na pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova stále vyšetřují nehodu, blokují připojovací pruh. A kvůli tomu se popojíždí v ulici k Barandovu od Kauflandu. Zdržíte se přes 10 minut. Ve Strakonické směrem z centra se jede krokem od Barandovského mostu. V Malé Chuchli je dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, zdržíte se téměř 25 minut. Už se začíná ucpávat sjezd z Barandovského mostu do Strakonic. V ulici v Holešovičkách směrem z centra se u sjezdu na Bulovku srazila dvě auta, blokují levý pruh. Kolonu čekejte z mostu barikádníků. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra, tam je to na téměř 15 minut kvůli omezení v Legerově. A na jižní a Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou od Spořilova v opačném směru od sjezdu na Běchovice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 14 hodin 6,5 minuty a čtvrteční odpolední Praha, to jsou i další skvělé hudební kousky a s nimi třeba The Weeknd. Nebo Taylor Swift. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám příjemný poslech.
2: Odpolední Praha.

Je po čtvrt na tři, přejeme pěkné dnes čtvrteční odpoledne. Pražákům je hej, to je pravidelný polední rozhovor Vojty Přívětivého s hostem. Poslouchat ho můžete na rádiu Praha živě vždy od pondělí do čtvrtka. No a tím nejbližší

0: dalším hostem bude už v pondělí 28. září lékařka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, doktorka Lenka Vavříčková. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Osobními auty čekejte zpoždění 20 minut navíc. Na pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barrandova vyšetřují nehodu, blokuje připojovací pruh, kvůli tomu se popojíždí v ulici k Barrandovu od Kauflandu. Zdržíte se přes 10 minut. Ve Strakonické směrem z centra se jede krokem od Barrandovského mostu. V Malé Chuchli je dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, zdržení téměř 25 minut. Už se začíná ucpávat sjezd z Barrandovského mostu. V ulici v Holešovičkách směrem z centra se u sjezdu na Bulovku srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolonu čekejte z mostu Barikádníků. Ve Vilznově se jede pomalu od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra, tam je to téměř na čtvrt hodiny kvůli omezení v Legerově ulici. Soběslavská ulice směrem od do Edenu je ucpaná od Želivského až ke křižovatce s Ruskou, tam řeší srážku dvou aut a blokuje prostřední pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se před sjezdem na Dolní Počernice taky stala nehoda. Krokem se jede od dálnice D11, zdržení čtvrt hodiny a narůstá. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Je téměř půl třetí, Rádio Praha vám nabízí další zprávy, je tady Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Dětem v Praze 4 se otevřelo nové zcela bezbariérové hřiště, které mohou využívat i děti s tělesným postižením. Nachází se v parku v ulici na Pankráci v Nuslích nedaleko Vyšehradského táborské brány a nabízí například bezbariérový kolotoč a houpačku, kterou mohou využít i děti s vozíkem. Náklady na vybudování hřiště jsou 6 milionů korun. Novinářům ho dnes představili zástupci městské části. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil také benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Počet vydaných platebních karet v Česku stoupl v letošním prvním pololetí na rekordních 18,5 milionu. Meziročně jich bylo o 1,6 milionu víc. Z toho bezkontaktních karet bylo 16,5 milionu proti 15,5 milionu o rok dříve. Vyplývá to ze statistik Sdružení pro bankovní karty. Všechny české lodě postoupily do semifinále mistrovství Evropy ve vodním slalomu, které dnes začalo v italské Ivre. V kvalifikaci si z českých reprezentantů nejlépe vedli kanoista Lukáš Kratochvíl, který obsadil druhé místo, a kajakář Jakub Krejčí, který skončil třetí. Očekáváme počasí s proměnlivou oblačností, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, k večeru pak budou srážky ustávat a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Jarda Kuller s aktuálními dopravními informacemi.
3: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy. Za sjezdem na loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Celý úsek pojedete osobními auty 40 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova stále vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokují připojovací pruh. Kvůli tomu se popojíždí v ulici k Barandovu. Zdržíte se zatím přes 10 minut, ovšem teď vozidla odjíždějí. Situace by se měla začít zlepšovat. V ulici v Holešovičkách směrem z centra se u sjezdu na Bulovku srazila dvě auta a blokují levý pruh. Kolonu čekejte z tunelu Blanka, z mostu Barikádníku i z Povltavské. Ve Strakonické z centra se jede krokem od Barandovského mostu. V Malé Chuchli jsou silničáři, pokládají asfalt. Jede se levým pruhem, zdržení téměř 25 minut, už se začíná ucpávat sjezd z Barandovského mostu. Ve Vilzonově se jede pomalu od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do centra. Tam je to na téměř 15 minut kvůli omezení v Legerově. A Soběslavská ulice směrem do Edenu je ucpaná od Želivského až ke křižovatce s Ruskou. Tam řeší srážku dvou aut, blokují prostřední pruh. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Čas po půl třetí odpoledne napovídá, co nás za okamžik na Rádio Praha čeká. Bude to ohlédnutí do historie dnešního 24. zářijového dne, a to s Petrem Jungmanem. A taky si zahrajeme, na tom už bude mít zásluhu, nebo budou mít zásluhu Welshly Arms. I Ray Dalton. Přeji vám dobrý poslech.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
4: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
3: To je staré slovanské jméno, znamená slavný silou či slavný bujností. Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
5: Gaiole, Castellina e Radda.
3: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné provincia del Chianti.
5: Tutti bene.
6: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
7: Ne, tak si ji poslechněte.
3: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety v roce 1961.
8: Milý v rozhlase. Chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
3: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Provoz trolejbusů byl v Českých Budějovicích podruhé ukončen před 55 lety, v roce 1971. Za 20 let byly trolejbusy zpátky a jezdí v Budějovicích dodnes. Před 35 lety ve stejný den v roce 1991 vyšla dvě zásadní alba rockové historie. Skupina Nirvana přišla s deskou Nevermind. Té se prodalo přes 30 milionů kusů. A Red Hot Chili Peppers vydali své Blood Sugar Sex Magic s jednou z nejlepších balad 90. let Under the Bridge. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej Bill Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
9: Na silnicích už tak hezký den není, v každém případě buďte velice opatrní. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Celý úsek se jede osobními auty 40 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova po nehodě už nic nepřekáží, ovšem v ulici k Barandovu stále zůstává kolona od Kauflandu. Ve Strakonické směrem z centra se jede krokem od Barandovského mostu. V Malé Chuchli jsou silničáři, se levým pruhem, zdržení téměř 25 minut. V ulici v Hlošovičkách směrem z centra se u sjezdu na Bulovku srazila dvě auta. Blokují levý pruh kolony, čekejte z tunelu Blanka, z mostu Barikádníků i z Povltavské. Ve Vilznově se jede pomalu od Florence k muzeu, taky na Nuselském mostě do centra. Tam je to téměř na 15 minut kvůli omezení v Legerově ulici. Na jižní a Štěrboholské spojce jsou obousměrně kolony před Průmyslovou od Spořilova v opačném směru od sjezdu na Běchovice. A v Podleské v Uhříně vsi se popojíždí před ulicí Přátelství víc než 10 minut. Dobře dojeďte.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: 15 hodin a s vámi Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy, přináší je Denisa Žižková. Ahoj Denčo.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Stíhaný pražský úředník, který podle policie schvaloval projekty sám sobě, skončil na magistrátu. Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku pod Troskami plošný test DNA u žen. Francie se chystá na příjezd papeže Lva 14. V Paříži jsou přísná opatření. Očekáváme počasí s proměnlivou oblačností, místy déšť a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ředitel pražského odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča i jeho podřízený Jan Krejčí odešli z pražského magistrátu. Oba čelí obvinění v rozsáhlé korupční kauze, kvůli které v létě policie zasahovala přímo v budově magistrátu. Odchod potvrdil Českému rozhlasu mluvčí hlavního města Vít Hofman.
3: Pracovní poměr pana Aleše Krejči skončil 13.8.2026 a pracovní poměr pana Jana Krejčího skončil 14.9.2026. V obou případech byl pracovní poměr skončen dohodou.
1: Policie chystá kvůli nálezu mrtvého novorozence plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Doplňuje mluvčí policie Vladimíra Štýrtová.
4: Po osobě, která ho tam odložila, nyní kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají. V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu. Zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, no a v současné době i ze širšího okolí.
1: Po 20 letech navštíví Francii papež Lev 14. Do Paříže přiletí zítra ráno. Papa mobilem projede centrem města a čeká ho také vigilie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během 4denní cesty zavítá také do Lourdes na jihu země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření.
5: Na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées už rostou tribuny a jsou tu velkoplošné obrazovky. Papež tu v sobotu povede mši, které by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. V okolí budou uzavřené stanice metra a zakázaný bude taky vjezd aut. Na bezpečnost bude v ulicích Paříže dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Papež se setká taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví sídlo UNESCO. V Lourdách u hranic se Španělskem by měl vyslechnout v soukromí oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitele jen 11 koní. Pořádající dostihový spolek to po uzávěrce přihlášek uvedl na svém webu. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. O definitivní podobě startovního pole bude jasno ve čtvrtek 1. října, kdy se uskuteční slavnostní losování startovních čísel. Velká Pardubická se poběží v neděli 11. října. Na 6900 metrů dlouhé trati se účastníci utkají o podíly z dotace 5 milionů korun. Dnes má být proměnlivá oblačnost, déšť, přehánky lokálně i bouřky, k večeru pak ustávání srážek a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace, jak to vypadá teď po 15. hodině. To už je otázka na Jardu Kolhra.
6: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici. Z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Celý úsek pojedete osobními auty 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankrác srazila dvě auta, blokují levý a prostřední pruh, tvoří se kolona, zdržení zatím do 10 minut. V ulici Volešovičkách centra se před okamžikem podařilo odklidit následky nehody. Kolony z Argentinské a z tunelu Blanka se budou ještě nějakou dobu rozjíždět. Na jižní a Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou, od Spořilova v opačném směru od sjezdu na Běchovice. A ve Strakonické směrem z centra za Malou Chuchlí se v dopravním omezení už znovu jede dvěma pruhy a kolona se tam rozjela. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne, je čtvrtek a taky 5,5 minuty po 15. hodině. A co pro vás máme v odpolední Praze dál? Tak to už napoví jména jako třeba skupina Right Side Fred. A taky David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Maloš.

0: 15 hodin 15 a půl minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme pěkné čtvrteční odpoledne. Připomínám, že ještě do příštího pondělí si můžete prohlédnout vystavené korunovační klenoty. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě jsou koruna, jablko a žezlo, vystavené každý den od 9 do 17 hodin. Letos je můžete vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. A protože je zájem tradičně veliký, je na místě počítat s případným čekáním ve frontě. Například loni se na korunovační klenoty přišlo podívat přes 50 000 lidí. Další zajímavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Co se děje v Praze?
0: A co se děje na silnicích, to už nám teď řekne Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici. Z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Celý úsek se jede osobními auty stále 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se za sjezdem na Pankrác srazila dvě auta, blokují levý a prostřední pruh, tvoří se kolona. Brzdí se za Barandovským mostem, zpoždění přes 10 minut a narůstá. Na jižní a Štěrboholské spojce jsou ještě obousměrné kolony před Průmyslovou od Spořilova v opačném směru od sjezdu na Běchovice a regulují provoz se v tunelu na městském okruhu v obou směrech a plné jsou tak třeba Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď?

0: Calvin Harris nás na Rádiu Praha dovedl až k 15:30. Před námi jsou další zprávy, které přináší Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Stavební práce trvaly víc než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Opravený palác si mohou lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. Všechny už jsou ale vyprodané. V plánu je vypsat další termíny. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy jídelna použila vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla dnes hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 osob je hospitalizovaných. Onemocnilo 250 dětí a dospělých, všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Pořadatelé festivalů, výstav historických slavností nebo sportovních soutěží ve středních Čechách budou moci žádat kraj o podporu. Krajští radní dnes schválili dotační programy, z nich se v příštím roce a dalších dvou letech rozdělí dohromady 23 milionů korun. Možné bude i víceleté financování. Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davisova poháru s Kanadou v úterý 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v Boloni, který vyvrcholí o 5 dní později. Počasí bude proměnlivě oblačné, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dnes odpoledne i s námi i Jarda Kuler z dopravního infocentra. Jardo, jaká je situace na silnicích?
3: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona. Jsou to hlavně kamiony, táhne se až na okruh za Ořech. Celý úsek se jede osobními auty 40 minut, kamiony výrazně déle. Na jižní spojce směrem na Černý most se za sjezdem na Pankrác srazila 2 auta, blokují levý a prostřední pruh. Kolonu čekejte z Barandovského mostu na více než 10 minut. Na jižní a Štěrboholské spojce a východním okruhu jsou obousměrné kolony před Průmyslovou od Spořilova na 20 minut. V opačném směru se teď jede pomalu od dálnice D11. A pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Plné jsou Holešovičky do centra nebo také Patočková z Kajetánky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké čtvrteční odpoledne. Do českých kin zamířila nová komedie režiséra Tomáše Svobody Proč bychom se nezabili. Ta zve diváky do vesnice, kde se sousedské naschvály dědí z generace na generaci. No a za chvíli vás na ní pozveme i my. A na Rádiu Praha si stále hrajeme to nejlepší. Čekají nás i Charlie Puth a Meghan Trainor. Nebo Kygo s Khalidem a Griffinem. Přeji vám pohodový poslech.

0: Bon Jovi na Rádiu Praha. Za necelou minutu bude 3:45. Pěkné čtvrteční odpoledne. Chtěli byste žít na vesnici, kde se dědí sousedské naschvály z generace na generaci? V nové české komedii Proč bychom se nezabili uvidíte, že to opravdu není vůbec jednoduché. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Tohle bude bolet.
2: Příběh se odehrává ve svérázné vesnici Rozumov, kde žijí dva znepřátelené rody. Na jedné straně svéhlavý farmář Průša, na druhé ovocnář a výrobce pálenky Šmrha. Jejich sousedská válka trvá tak dlouho, že už dávno překročila hranice zdravého rozumu.
3: Co je?
1: Maruška mě opustila.
3: Takový Marušek tě ještě...
1: Obšťastní, oplodní.
3: Opustí moc.
2: To, co by ostatní ani nenapadlo, oni berou jako formu lidové zábavy. Když se jeden soused probudí a najde své auto na střeše domu, je to vlastně docela klidný den. Situace se ale vyostří ve chvíli, kdy se do sebe zamilují dva mladí lidé z těchto rodin, Marie a Karel. Ti musí o svou lásku bojovat navzdory starým křivdám.
4: Je to divný, no.
5: Tak je to humor nebo ne? Víš jak? Budu hrát v televizi.
6: Dobrý den.
3: Já teď se mluvím česky.
5: Ano.
2: Marie po dalším rodinném naschválu kývne na účast v televizní reality show Svatba na slepo. Tím rozpoutá v Rozumově totální poprask. Karel zoufá, rodiče zuří a do vesnice přijíždí televizní štáb.
7: Tohle to si odneseš!
8: Jsi na mě pyšná?
5: Ne.
2: V hlavních rolích Romea a Julie z české vesnice se v komedii Proč bychom se nezabili představí Nelly Řehořová a Petr Uhlík. Sekundují jim David Novotný, Jiří Lábus, Štěpán Kozub nebo Michal Isteník.
0: A v odpolední Praze se teď opět vracíme na silnice s Jardou Kollerem.
9: Hezké odpoledne na D5 z Plzně do Prahy je před Prahou. Silný provoz kamiony stojí už z 9. kilometru na Pražský okruh za Ořech. Je to osobními auty na 40 minut. Na samotném okruhu směrem na D1 se jede pomalu za dálnicí D6, tak Ořechu je to na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nejprve z Barandovského mostu, za sjezdem na Pankrác řeší nehodu zdržení 10 minut. Za magistrálu je další kolona táhnoucí se až na Štěrboholskou spojku. V Praze začíná odpolední špička, Rušnuje kolem Ohrady v Hartigově. Směrem do centra se jede v koloně z Vápenky až do Husické ulice. Ve spojovací směrem na Balabenku je to na půl hodiny kvůli omezení. V Radlické směrem na Smíchov je to od ČSOB k Dobříšské na 20 minut. Plné jsou příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů, pouze směrem z Říčan se zdržíte jen krátce. A regulují provoz v tunelech na městském okruhu. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: Je tady 16. hodina, taky Denisa Žižková na Rádiu Praha má pro nás další zprávy, ahoj.
1: Ano, hezké odpoledne. Policie v Praze kontroluje přicházení na červenou nebo neoprávněnou jízdu v cyklopruhu. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Itálie se chce po 40 letech vrátit k jádru. Parlament podpořil zákon s cílem budovat malé modulární reaktory. Očekáváme proměnlivou oblačnost a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze začala dvoudenní dopravní akce zaměřená na chodce, cyklisty i řidiče elektrokoloběžek. Policisté kontrolují třeba chůzi na červenou nebo mimo přechod. Důvodem je, podle policejního mluvčího Jana Rybanského, nárůst dopravních nehod s chodci.
3: Od začátku roku do konce srpna 2026 evidujeme celkem 318 dopravních nehod s účastí chodců. Z toho 153 nehod bylo způsobeno právě jejich vinou. Při těchto nehodách zemřely 3 osoby, 41 osob bylo zraněno těžce a 259 lehce.
1: Zhruba do dnešní 14. hodiny policisté řešili 33 případů neoprávněného užívání cyklopruhu. Celkem udělili pokuty ve výši skoro 18 000 korun. Akce bude pokračovat ještě zítra. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům také vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Italský parlament podpořil návrat k jádru. Po 40 letech senát odhlasoval zákon, který má vytvořit právní rámec pro budování nových jaderných reaktorů. Vláda počítá s výstavbou prvních elektráren v letech 2033 a 2034.
4: Italský senát přijal nový zákon poměrně přesvědčivě. Prohlasovalo 81 senátorů, proti jich bylo jen 51. Ministr životního prostředí a energetiky Gilberto Pichetto Fratin mluvil o historickém dnu.
5: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi.
4: Italská vláda si od jádra slibuje dostatek energie na budování datacenter, ale taky její zlevnění. Dosud je totiž hlavně dováží zemní plyn z Afriky a Asie a elektřinu třeba z Francie. Díky přijatému zákonu kabinet bude moct v následujícím roce vypracovat prováděcí dekrety, týkající se například licencování reaktorů, bezpečnostních norem nebo nakládání s odpady. Vláda se chce soustředit na budování hlavně malých modulárních reaktorů. Itálie si odhlasovala odklon od jádra po tragédii v Černobylu v 80. letech a znovu po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Eurolize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem Hapoelu bude v 18 hodin Bayern Mnichov. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo, postupně se k večeru bude vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak Denisa ze studia odchází připravovat zprávy na půl páté a na pomyslnou scénu teď přichází opět Jarda Koller se zprávami o dopravě. Jardo, tak jak to vypadá na silnicích?
6: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy je před Prahou silný provoz. Kamiony stojí už z 9. kilometru na pražský okruh za Ořech. Je to osobními auty na 40 minut. Na samotném okruhu směrem na D1 se jede pomalu za dálnicí D6. K Ořechu je to na půl hodiny. Ve Strakonické směrem z centra se u Velké Chuchle srazila dvě auta v levém pruhu. Je tam zatím krátká kolona. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí nejprve za Barandovským mostem. Za sjezdem na Pankrác řeší nehodu, zdržení 10 minut. Za magistrálou je další frontu. fronta táhnoucí se až na Štěrboholskou spojku. Ve spojovací směrem na Balabenku je to na půl hodiny kvůli omezení. V Radlické směrem na Smíchov je to z Valtrovky k Dobříšské na více než 20 minut. Plné jsou příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů, pouze směrem z Říčance zdržíte jen krátce. Regulují provoz v tunelech na Městském okruhu, stojí se tak v Patočkově z Kajetánky a také kolem Prašného mostu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, příští chvíle patří v odpolední Praze i dalším skvělým songům, stojí za nimi Michal Schulte. I kapela Mirai. Je 6 minut po 16. hodině a hezký poslech vám přeje Vláďa Maloší.
7: Odpolední Praha.

0: Je krátce před 4:45, počasí je momentálně trošku nejisté, takové řekněme aprílové, chvíli prší, chvilku je nádherně, jako třeba teď, když se dívám z okna našeho studia do Kajzlových sadů, tak modrá obloha, sluníčko svítí, no zkrátka vybereme si ty lepší chvíle z toho počasí a dáme si další pozvánku, ještě dnes a taky zítra můžete vyrazit totiž na farmářské trhy na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Probíhají vždy od středy do pátku, a to mezi 8 a 18 hodinou a v sobotu pak od 8 do 14. Trhová sezóna trvá standardně od března do prosince. Na trzích toho můžete nakoupit hodně, třeba sezónní zeleninu, ovoce, čerstvé bylinky, a to přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby či rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení. A další lákové tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Tak se mrkněte. Praha je nej.
1: Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem. Praha je nej.
0: No a doprava v Praze a okolí je dnes pod bedlivým pohledem a dohledem Jardy Kolera. Tak Jardo, jak to vypadá teď po 4:45?
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz, za dálnicí D6 k Ořechu je to na půl hodiny, ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy po dálnici D5, tam stojí kamiony už z 9. kilometru. Ve Strakonické směrem z centra se u Velké Chuchle srazila dvě auta v levém pruhu, je tam kolona od Barandovského mostu už na 15 minut. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most zastavilo auto v bubenečské části, blokuje pravý pruh, kvůli regulaci se tak stojí v Holešovičkách nebo v Povltavské. Jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí za magistrálou, za Lanový most je to na 20 minut, ve spojovací směrem na Balabenku je to na půl hodiny kvůli omezení. V Radlické směrem na Smíchov je z Valtrovky kolona k Dobříšské na více než 20 minut a nadále jsou plné příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů, pouze směrem z Říčan se zdržíte jen krátce. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Máme půl páté, venku svítí sluníčko, zatím ještě stále a se zprávami na Rádiu Praha je připravená Denisa Žižková.
1: Přeji dobré odpoledne. Na pražském magistrátu skončili dva úředníci, které policie obvinila z korupce po červencovém zásahu v jedné z magistrátních budov. Napsal to server Seznam zprávy, kterému to potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Oba muži od policejní razie byli takzvaně na překážky, což znamená, že nechodili do práce, ale stále dostávali plat. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby STAN, ODS, KDU, ČSL a TOP 09 zablokovali možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Projedná ji rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude. Obyvatele několika středočeských obcí rozhodnou v referendech o vybudování větrných elektráren a také se vyjádří k takzvaným akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Ke dnešku zveřejnilo ministerstvo vnitra 5 referend, která se k tématu uskuteční ve středočeském kraji. V Kačici na Kladensku, v Petrovicích na Rakovnicku a v Petroupimi, Teplíšovicích a Soběhrdech na Benešovsku. Referenda se budou konat zároveň s komunálními volbami, které jsou 9. a 10. října. V Česku roste počet případů bezdůvodného zablokování účtů na sociálních sítích Facebook a Instagram společnosti Meta. Zatímco v loňském roce šlo spíše o jednotky případů, v letošním roce tvoří stížnosti tohoto typu už 48% všech podání na Český telekomunikační úřad v oblasti digitální agendy. Zítra bude podobně jako dnes. Oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Ty pro nás sleduje Jarda Kuler. Jardo, jak to v Praze a okolí vypadá teď po půl páté?
3: Hezké odpoledne, je toho tolik, že jsem si to nestihla ani napsat, ale to nejpodstatnější vám určitě řeknu. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 nadále houstne provoz, brzdí se za sjezdem na D6 k Ořechu, je to na více než půl hodiny. Na D5 se kvůli ucpanému okruhu stojí už z 9. kilometru, osobními auty je to celé na 40 minut za Ořech. Ve Strakonické směrem z centra se u Velké Chuchle srazila dvě auta, jsou v levém pruhu, je tam kolona od Barandovského mostu na 15 až 20 minut. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most zastavilo auto, v bubenečské části blokuje pravý pruh, kvůli regulaci se tak stojí z Holešoviček nebo v Povltavské, tam je kolona teď až na hodinu. Na jižní spojce směrem na Černý most se teď jede pomalu od Spořilova, za Průmyslovou ulici pojedete přes 20 minut. A silný provoz je také na magistrále ve Wilsonově od Florence k muzeu, stojí také celá Ječná už od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Hostem pořadu K věci bude expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Durák. Štěpánka Duchková se ho zeptá, co všechno dělají děti s umělou inteligencí, když se rodiče nedívají, a také, jak bychom měli nastavit zdravá domácí pravidla pro digitální hygienu v éře pokročilé umělé inteligence. K věci Štěpánky Duchové v pátek 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Vydařené čtvrteční odpoledne, čas volnočasové inspirace se blíží, pár tipů vám nabídneme už za okamžik. A další hity má pro vás na Rádiu Praha skupina Poetika.
5: U

0: Krátce před 4:45 dospíval na rádiu Praha Luis Capaldi a s kolegou Jirkou Šteflem se ani dnes nebudete nudit, stačí si vybrat v jeho pražských typech na rádiu Praha.
1: Podívejte se do výstavní síně Mánes, kde můžete nahlédnout do budoucnosti bydlení v hlavním městě. Uvidíte více než 150 současných a připravovaných rezidenčních projektů z různých částí Prahy. Prohlédnout si můžete architektonické modely, fotografie a návrhy nových domů i celých městských čtvrtí. Výstava ukazuje, jak se může měnit okolí, veřejný prostor i množství zeleně. Zajímavá může být nejen pro milovníky architektury, ale pro každého, koho zajímá, jak bude Praha vypadat za několik let. Výstava je v Mánesu otevřená denně od 12 do 20 hodin a vstup je zdarma. A nebo se s celou rodinou vydejte na Noc vědy, která v pátek večer otevře dveře univerzit, laboratoří a dalších vědeckých pracovišť. Navštívit můžete třeba Vysokou školu chemicko-technologickou v Dejvicích, kde vás čekají prohlídky laboratoří a několik vědeckých tras. Na fakultě stavební ČVUT si zase vyzkoušíte experimenty s vodou, vibracemi nebo moderními technologiemi a podíváte se, jak vlastně mluví stavby. Zajímavý program nabídne taky hvězdárna Ďáblice, podíváte se tam na Mars nebo Jupiter a dozvíte se zajímavosti o jejich měsících. Pražské programy Noci vědy začínají od pátečních odpoledních hodin. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace, ty má pro nás Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh se na 11. kilometru před okamžikem srazila 4 auta. V levém pruhu na vozovce jsou kapaliny. Je tam zatím krátká kolona. Ovšem v silném provozu se jede až na 23. kilometr do omezení na Šmejkalce. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nadále houstne provoz. Brzdí se za sjezdem na D6 k Ořechu. Je to na více než půl hodiny. Na D5 se kvůli ucpanému okruhu stojí z 9. kilometru. Osobními auty je to celé na 40 minut za Ořech. A podle zpravodajů chvílemi kamiony výjíždějí i do levého pruhu a celé se to zastaví. Ve Strakonické směrem z centra se u Velké Chuchle srazila 2 auta, v levém pruhu je tam kolona od Barandovského mostu na téměř 20 minut, v tunelu Blanka směrem na Barandovský most stojí auto, v Bubenečské části blokuje pravý pruh, kvůli regulaci provozu tak čekejte dlouhé kolony z Holešoviček nebo v Povltavské, tam teď postojíte hodinu. A na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od sjezdu na Krč až k Průmyslové. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 16:46 Po zprávách v 17 hodin už je s vámi čtvrteční večerní Praha s Lenkou Vahalovou. A stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
8: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Krásné odpoledne, 17 hodin, posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je Denisa, má pro vás další zprávy. Krásný den, hezké odpoledne.

0: Praha 12 rozšíří základní školu v Modřanech, získala stavební povolení. Středočeský kraj pokračuje v přípravě komunitního bydlení ve Zdicích na Berounsku. Muž v klášteře v polském Jaroslavu pobodal 5 lidí, jeden zraněný nepřežil. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo a teploty zítra maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Stavební povolení na nový pavilon základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Modřanech získala Praha 12. Přístavba bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží pro celkem 9 nových tříd a 3 odborné učebny. Radnice teď plánuje vybrat stavební firmu. Práce mají začít na začátku příštího roku, vysvětluje mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
2: Rozšíření základní školy TGM je důležitým krokem k zajištění dostatečného počtu míst pro děti v této části Prahy 12. Cílem je, aby nové prostory začaly sloužit žákům i učitelům na začátku školního roku 2028-2029.
0: Ve Zdicích na Berounsku bude komunitní bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Vzniknout tam mají 3 domácnosti pro celkem 6 lidí. Jedna bytová jednotka má být upravena pro klienty s vyššími nároky na péči. Středočeští radní schválili smlouvu na zpracování projektové dokumentace, říká odborná referentka středočeského hejtmanství Nikola Samcová.
3: Předpokládané náklady na projektovou přípravu činí přibližně 3,6 milionů korun a financování je plánováno z rozpočtu kraje s využitím prostředků z evropských zdrojů.
0: Policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Hledá matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Štýrové budou policisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují také kamerové záznamy z místa i širšího okolí. Při útoku v klášteře ve východopolském Jaroslavu zemřel jeden člověk a další 4 lidé jsou zraněni. Policie pachatele zadržela, je to 31-letý Ukrajinec. Jeho motiv zatím není známý. Vyšetřovatelé také zkoumají, jestli byl pod vlivem omamných látek.
4: 31-letý muž útočil na pozemku opatství v Jaroslavu na Podkarpatsku nožem a napadl jednu ženu a 4 muže. 3 z nich byli kněží.
5: Ráno jsem šla na mši svatou a ke kostelu jsem dorazila, když už bylo po útoku. Mladý muž, mohlo mu být tak 30, bodl kněze do krční tepny.
4: Popsala televizi TVN svědkyně na místě. Stav 3 zraněných záchranáři při převozu označili za život ohrožující. Později jeden z kněží v nemocnici zemřel. V době útoku bylo podle Polsat News v kostele několik desítek lidí. Část z nich se ukryla ve zpovědnici pro neslyšící. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali první české medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V závodě hlídek vybojovali v italské Ivreji stříbro. Vyhráli Francouzi. A fotbalové Teplice dostali trest od disciplinární komise fotbalové asociace za výtržnosti fanoušků v ligovém utkání se Slavií. Severočeši zaplatí pokutu 100 000 korun, Pražané 70. Bude oblačno až polojasno, odpoledne čekáme přechodně zataženo, k večeru se postupně vyjasní a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách opět na silnice a slovo už má Jarda Kulér, tak jak to vidíš?
7: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh se na 11. kilometru srazila 4 auta v levém pruhu. Na vozovce jsou kapaliny, uzavřený je nově i prostřední pruh. Brzdí se na 8. kilometru, zpoždění zatím 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nadále houstne provoz, brzdí se za sjezdem na D6 na 25. kilometru k Ořechu, je to na půl hodiny. Na D5 se kvůli ucpanému okruhu stojí už z 9. kilometru osobními auty, je to celé na 40 minut. Na okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 popojíždí kolona. Na 80. kilometru máme hlášenou nehodu, tvoří se kolona, zdržíte se zatím 15 minut. Ve Strakonické z centra u Velké Chuchle řeší srážku 2 aut v levém pruhu, je tam kolona od Barandovského mostu na 20 minut. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most porouchané auto už odtáhly, kolony z Liberecké a z Povltavské jsou ovšem stále dlouhé a počítejte se zdržením v řádu desítek minut. Kvůli regulaci provozu výrazně zesílil provoz v Bubnech, na Bubenském nábřeží a Bubenské a na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od sjezdu na Vršovice až k průmyslové, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha.
8: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 17. a je čtvrtek 24. září. A je tu další muzika, Sombra. Budou tu i David Guetta a Alphaville. Nebo Tom Gregory. Teď Mikolas Josef, Lie to Me.

0: Krásné odpoledne, Sting dospíval na rádiu Praha krátce po 17:15. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci za víc než 3 miliardy korun znovu otevře veřejnosti. Od pátku je možné si ho prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Podrobnosti a samozřejmě i fotky na našem webu praha.rozhlas.cz. Vracíme se na silnice a slovo už má Jarda Koller. Jak to vypadá?
1: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru odklízejí následky hromadné nehody. Blokovaný je levý pruh, kolona ze 7. kilometru je na téměř 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je silný provoz, brzdí se za sjezdem na D6 na 25. kilometru. K Ořechu je to na více než půl hodiny. Na D5 se kvůli ucpanému okruhu stojí stále z 9. kilometru. Osobními auty je to celé k Ořechu na 40 minut. Na okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 popojíždí kolona na 80. Na tém kilometru stojí ve zúžení kamion v pravém pruhu, zpoždění necelých 20 minut, opatrně do kolony se dojíždí už za dálnicí D1. Na jižní spojce směrem na Černý most poprvé zpomalíte za sjezdem na Krč. Průmyslové je to na zhruba 20 minut a nadále pokračuje regulace provozu v tunelech. Stojí se v Liberecké do centra, v Povltavské, Argentinské do centra, ucpaná je od Stářova v Libni v obou směrech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Právě tentokrát na 17.30 je tu Denisa.
1: Dobré odpoledne. Na pražském magistrátu skončili dva úředníci, které policie obvinila z korupce po červencovém zásahu v jedné z magistrátních budov. Napsal to server Seznam zprávy, kterému to potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Oba muži od policejní razie byli takzvaně na překážky, což znamená, že nechodili do práce, ale stále dostávali plat. V kostelní Lhotě na Nymbursku otevřeli umělou písečnou dunu, na které rostou desítky kriticky ohrožených kostřav písečných a zhruba 10 dalších druhů rostlin typických pro místní písčiny. Duna o rozloze necelých 100 metrů čtverečních vznikla zhruba ze 100 tun speciální písčité zeminy. Hlavním účelem je ukázat prostředí písčin, které z české krajiny mizí. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z ANO dnes krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Babiš se jednání nezúčastnil, jeho právník soudu řekl, že společnost výroky vytrhává z kontextu. U některých jde podle něj o legitimní hodnotící soudy. Jednání bude pokračovat v prosinci. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i v pátek, informovalo o tom agentura Reuters. Nejnavštěvovanější italská památka je už dva dny mimo provoz a na znamení solidarity s rodinou 22-letého dělníka, který v noci na středu zahynul po pádu z výšky přibližně 10 metrů. Mladík pracoval na instalaci nového osvětlení kolosea. Zítra bude podobně jako dnes oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: 6:30, vracíme se na silnice. Jak to vypadá, nám řekne Jarda.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Zase zde na Pražský okruh na 11. kilometru odklízejí následky hromadné nehody. Blokovaný je levý pruh, ze 7. kilometru je kolona na 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je silný provoz, brzdí se zase zde na D6 na 25. kilometru k Ořechu, je to na půl hodiny. Na D5 se kvůli ucpanému okruhu stojí z 9. kilometru osobními auty, je to celé na 40 minut za Ořech. Na okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 popojíždí kolona na 80. kilometru, stál v omezení kamion, už nepřekáží, kolona se rozjíždí. Na okruhu Štěrboholské i jižní spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou od D11 i od magistrály vždy na 20 minut. Nadále pokračuje regulace provozu v tunelech. V Liberecké do centra se u nájezdu ze Zenklovy srazila dodávka a osobní auto, brzdí se za sjezdem na Prosek, zpoždění přes 10 minut, následně ucpaná argentinská v celé délce až na nábřeží a v Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 stojí porouchané auto v pravém pruhu, popojíždí se z Rohanského nábřeží. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči, tedy my, často chybujeme. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné odpoledne, 6:45, posloucháte Rádio Praha. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. A slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
2: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
1: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
2: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
1: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
2: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
1: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
2: Rozhodně to s tím souvisí, to znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
0: A zítra si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Jaká je aktuální situace na silnicích, to už nám řekne Jarda.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru odklízejí následky hromadné nehody. Blokovaný je levý pruh, kolona z 8. kilometru je na 15 minut, stojí tam ještě 3 auta. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy stále stojí kolona z 9. kilometru. Levý pruh jede rychleji, i tak je to celé pro osobní auta na 40 minut na okruh k Ořechu. Na okruhu Štěrboholské i jižní spojce jsou obousměrné kolony před průmyslovou od D11 i od magistrály vždy na 20 minut. Nadále pokračuje regulace provozu v tunelech. V Liberecké do centra se u nájezdu ze Zenklovy srazila dodávka a osobní auto. Brzdí se před sjezdem na prosek zpoždění 25 minut. Letenský tunel je plný v obou směrech a v Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 stojí porouchané auto v pravém pruhu. Popojíždí se z Rohanského nábřeží. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
7: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
6: Praha žije.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, připraveny jsou další zprávy. Je tu Denisa. Deny, proč máš deku?
1: Je mi zima.
0: Tak jednoduchá
1: Ještě
0: odpověď.
1: Ještě se netopí asi tady.
0: Tak jdeme na to.
2: Případem nakažených salmonelózou ve škole v Újezdu nad Lesy se zabývá policie. Kvůli poklesu teplot začala v Praze topná sezona. Tři americká média se znovu obrátila na soud. Bílý dům nevrátil všem jejich reportérům zabavené akreditace, jak mu nařídil federální soudce. Zítra bude oblačno, polojasno, odpoledne přechodně zataženo, teploty maximálně 18 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou moci trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Součástí bude 200-metrová závodní dráha s parametry pro pořádání mezinárodních soutěží, zhruba 400-metrový okruh a plocha pro výuku. Stavba bude stát 104 milionů korun bez DPH a podle současného předpokladu potrvá rok. Areál bude mimo závody a tréninky přístupný veřejnosti zdarma. Stavbu dnes městská část zahájila slavnostním poklepáním základního kamene. Salmonelózu v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
4: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
5: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
4: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
6: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
4: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Raskali velmi pravděpodobné.
7: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
4: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Pražská teplárenská dnes začala dodávat teplo do domácností a podniků v hlavním městě. Důvodem je pokles průměrných denních teplot. Termín je podobný jako v loni. Společnost v Praze zásobuje více než 250 tisíc domácností a také školy, nemocnice nebo administrativní a průmyslové budovy. Teplárna vytápění přeruší, jakmile stoupne průměrná denní teplota ve dvou dnech nad 13 stupňů a předpověď hlásí další oteplení. Americká televize CNN a MS Now a server Politico se znovu obrátili na soud. Bílý dům nesplnil předběžné nařízení federálního soudce ve Washingtonu a některým zástupcům těchto médií zabránil i dnes ve vstupu. Odebrat akreditace trojici médií nařídil minulý pátek prezident Donald Trump.
8: Soud předběžným opatřením zablokoval Trumpův zákaz vstupu do Bílého domu pro tři média. Jejich pracovníci měli ihned dostat zpět své akreditace, které jim v sobotu ochránka prezidentského sídla zabavila. Do Bílého domu dnes ale pustili jen některé z nich. Soudce Timothy Kelly verdikt odůvodnil tím, že Bílý dům nepostupoval podle zákonné procedury a neupozornil média na možné odebrání akreditací předem. To udělal až potom, co na něj redakce podali žalobu. Soudce upozornil, že se proti předběžnému opatření není možné odvolat a nařídil ministerstvu spravedlnosti vysvětlit postoj Bílého domu. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy v semifinále kategorie do 54 kg. Prohrála v semifinále s Finkou Kajvojojovou v bulharské Sofii, tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a k večeru se postupně vyjasní, teploty 16 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď opět na silnice, slovo má Jarda Kuler, krásný podvečer.
9: Hezký podvečer, na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru odklízejí následky hromadné nehody. Na místě teď dvě odtahovky, blokovaný levý pruh kolona z 9. kilometru je na 10 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy stále stojí kolona z 9. kilometru od Loděnice, levý pruh jde rychleji, i tak je to celé pro osobní auta na 40 minut na okruh k Ořechu. Na jižní spojce směrem na Černý most se před Průmyslovou srazila dvě auta, v levém pruhu kolona stojí od sjezdu na Zahradní město, zdržení 20 minut. V Dobří Pražské směrem na Barandovský most krátce řešili nehodu před Zlíchovským tunelem, auta před minutou odjela. Ovšem stihla se vytvořit kolona, pokračuje tak regulace provozu v tunelech. Dobříská je tak plná i před Prázovkou. V Liberecké do centra u nájezdu ze Zenklovy je po nehodě uzavřený levý pruh, brzdí se před sjezdem na Prosek zpoždění 20 minut. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 stojí porouchané auto v pravém pruhu, popojíždí se z Rohanského nábřeží. A v Černokostelecké na křižovatce se Sazečskou se srazila tři auta, Sazečská je směrem k Černokostelecké tak zcela ucpaná. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Pražský update.
11: Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
13: Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
15: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A pražský update začíná 5 minut po 18. na Rádiu Praha a já navážu na zprávy. Zaměstnanci školy v Újezdě nad Lesy v Praze použili prošlá vejce. Zjistili to hygienici. Mezi žáky se následně rozšířila salmonelóza, kterou se nakazilo 250 lidí. Podrobně už za chvíli.
15: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásné no, už podvečer, máme 12 minut po 18. a pojďme se podívat, jak to vypadá tady v Újezdě nad Lesy.
1: Pražský update.
0: Nakazu salmonelózou v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze způsobila vejce po minimálním datu trvanlivosti. Dnes o tom informovala hygienická stanice hlavního města. Infekcí se nakazilo 250 lidí a situaci řeší policie.
2: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
3: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat.
2: Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých. Případ řeší také pražská policie, potvrdil její mluvčí Richard Hrdina.
4: Pražští policisté se samozřejmě touto záležitostí zabývají a v současné chvíli zjišťují, zda nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
2: Podle ředitele školy Libora Skaly je velmi pravděpodobné, že bude muset udělat změny ve vedení jídelny. To, že byla vejce prošlá, zjistili hygienici díky dodacím listům,
5: který se podařilo objevit až včera nebo předevčírem, protože prostě v té kanceláři toho vedoucího té školní jídelny byl, řekněme, zmatek.
2: Za celou situaci se ředitel Skala omlouvá.
5: Co mají děti s takovými obtížemi, opravdu věřte mi, že mi upřímně to strašně líto. Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
2: Kvůli množství onemocněných se například fakultní nemocnice Bulovka potýkala s kapacitními problémy. Podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda Libigerové nyní na dětském oddělení leží 30 pacientů.
6: Je téměř naplněná kapacita. Všechny děti jsou v semi-intenzivním režimu, ale mají stabilizovaný stav a je podávaná infuze.
2: 7 dětí ošetřují také ve fakultní Thomayerově nemocnici v Krči. Její mluvčí Petr Sulek předpokládá, že je v nejkratší dohledné době propustí.
7: To je podstatný říct, tak denně ošetřujeme ambulantně desítky dalších dětí. Naštěstí teda nepotřebují hospitalizaci. Si to řešíme ambulantně, ty děti odcházejí domů, ale jsou to opravdu desítky dětí.

0: 9. kilometru levý pruh jede rychleji osobními auty, je to na okruh za Ořech na 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se před průmyslovou srazila dvě auta v levém pruhu, kolona stojí od Spořilova a je na více než 20 minut. Zpomalují i řidiči jedoucí v opačném směru, ucpaná je tak i Štěrboholská spojka směrem na Lanový most. Pokračuje regulace provozu v tunelech, Dobřížská je plná před Mrázovkou. V Liberecké do centra u nájezdu ze Zenklovy byl po nehodě blokovaný levý pruh, teď už vozidla stojí na autobusové zastávce, kolona začíná před sjezdem na Prosek a rozjíždí se. A v Černokostelecké na křižovatce se Sazečskou se srazila tři auta, Sazečská směrem k Černokostelecké je tak zcela ucpaná a tvoří se kolona i směrem z centra. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Krásný podvečer, máme 23 minut po 18. Na Ladronce v Praze 6 začnou dělníci stavět areál kolečkových sportů. Součástí budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba má trvat rok a městská část a sportoviště zaplatí více než 100 milionů korun. A více informací nám teď řekne reportér Dominik Kučera. Krásný podvečer.
2: Hezký den. Areál vznikne v západní části pražské Ladronky. Vnější inline dráha bude dlouhá 400 metrů a určená pro širokou veřejnost. Vnitřní bruslařský okruh o délce 200 metrů pak bude sloužit hlavně vrcholovým sportovcům pro závody a tréninky. Součástí této dráhy budou klopené zatáčky s prohnutým povrchem, tak aby se sportovci při vysoké rychlosti udrželi na okruhu. Uvnitř tohoto menšího závodního oválu vznikne také výuková plocha. Ta bude podle projektanta areálu Tomáše Zelinky sloužit sportovním klubům třeba na rozcvičení. V areálu dělníci vybudují také zázemí pro sportovce, parkoviště a vysadí nové stromy.
1: Na Ladronce už stezky pro inline brusle jsou. Proč chce radnice Prahy 6 stavět další areál?
2: Podle mluvčí Prahy 6 Kateřiny Maršálové se díky novému areálu částečně uvolní místo na stezkách a sníží se riziko střetnutí mezi sportovci. Stezky na Ladronce totiž využívají nejen inline bruslaři, ale i cyklisté, běžci a samozřejmě pěší, kteří do parku chodí na procházky. Bruslařské dráhy mají také vytvořit podmínky pro vrcholový trénink a závody. I proto se na návrhu areálu podílela Česká unie kolečkových sportů. Podle jejího prezidenta Martina Máčela v Praze chybí tréninkové areály pro profesionální závodníky na inline bruslích. Na stávajících okruzích podle něj sportovci nemůžou dosáhnout tak vysokých rychlostí. Budoucí areál na Ladronce má splnit požadavky i pro pořádání mezinárodních soutěží. A ještě dodám, že po dokončení výstavby mají být nové bruslařské dráhy v provozu celoročně.
1: Na Ladronce v Praze 6 začnou dělníci stavět areál kolečkových sportů se dvěma inline okruhy a vše nám k tomu řekl reportér Dominik Kučera. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
3: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: teď už je na řadě souhrn pražských zpráv s Denisou na 18.30. Dobrý podvečer. Pražská teplárenská dnes začala dodávat teplo do domácností a podniků v hlavním městě. Důvodem je pokles průměrných denních teplot. Termín je podobný jako v loni. Společnost v Praze zásobuje víc než 250 tisíc domácností a také školy, nemocnice nebo administrativní a průmyslové budovy. Na pražském magistrátu skončili dva úředníci, které policie obvinila z korupce po červencovém zásahu v jedné z magistrátních budov. Oba muži od policejní razie byli na takzvané na překážky, což znamená, že nechodili do práce, ale stále dostávali plat. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Stavební práce trvaly víc než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Opravený palác si mohou lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách od pátku do 11. října. Všechny termíny už jsou ale vyprodané. V plánu je proto vypsat další termíny. Praha 1 prodlužuje program Korenci až do listopadu letošního roku, původně měl skončit v říjnu. Korenci je digitální systém na podporu lokální ekonomiky. Lidé mohli získat příspěvek 3000 korun, které můžou při nákupu využít na úhradu poloviny ceny. Radnice mezi zájemce rozdělila 3 miliony korun. Celkem se v první městské části zapojilo téměř 70 místních podniků, obchodů a poskytovatelů služeb. Na rodném domě hudebního skladatele Jaroslava Ježka v Rokycanově ulici na pražském Žižkově dnes městská část Praha 3 odhalila novou pamětní desku. Stalo se to u příležitosti 120. výročí Ježkova narození. Betonová deska vyobrazuje jeho stylizovanou hlavu. Autorem díla je Pavel Provazník. Zítra bude počasí podobné tomu dnešnímu, oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo, k večeru by se mohlo vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice, tak jak to vypadá, Jardo?
2: Hezký podvečer. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy stále stojí kolona z 9. kilometru. Levý pruh jede rychleji, i tak je to celé pro osobní auta na 30 minut na okruh k Ořechu. Na jižní spojce směrem na Černý most před průmyslovou řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Kolona stojí od Spořilova od čerpací stanice Shell a je na více než 20 minut. Zpomalují i řidiči jedoucí v opačném směru. Ucpaná je taky Štěrboholská spojka směrem na Lanový most, tam je to na 15 minut. Pokračuje regulace provozu v tunelech. Dobřížská je plná před Mrázovkou. Zónově do centra postojíte od hotelu Hilton až na IP Pavlova. Ječná je zcela ucpaná a Jiráskův most směrem z centra je také plný. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
4: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
3: To je staré slovanské jméno, znamená slavný silou či slavný bujností. Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
5: Gaiole, Castellina e Radda.
3: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
5: Tutti bene.
6: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
7: Ne, tak si ji poslechněte.
3: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety v roce 1961.
8: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
3: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Provoz trolejbusu byl v Českých Budějovicích podruhé ukončen před 55 lety, v roce 1971. Za 20 let byly trolejbusy zpátky a jezdí v Budějovicích dodnes. Před 35 lety ve stejný den v roce 1991 vyšla dvě zásadní alba rockové historie. Skupina Nirvana přišla s deskou Nevermind. Té se prodalo přes 30 milionů kusů. A Red Hot Chili Peppers vydali své Blood Sugar Sex Magic s jednou z nejlepších balad 90. let Under the Bridge. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej Byl, Vašek Bláha. Já přeju hezký den.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Krásný podvečer, teď máme krátce před 6:45, hala 70 a 40 v Holešovické tržnici se do konce září proměnila v prostor plný ilustrací a komiksů. Začíná festival Lustr, který představí tvorbu českých i zahraničních autorů a festival nám přiblíží naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ten festival zahrnuje každý rok tak 6 až 8 výstav samostatných a k tomu celou řadu doprovodného programu. A teďka se teda nacházíme v té hlavní výstavě letošního roku.
2: Sdělila mi kurátorka festivalu a ilustrátorka Bára Millerová. Letošní hlavní výstava v hale číslo 17 nese název Krajina 2.0.
1: A je zaměřená na pohled ilustrátorů, ilustrátorek a komiksových tvůrců na proměny krajiny v době antropocénu, to znamená v době, kdy lidi hodně výrazně proměňují krajinu, svět kolem sebe.
2: Proč zrovna krajina?
1: No, protože mě to téma osobně zajímá. Vždycky se člověku mnohem líp pracuje s tématama, ke kterým má vztah a tohle je pro mě taková velká srdcovka. Taky mi přišlo, že ty proměny krajiny lidskou činností jsou často braný hrozně černobílé, jako a priori špatný, což si myslím, že tak úplně není. Takže tady najdete třeba městskou divočinu, nebo tady vágní prostory, který tady prezentuje a oslavuje ve svých malbách Tomáš Staněk a v objektech Josef Sedlák, který přinesl tyhle ty nádherný totemy a autorský vyřezaný z břízy.
2: Hlavní výstava je kurátorovaná, autoři jsou tedy osloveni. Další díla jsou vybírána odbornou porotou. Jednou z letošních výstav je portugalský salonek, který představí tamní ilustrátorskou a komiksovou scénu.
1: Portugalská scéna je dlouhodobě hrozně dobře vidět na mezinárodní scéně, strašně živá, hrozně se jim daří.
2: Jako laik teda vidím pár obrázků, které sobě jako pasujou, ladějí barevně, stylem, tak to je vždycky jako jeden autor, nebo?
1: Tady ty uskupení, co máme před sebou, tak to jsou vždycky série jednoho konkrétního autora, takže tady před sebou máme teďka volnou sérii od Madaleny Matoso, což je portugalská teda ilustrátorka, který vycházejí knížky i v Čechách. Zaměřuje se teda na ilustraci literatury pro děti, ale tady to jsou její osobní takový volný projekty autorský.
2: Festival připravil workshopy pro děti i dospělé, živé kreslení, komentované prohlídky a rozhovory s tvůrci. Třeba o víkendu si děti budou moci vytvořit vlastní komiksové Leporello. Festival Lustr potrvá v Holešovické tržnici do 30. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A vracíme se na silnice. Slovo má opět Jarda, tak jak to vypadá?
4: Hezký podvečer. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně je stále velmi silný provoz. Kamiony zpomalují na 9. kilometru, levý pruh na 8. Na okruh za Ořech je to na půl hodiny v osobních autech. Na jižní spojce směrem na Černý most před Průmyslovou řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Kolona stojí od Spořilova od čerpací stanice Shell a je na více než 20 minut. Zpomalují i řidiči jedoucí v opačném směru. Ucpaná je Štěrboholská spojka směrem na Lanový most. Tam je to teď na necelých 15 minut. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské, stojí se ze Zlíchovského tunelu. Ve Vilzonově do centra postojíte od Bulhara až na IP Pavlova, Věčné se popojíždí v celé délce, Jiráskův most je plný směrem z centra a na Nuselském mostě do centra je to v koloně na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
2: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
3: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
7: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Vinyl. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, tohle byla Leny. Mimochodem, s Leny jsme natáčeli nedávno rozhovor, můžete ho brzy čekat ve vysílání Rádia Praha. A já samozřejmě sleduji, jaké bude počasí. Zítra má být oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách čekáme opět zataženo, možná se přidají i přeháňky a zítřejší teploty 16 až 18 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Lidé v Praze budou znovu moci navštívit průmyslový palác. Rekonstrukce za víc než 3 miliardy korun trvala skoro 5 let. Podání omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců podpořila v úvodním kole sněmovna. Prezidenti Spojených států a Číny jednají v Bílém domě o vzájemných vztazích obchodu i umělé inteligenci. Bude oblačno až polojasno a teploty zítra maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha dokončila průmyslový palác na výstavišti v Holešovicích. Rekonstrukce trvala téměř 5 let a stála víc než 3 miliardy korun. Budovu si budou moci lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Ty budou od zítřka do 11. října. Všechny termíny jsou ale bohužel vyprodané. V plánu je proto vypsat další. Dělníci museli znovu postavit celé levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, říká vedoucí projektu David Čech.
2: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
0: Budova běžně přístupná nebude, pořádat se tam mají výstavy, veletrhy a další akce. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem, počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
3: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
0: Novelu podpořila i opozice, teď ji projedná ústavně právní výbor. Americký prezident Donald Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga. Na oficiální návštěvě Washingtonu je poprvé od roku 2015. Před jednáním oba prezidenti naznačili témata vzájemných rozhovorů.
4: Naše týmy se snaží vyjednat vyváženější obchodní vztahy, včetně přístupu amerických farmářů na nový trh.
5: Řekl americký prezident. Obě země už se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Prezident Xi zdůraznil potřebu mírové koexistence obou zemí a pravidelného dialogu armád Číny a USA. Řekl také, že Čína pozve do země 100 000 mladých Američanů a Atlantě propůjčí dvojici pand. Helena Berková, Český rozhlas.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsal na svém webu. Míň koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023. Zítra bude oblačno až polojasno, k večeru přechodně zataženo a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: A situaci na silnicích nám shrne Jarda, tak jak to vidíš?
7: Hezký večer na D5. Na příjezdu do Prahy směrem z Plzně je stále silný provoz. Brzdí se na 7. kilometru osobními auty. Čekejte 20 minut navíc na pražský okruh za sjezd na Ořech. Na jižní spojce směrem na Černý most před Průmyslovou řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Kolona stojí od Spořilova, od čerpací stanice Shell je stále na více než 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Dolní Počernice až k místu nehody v protisměru. Zdržení přes 10 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara muzeu. Věčné se popojíždí téměř v celé délce. Jiráskův most je plný z centra. Na Nuselském mostě do centra je to v koloně na 10 minut a ve spojovací směrem na Balabenku se zdržíte přes 10 minut kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu a dobrý večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásný večer, 4 minuty po 19. a za chvíli opět téma divadla Járy Cimrmana. Právě do divadla Járy Cimrmana přicházejí bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem. Existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. Na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Járy Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu. Podrobně už za chvíli. Z muziky Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for me? Sabrina Carpenter. Oh, yeah. Olivia Rodrigo.

0: Těžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je právě principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lístky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná vstupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodní předpředstavení.
3: Zrovna hutu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Tak Ráďa. Už si tu asi pohodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince a nejen to.
4: Ano, přesně tak a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
3: Zástupci bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Co se děje v Praze? Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
8: Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, za chvíli tu bude Jirka Štefl a pozve vás třeba do výstavní síně Mánes. Na výstavu samozřejmě. Jaké bude počasí? Zítra má být oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách čekáme přechodně až zataženo, k večeru postupně vyjasnování a teploty 16 až 18 stupňů.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi, teď už je tu Jirka Štefl a má pro vás pozvánky.
1: Podívejte se do výstavní síně Mánes, kde můžete nahlédnout do budoucnosti bydlení v hlavním městě. Uvidíte více než 150 současných a připravovaných rezidenčních projektů z různých částí Prahy. Prohlédnout si můžete architektonické modely, fotografie a návrhy nových domů i celých městských čtvrtí. Výstava ukazuje, jak se může měnit okolí, veřejný prostor i množství zeleně. Zajímavá může být nejen pro milovníky architektury, ale pro každého, koho zajímá, jak bude Praha vypadat za několik let. Výstava je v Mánesu otevřená denně od 12 do 20 hodin a vstup je zdarma. A nebo se s celou rodinou vydejte na Noc vědy, která v pátek večer otevře dveře univerzit, laboratoří a dalších vědeckých pracovišť. Navštívit můžete třeba Vysokou školu chemicko-technologickou v Dejvicích, kde vás čekají prohlídky laboratoří a několik vědeckých tras. Na fakultě stavební ČVUT si zase vyzkoušíte experimenty s vodou, vibracemi nebo moderními technologiemi a podíváte se, jak vlastně mluví stavby. Zajímavý program nabídne taky hvězdárna Ďáblice, podíváte se tam na Mars nebo Jupiter a dozvíte se zajímavosti o jejich měsících. Pražské programy Noci vědy začínají od pátečních odpoledních hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Čtvrteční polední host Rádia Praha byl mistr světa. A to doslova, vyspovídal jsem totiž čerstvého mistra světa, moderního pětibojaře Matěje Lukeše. Když závodí, tak se prý dokáže ocitnout v určitém tunelu. Jak to v něm vypadá?
4: V mém tunelu to vypadá tak, že tam je všechno úplně jasný a čistý, vím, co chci udělat a vím, nejsou tam žádný spekulace, žádná taktika nebo jediná taktika a to je dělat všechno na max s největším riskem, co to jde.
3: V pátek popoledně si opět pustíme výběr toho nejlepšího z celého týdne. Začneme po poledních zprávách. Těším se na vás.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Výměna pražců zastaví o prodlouženém víkendu metro na části linky C. Praha 12 rozšíří základní školu v Modřanech, získala stavební povolení. Dělníci pokračují v opravách průtahu Buštěhradem na Kladensku. Bude oblačno až polojasno a teploty zítra maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze o prodlouženém víkendu nepojede metro linky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Pražský dopravní podnik o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Stavební povolení na nový pavilon základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Modřanech získala Praha 12. Přístavba bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží pro celkem 9 nových tříd a 3 odborné učebny. Radnice teď plánuje vybrat stavební firmu. Práce mají začít na začátku příštího roku, vysvětluje mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
2: Rozšíření základní školy TGM je důležitým krokem k zajištění dostatečného počtu míst pro děti v této části Prahy 12. Cílem je, aby nové prostory začaly sloužit žákům i učitelům na začátku školního roku 2028-2029.
0: V Buštěhradu na Kladensku pokračují opravy hlavní silnice přes centrum města. V Kladenské ulici jsou nové retenční nádrže. Do konce roku by tam měl vzniknout i provizorní štěrkový povrch. V Palackého ulici jsou zase hotové vodovodní řady. Dělníci teď budují třeba dešťovou kanalizaci v dolní části Revoluční ulice. Práce budou stát stovky milionů korun a trvat mají 2 roky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily v roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
3: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Čeští kajakáři i kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech lídek. Na trati v italské Ivre se dnes schodně porazili jen trojice z Francie. Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák se po loňském 8. místě na mistrovství Evropy v Paříži v tradičně silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na ně navázali kanoisté Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan, kteří také předvedli bezchybnou jízdu, byli o 65 setin pomalejší než francouzské trio a zopakovali stříbro z roku 2024. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo, k večeru se bude vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Vracíme se na silnice, opatrně na dálnici D4 s Příbrami do Prahy. U 21. kilometru je nehoda a ještě se dívám na dálnici D1 u 25. kilometru směrem do Brna, z Prahy do Brna, tak tady máme hlášené odstavené nákladní auto. Jinak v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u Europarku už odklidili následky nehody a projíždí se bez zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásný večer, 5 minut po 20. Rádio Praha stále s vámi a za chvíli tu bude pozvánka. Velká hvězda v hlavní roli, sepětí s přírodou, drsné chlapáctví a láska k němé tváři. To jsou hlavní ingredience nového filmu s Bradem Pittem a právě na něj pozvu už za chvíli. Z muziky James Blunt. Rolling Stones. bude tu i Madonna. Nebo teď je to.

0: Potřebuje najít sklidnění od traumat války. A tak se svým věrným služebním psem Odinem vydá do aljašské divočiny, aby byli daleko od civilizace. Výlet se ale zkomplikuje.
1: Army Special Forces retired.
2: Hey, did that notice some silver in your dog's mouth?
0: S malým letadlem havarují uprostřed drsné aljašské přírody. Jsou odříznuti od civilizace a zranění. Musí spojit síly a vycvičené instinkty a vydat se na cestu, která se ale mění v drsný boj s přírodou. Jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí.
1: Good job, buddy. We just gonna have to do this the hard way.
0: Snímek V srdci divočiny má hvězdné obsazení. Hlavní roli si zahrál Brad Pitt. Režisér David Ayer si pochvaluje, že při natáčení tehdy 62-letý herec točil většinu akčních scén sám, bez kaskadérů.
1: One last mission.
2: We're not gonna die out here.
0: Služebního psa Odina hraje německý ovčák Uber. Pochází z Nového Zélandu, kde se i film zároveň natáčel. Na place s ním spolupracoval slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson. Ten trénoval zvířata i pro slavné snímky jako Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
3: Praha žije filmy.
4: Praha žije filmy.
5: Somewhere in space.
3: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Guns N' Roses dozněly krátce po půl deváté. Stále posloucháte Rádio Praha a nezapomeňte nás poslouchat samozřejmě i dnes večer, krátce po 21. hodině. Čeká vás opět další hudební pořad. No a jinak, co nás čeká už za chviličku, tak to je další reportáž. No a já vás tentokrát vezmu na velmi zajímavé místo. Romeo a Julie nejen na jevišti, ale i v podzemí Národního divadla hluboko pod slavnou Hynajsovou oponou hučí nové motory. Zlatá kaplička představila modernizaci energetiky za více než 300 milionů korun. Co se skrývá pět pater pod jevištěm a jak dokáže divadlo ochladit Vltava? Tak to vám řeknu už za pár minut. Samozřejmě stále sledujeme, jaké bude zítra počasí a já se dívám, že zítra má být oblačno až polojasno. V odpoledních hodinách čekáme přechodně zataženo, k večeru postupně projasňování nebe a teploty 16 až 18.

0: Buty a mám jednu ruku dlouhou. Teď máme krátce před 8:45. Posloucháte Rádio Praha. Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na Zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá 5 pater pod jevištěm. V technologickém tunelu vedení Národního divadla slavnostně pokřtilo generační jednotky Romeo a Julie, díky kterým se instituce zvládne sama vytápět teplo i elektrickou energií.
1: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
2: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
3: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera předevčírem hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
2: Nové energetické zázemí 5 pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
1: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
2: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
1: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
2: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
3: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
2: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď už další zprávy, tentokrát na 21. hodinu a ve studiu je Denisa Žižková. Krásný večer.
1: Dobrý večer.

0: Do nádrže v Odolené vodě se dostalo olovo. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. Průmyslový palác v Praze je po dlouholeté rekonstrukci znovu otevřený. Čína půjčí Spojeným státům dvě pandy velké. V Bílém domě to oznámil prezident Xi Jinping. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ve 12 obcích severně od Prahy by lidé neměli pít vodu z vodovodu ani po převaření. Oznámili to středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Ten zásobuje třeba Zdiby, Husinec, Klecany, Řeš nebo Máslovice. Podle hygieniku ale lidem nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou. Zatím ke školám, školkám nebo nemocným. V Odoleně vodě zítra školy a školky nebudou vařit. Podle starosty Ondřeje Prášila, který kandiduje za nezávislé v letošních volbách, proto rodiče mají dětem zajistit jídlo i dost pití. Praha po dlouholeté rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti. První návštěvníci ho budou moci obdivovat od zítřka při komentovaných prohlídkách.
2: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
3: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století, potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
4: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
3: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Spojené státy a Čína budou pokračovat ve vzájemné spolupráci pro lepší budoucnost obou zemí. Před jednáním s čínským vůdcem Xi Jinpingem v Bílém domě to řekl americký prezident Donald Trump. Oba lídři budou řešit i vzájemný obchod a rozvoj. Tématem bude i umělá inteligence. Podle Trumpa by společná rozhodnutí Washingtonu a Pekingu mohla podpořit mír a prosperitu v následujících desetiletích. Naopak čínský prezident nabídl možnost výměnných studijních pobytů pro až 100 000 mladých Američanů. Spojeným státům také propůjčí dvě pandy.
5: Panda velká mezi Číňany a Američany dlouhodobě symbolizuje posla přátelství. Během několika dní naleznou dvě pandy, Pching Pching a Fu Shuang, svůj nový domov v zoo v Atlantě, kde se potkají s občany Spojených států.
0: Čína pandy používá jako významné a vstřícné diplomatické gesto. Zvířata zůstávají majetkem Číny, stejně tak jejich případní potomci. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy poprvé v nové sezóně vyhráli na svém ledě. Liberec porazili 5-2 a fotbalový brankář Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Nejvyšší možný zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Komise o tom informovala v komuniké na webu svazu. V Praze bude zítra oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo, k večeru by se mělo vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Rádio Praha. Rádio Praha žije. Praha žije.
7: Ve čtvrtek večer hraje Praha živě a v celé své kráse tu bude podruhé britská popová superstar Dua Lipa. Hvězda ročník 1995 se představila na albu Radical Optimism ve vrcholné formě a v úžasné kondici. Víc jak dvouhodinovou show zvládla s naprostou grácí a její hlas zněl v každém okamžiku prostě fantasticky. Ostatně i návštěvníci dvou pražských koncertů v O2 aréně 27. a 28. května 2025 si domů nesli spoustu pozitivních dojmů. Dua Lipa oslnila i výbornou češtinou v songu Na ostří nože. Klidně si pusťte i záznam koncertu z Mexika v obrazové podobě, jak neskutečně válí španělsky a s fanoušky hovoří jako nejlepší kámoška. 31. května 2026 se Dua Lipa provdala v Londýně za britského herce Callema Turnera. V televizi nás v reklamních spotech zve na šále kávy nebo na slavné parfémy. Teď se nechte pozvat na druhou část koncertu v Mexico City. Na závěr turné Radical Optimism. 65 000 lidí na Estádio GNP Seguros je dokonale ve varu. Koncert vrcholí a Dua Lipa je připravena se svými největšími hity. Užijte si to i na Rádiu Praha.

Muchísimas gracias.

10,000 people sound like cool.

Mexico City. I know you like to party.

the dance.

0: Draha žije. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Jsou tu zprávy na 22. hodinu. Policie v Praze kontroluje přecházení na červenou nebo neoprávněnou jízdu v cyklopruhu. Případem nakažených salmonelózou ve škole v Újezdu nad Lesy se zabývá policie. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne zataženo, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze začala dnes dvoudenní dopravní akce zaměřená na chodce, cyklisty i řidiče elektrokoloběžek. Policisté kontrolují třeba chůzi na červenou nebo mimo přechod. Důvodem je podle policejního mluvčího Jana Rybanského nárůst dopravních nehod s chodci.
2: Od začátku roku do konce srpna 2026 eviduje celkem 318 dopravních nehod s účastí chodců. Z toho 153 nehod bylo způsobeno právě jejich vinou. Při těchto nehodách zemřeli 3 osoby, 41 osob bylo zraněno těžce a 259 lehce.
0: Zhruba do dnešní 14. hodiny policisté řešili 33 případů neoprávněného užívání cyklopruhu. Celkem udělili pokuty ve výši skoro 18 000 korun. Akce bude pokračovat ještě zítra. Salmonelózu v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
3: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
4: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
3: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
5: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zda nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
3: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
6: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
3: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Obyvatele Prahy 9 budou moci od začátku října využívat online lékařskou pomoc zdarma. Díky aplikaci se můžou nepřetržitě poradit s lékařem o svých problémech, a to přes telefon, videohovor i textový chat. Službu lidé otestují ve středu 30. září na Dni prevence v poliklinice Prosek. Akce se koná od 10 hodin. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům také vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Ty si v čínském Shenzhenu poradili ve čtvrtfinále s hráčkami Kazachstánu. Semifinále Česko-Španělsko začne na poháru Billie Jean Kingové zítra po 11. hodině dopoledne českého času. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách přechodně zataženo, k večeru se postupně bude vyjasňovat a teploty zítra 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
1: Praha je nej.
2: Praha je nej.
1: Radio Praha. Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat a ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková, protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svou životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci, takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. To první téma je mysl a oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Mm-hmm. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. Mm-hmm. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
2: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
1: Nicméně ta samota. Vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
2: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
2: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si ustelu postel, že to není jenom to, jak přemýšlím, ale blízko třeba tomuhle konceptu je něco, čemu se třeba ve starém antickém Řecku říkalo eudaimonia, takzvaný zdařilý život. To znamená, že eudaimonia byl výsledek určité prospěšné snahy ve vztahu k vlastnímu myšlení, ve vztahu poznávání, ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními a kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, abychom vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme, protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečně člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebe poznával? Proč je to důležité?
2: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné, nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou, hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní obětě a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo, takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že bychom byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
1: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
2: Co je nepříjemné,
1: protože
2: přesně.
1: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit? Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
2: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlém nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života. a říká prostě tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo? To nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal těch jednotlivých kroků, tak aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
1: Říká Pavel Špatenka.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: na dřeň.
1: A když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo? Že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekli jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
2: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddharthův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které

0: zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat tak, aby ho to utrpení neovládalo třeba, když se tomu zjednodušení. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nepůjde snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá, a že se mu děje to, co se mu děje.
1: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
0: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy, a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit, a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhý, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem, přišla velmi těžká proměna. Já jsem se ocitl v podstatě takový kluk a raubíř, takový kápo ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně, se mi do toho vědomí vlastně provalili procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven, ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totál, že jo, jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co s ní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že jo, s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pouť byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako ve obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní, obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty. No a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, napřed jsem byl na psychiatrii, prášky, nefungovalo, nic nezabíralo. Až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala, jo, a trvá do dneška v podstatě, jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomě proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem ale, co s tím. A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a říkala byste, ale já jsem si koupila nový kabát, a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl jako, hele Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak já bych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo. To znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
1: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život, a šel jste úplně jinou cestou?
2: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, buch, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne, jo, bojoval jsem sám ze sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se ta moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Jo. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuju s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu, a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne. Jo? Často pravá chce něco a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí. Mm-hmm. Ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme ji mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Mm-hmm. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhý a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sahat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě ale jako, víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřují se tady a srazí vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy, a s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené. Radio Praha.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
2: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
2: přesně. Hele, máš strach, neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty maladaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete všem ukázat, že to víte a že to znáte, jo, každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
2: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty její procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady, a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji. Hodně štěstí.
1: A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Rusko vede hybridní válku i proti Česku.
2: S odvoláním na bezpečnostní služby to oznámil premiér Andrej Babiš.
3: Hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti.
4: Vlády evropských zemí připouštějí nebezpečně se stupňující hybridní hrozby ze strany Ruska.
5: Někteří evropští představitelé zpravodajských služeb varují před hrozbou agresivnějších kroků.
6: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců.
0: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává český premiér. Jenže co to znamená hybridní válka, jak se pozná a je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní? Ptám se na to vojenského analytika a bezpečnostního experta Jana Kofroně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 24. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Díky za pozvání.
0: Český premiér Andrej Babiš z ANO varuje před hrozbou z Ruska. Jak iminentní taková hrozba v tuto chvíli, v současnou dobu je?
7: Těžko říct, to byste se asi musel zeptat někoho třeba z Bezpečnostní informační služby nebo případně z armády České republiky, protože ti asi budou mít lepší informace. Každopádně jsme v nějaké situaci, kdy po Evropě se nám vyskytují různé útoky, incidenty, které asi z nějaké části lze připsat Rusku. A i u nás ostatně byl pokus, kdy nějaký Kolumbiec chtěl zapálit, myslím, nějaké tramvaje nebo autobusy dopravního podniku, což jako bezesporu je minimálně sabotáž.
0: Pan premiér taky řekl, že české zpravodajské služby věnují všem takovým rizikům největší možnou pozornost.
8: Ze strany Ruska čelíme hybridní válce. A proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost.
0: Mluvčí BIS prý o žádném bezprostředním útoku neví. Šéf tajné služby Koudelka nicméně pro Guardian řekl, že ruský útok na Severoatlantickou alianci může přijít v řádu měsíců. O České republice v této souvislosti řeč prý nebyla.
9: Mohlo být o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování veřejného mínění.
0: Pokud by řeč o České republice byla, tak čeho by se takový útok mohl v Česku týkat?
7: Tak my jsme to už naznačili. Máme tu nějaký ten precedens toho útoku na vlastně dopravní podnik nebo jeho majetek. Máme tu nějaké incidenty ze zahraničí, viz ty drony na německých letištích. Pravděpodobně došlo třeba v nějakém momentě k přetrhání, záměrnému přetrhání podmořských kabelů. A takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, typicky jsou to útoky proti infrastruktuře, umí si člověk představit třeba útoky proti datovým centrum, všechno takovéhle, co může nějakým způsobem ochromit tu společnost. A pak, samozřejmě možná ještě o něco podstatnější, jsou to útoky, které nemají třeba fyzickou povahu, neútočím s cílem něco zničit, ale cílem je spíše získat třeba informace, jo, rozkrýt třeba nějaké osoby vlivné. Takže prostě špionáž, včetně samozřejmě dnes primárně kyberšpionáže.
0: Ale když se vrátím teda k té fyzické hrozbě jako takové, tak třeba to, že když teď policie posiluje svoji přítomnost na nádražích v Česku, tak nádraží, vlaková nádraží mohou být jeden
7: může to být jeden z cílů, ale stejně tak prostě i obecně tratě. To může být taky jeden z docela lehkých cílů. Přenosová soustava, elektrárny. Samozřejmě ty většinou bývají tak dobře zabezpečené, že zas tam ten útok není tak triviální.
0: Co průmyslové závody, protože už letos v dubnu ruské ministerstvo obrany uveřejnilo seznam podniků, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu a které by se mohly stát cílem ruských útoků. Dvě z těch firm jsou z Česka, dva z těch závodů.
7: Jednoznačně, jo, prostě je jasné, že Rusům vadí naše dodávky vojenské pomoci Ukrajině. To asi není nic tak jako překvapivého. Teď je otázku, jestli Rusové skutečně budou chtít šáhnout k takovémuto kroku. Stejně tak ale upozorněme na to, že Rusové můžou do nějaké míry využívat nebo podněcovat i, řekněme, aktivisty, kterým je rusko-ukrajinský konflikt celkem jedno, ale můžou třeba do prostoru vnést nějakou falešnou informaci o tom, že ten či onen podnik podporuje třeba Izrael nebo kohokoliv jiného, a následně se hněv některých aktivistů nebo prostě teroristů, řekněme si to tak, obrátí právě proti těmto podnikům. I to je nějaký jako možný scénář a já neříkám, že se děje, ale je to něco, s čím je potřeba počítat.
10: Pan premiér svým prohlášením navázal na dřívější slova, nedávná slova vrcholných představitelů v Polsku, ve Francii, kteří taky varují vlastně před podobnými útoky.
11: Hybridové útoky dronami i raketami na państwa wspierające Ukrajinę, v tom Polsku.
10: Jaké oni mají zprávy?
12: La menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
7: Tak já myslím, že o tom, jaké mají přesně zprávy, vám asi teďka nikdo neřekne nad rámec toho, co je v médiích. Co je faktem, že prostě v některých zemích těch útoků bylo vícero, nebo těch incidentů, a minimálně část z nich pravděpodobně Rusko dokážeme připsat.
10: Zaznamenali jsme právě ty dronové útoky a přelety dronů třeba nad Pobaltím. V Rumunsku přímo spadl jeden z těch dronů, že jo?
7: Samozřejmě my nikdy nevíme, co z toho je náhoda, co z toho je záměr. Vzhledem k množství těch incidentů a vzhledem k tomu, že se netýkají třeba jenom té oblasti dronu a jenom třeba úzké oblasti poblíž hranice Ukrajiny, Polska, tak nám z toho vychází, že zatím může být trochu víc než jenom omyl.
10: To, že se o tom teď tady bavíme a že pan premiér řekl, co řekl, považujete to za nějaký průlom v té dosavadní komunikaci směrem k Rusku od té současné vládní koalice?
7: Já nevím, jestli průlom, ale je to možná nějaké přiznání toho, že ten problém tady existuje a že je potřeba se jim zabývat.
10: Protože on přímo řekl, že čelíme válce. Čelíme hybridní válce, řekl.
7: On řekl hybridní válce. To se možná dostáváme k tomu, co si vlastně všichni představujeme pod tím termínem hybridní a nakolik je to skutečně jako dobře vydefinovaný pojem a jestli to pro někoho spíše jenom nějakým způsobem nenabízí možnost snížit tu intenzitu té pociťované hrozby, anebo naopak pro někoho předstíkat, že ta hrozba je větší, než co skutečně. I to je možnost.
10: No tak těch rovin je několik. Ta první, a tu asi rychle přejdeme, je to politický krok říct, že to je hybridní válka a ne
7: asi
10: válka?
7: Ano. Jo.
10: Že naschvál zvolíte takové slovo, abyste zmírnili obavu možná, protože to působí tak jako jemněji?
7: Podle mě, když řeknete válka, tak tím v zásadě indikujete, že buď to jsme v té válce, nebo se minimálně k ní blížíme, která bude mít nějaký ten kinetický charakter, že prostě někde začnou jezdit tanky, drony ve velké množství, někdo se nám pokusí sebrat území, nenutně nám, ale třeba našemu spojenci. U toho hybridní, tam se samozřejmě nabízí možnost říct jsme ve válce, tím vlastně učiním zadost těm, kteří se Ruska bojí, ale když tam dám to hybridní, tak vlastně zároveň říkám, tak ta vlastně naše reakce nemusí být tak velká a zároveň to té vládě pravděpodobně umožňuje říkat na jednu stranu tuto věc, říkat my to bereme vážně a zároveň říkat, my ale nad ty 2% do obrany moc víc dávat nechceme. Protože to myslím, že si každý uvědomuje, že to je do nějaké míry v rozporu.
10: A teďka teda k podstatě toho pojmu jako takového. Hybridita války. Nedělá z války hybridní například to, abyste to vnesl do toho rozhovoru, jestli náhodou některé ty útoky nemohly být náhodné, tak to, jak o tom mluví třeba polský premiér Donald Tusk, který že Rusko oficiálně ty útoky naschvál označí za náhodné, to je hybridní?
7: Takhle, já nevím vlastně. Já si pamatuju na rok 2014, kdy se začalo hodně mluvit o hybridní válce. Mnozí říkali, že to, co Rusové praktikují na Krymu nebo na východní Ukrajině, takže to je hybridní. Já se přiznám, že na ruském tankovém praporu, bez ohledu na to, jestli má své vlajky nebo ne namalovány na tom pancíři, nevidím vůbec nic hybridního. Nerozumím tomu, proč to někdo nazývá jako hybridní. To, že by si příklad česká mechanizovaná brigáda opět zamalovala vlajky a omylem zaútočila, já dám příklad na Polsko, to by se samozřejmě nestalo, berme to jako příklad, opět nevidím, co je na tom hybridní, protože tam vlastně i ta atribuce je strašně snadná. Jinou otázkou je, když ty útoky jsou výrazně nižšího řádu, to znamená ne 50 raket na jedno polské letiště, ale třeba jeden dron do té oblasti. Jestli tam skutečně lze mluvit o té nejasné atribuci a tady skutečně asi jde, ale zároveň tady ta intenzita toho útoku je opravdu jako poměrně malá a ty škody, které napáchá, budou obvykle relativně malé. Byť máme výjimky, jako třeba Vrbětice, Jo, to je pravda. Ale takže ta otázka s tou atribucí, ano, ale jenom upozorním, že u té atribuce, to je z toho, jestli jsme schopni to připsat tomu či onomu. To vůbec nezáleží na tom, jestli na které říká, já to udělal, já to neudělal. Když mě tu zastřelíte a budete tvrdit, já jsem to neudělal,
10: já
7: stejně
10: jsem
7: vám nikdo vám stejně jako neuvěří, jo. Ale umím si představit to v některých případech, kde je skutečně ta intenzita malá, ale pak je otázkou, jestli to je skutečně tak zásadně a jestli nejde použít tradiční pojem sabotáž. Sabotáž sponzorovaná Ruskem, řízená Ruskem. To, co se dělo třeba i ve studené válce, kdy Rusko spoléhalo na nějaké třeba teroristické skupiny v západní Evropě, více či méně jim pomáhalo, tehdy tedy ještě jako Sovětský svaz, a ono říkalo, my jsme to neudělali, udělali to tito lidé.
10: Ale vy jste připomněl ten rok 2014 a anexi Krymu, neoznačení vojáci, kteří prostě zabrali si poloostrov pro sebe a další oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
13: Ruské jednotky už de facto kontrolují celý Krymský poloostrov.
10: K tomu se ale tehdy přičlenili i další věci. Hlasitá propaganda o domnělém fašismu, matoucí dezinformace o tom, co se skutečně děje, do toho demonstrace ve velkých východoukrajinských městech, které ale byly sponzorované právě Ruskem, protože tam byly Rusové dovezení z Ruska, aby demonstrovali, a na oko se o tom psalo podle ruského narrativu. Tyhle ty věci, které se k tomu jako přičlenují, ty nedělají z války ten pojem hybridní válka? Nepředstavují pro nás vlastně možnost pochopit, co se děje?
7: Opět, já to tak vlastně nevidím, jo. Já si myslím, že ta užitečnost toho konceptu je tam strašně malá, protože tohle to dělali vlastně skoro vždycky všechny válčící strany. Když Němci chtěli Sudety, tak také tvrdili, jak Češi ubližují Němcům. A samozřejmě, že z části vycházeli z něčeho, co byla aspoň do nějaké míry pravda. My jsme se k Němcům nechovali úplně super hezky, ale rozhodně ne tak zle, jak to tvrdili Němci. To znamená, ty Němci šířili nějakou svou propagandu, která, jak říkám, využívala něčeho, co se z části zakládalo na pravdě, no a z 80% to byly fabulace. Stejně tak Němci používali svoje agenty třeba Abwehru k rozmíchávání nepokojů, k vyzbrojování různých bojůvek, které přecházely hranici. To všechno známe. V tomhle tom minimálně to není nic nového. A já si kladu, tady si musíme položit tu otázku, jestli to pojmenování těchto aktivit jako hybridních nějakým způsobem přispěje k tomu, že budeme jako efektivněji schopni řešit ty problémy. A ten největší problém s tím pojmem hybrid je vlastně dvojí. První problém je, že ono to mnohdy vypadá tak, a na to upozorňuje velmi dobře kolega Bahenský, a to já tady jenom musím říct, kolega Bahenský byl mým diplomantem.
10: Vojenský analytik.
7: Je fér říci, že prostě my asi nějakou základní názorovou schodu mít budeme. A on správně poznamenává, ten koncept hybridní války, hrozby, tak je hodně jakoby postaven na tom, co dělá Rusko. Že to není tak, že bychom měli deduktivní koncept a pak jsme se koukali, jestli do toho ty ruské akce patří. Ale ono bohužel tak, jak se ten koncept začal používat po roce 2014, tak to často bylo tak, že Rusko něco udělalo a my jsme tomu dali nálepku hybridní. Což samozřejmě vede k tomu, že ten koncept je takový postupně se rozšiřující, zahrnuje na konci úplně všechno a ta jako definiční přesnost tam do značné míry chybí. Druhý problém je ten, že v průběhu času se strašně mění to, co se vlastně pod tenhle ten pojem dostává. Kdysi Frank Hofmann to vystavil na základě 2007, na základě toho, co se dělo v roce 2006 mezi Izraelem a Hizbaláhem. A on říká, ten Hizbalách je vlastně velmi specifický aktér. On tam má nějaké prvky, řekněme, konvenčního působení a nějaké prvky velmi nekonvenčního působení. On se v něčem chová jako státní aktér, v něčem ne. A on to říkal na více rovinách. A zároveň zdůrazňoval, hele, on je tam nějaké prolínání konvenční a nekonvenční bojové činnosti. Pauza, nebo ne, ani ne pauza, ale skočíme o pár let dál. Pak přišel ten rok 2014 a začali jsme říkat, že to, co dělá Rusko, je vlastně hybridní.
10: No já se na to ptám i kvůli tomu rozsahu, protože přeci jenom, když teďka třeba poslouchám to, jak o tom mluví pan ministr vnitra Metnar, tak ten přeci říká, že to není jenom o těch útocích, a vy jste to sám zmínil, o těch útocích v tom reálném světě, ale i v tom kyberprostoru. To jsou ty kybernetické útoky, to jsou ty dezinformační operace, různé sabotáže, a to je celá škála možných potenciálních hrozeb. Tak na tom rozsahu přeci, ale vidíme nějaký rozdíl oproti tomu, co tady bylo v minulosti, ne?
7: To znamená, že to hybridní označuje vlastně jako moderní.
10: No jiné. A širší.
7: A širší. Tak jako širší je spousta věcí.
10: A matoucí a mlhavé možná, tekuté.
7: Já nevím, v čem je to vlastně matoucí, upřímně. To je ten asi největší problém, že u spousty z těch aktivit jako příliš matoucí nejsou. Oni samozřejmě umožňují nějakým způsobem zase si hrát s tou atribucí, s tím, jestli to způsobilo Rusko nebo ne. To je jako bezesporu pravda. To jsou ty útoky, řekněme, té nižší intenzity. Ale to, co je pro mě jako podstatné, ta široká, řekněme, škála prostředků, tak je něco, co se dělo i v minulosti. Ano, máte pravdu, že kdybychom se bavili o některých typech informačních operací, které typicky využívají sociální sítě, to je nějaké novum. Teď je ale samozřejmě velká otázka, jestli ta škála těch prostředků je skutečně provázaná. Do jaké míry skutečně platí, že Rusové nebo kdokoliv jiný je schopen nějakým způsobem koordinovat třeba sabotáže na jedné straně a na druhé straně nějaké třeba informační prostředí. Nebo jestli je to prostě jenom jejich působení v různých vrstvách plus minus ve stejném

0: and admin, tak já nejsem z těch, kteří by říkali ne a už to nesmíme nikdy použít. Já bych ale varoval spíše před tím, že bych řekl, já tam úplně to novum nevidím. Minimálně ne v tom, že bych si byl jistý tím, že tam je nějaká jako úzká koordinace, tak jak se to chápe třeba ve vojenství, když mluvíme o koordinaci dělostřelecké palby a třeba manévru silami. A zároveň bych jako upozornil fakt, jako i v minulosti ta škála byla velmi široká. Ano, dnes je širší, souhlas.
1: Kdybyste byl na místě pana premiéra, tak vy byste řekl, prostě čelíme ruské válce.
0: To bych neřekl, protože válka to ještě není tak, jak ji většinou chápeme. Čelíme ruským aktivitám, které jsou nepřátelské, vůči nám. To je něco, co podle mě naprosto sedí.
1: Je to ta ruská agrese, to vlivové působení.
0: Může být například. A můžou to být i ty sabotáže. Typicky to vlivové působení je za mě možná jako nejproblematičtější, protože tam se nejhůř dokazuje, zejména když jsou tu nějací lidé, kteří jsou ochotní, řekněme, názorově argumentovat ve prospěch toho, co dělá Rusko, co je ještě ruským působením a co je vlastně autentickým postojem té, řekněme, části domácí populace. Protože jsme v demokracii, máme svobodu slova, to znamená, my nemůžeme zas tak jako lehce říkat, že kdokoliv, kdo se v něčem shoduje s Ruskem, tak je a priori ruský agent nebo dokonce i nepřítel. To by bylo jako velmi, velmi nebezpečné z cestí, na které bych se asi nechtěl vydat. Ale pokud se bavíme o těch sabotážích, kybernetických útocích a podobně, tak to jsou nějaké jakoby nepřátelské akty. Teď je otázkou, jestli se dostaneme za hranu skutečně nějakého významnějšího ozbrojeného útoku. Kde potom bych řekl, ano, jsme ve válce.
1: Já vám dám konkrétní jenom příklad k tomu vlivovému působení a zeptám se na to, jestli to spadá do toho vlivového působení, tak jak o tom vy mluvíte. Seznam zprávy upozornili na konferenci v Praze, které se zúčastnil sankcionovaný spolupracovník Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov a šířil přes Telemost ruskou propagandu. Na akci byli mimo jiné místopředseda výboru pro obranu Jindřich Reichl, zvolený za SPD, který kandiduje v nadcházejících volbách, i expert SPD na bezpečnost Martin Pecina.
0: Jako tohle mi přijde, ono to má dvě roviny. Ta jedna rovina je, že bez pochyby tohleto nějaká forma vlivového působení je. A myslím, že jako není o čem diskutovat. Druhá rovina je, řekněme, ptát se po soudnosti těch lidí, kteří se něčeho takového účastní. Protože já asi pochopím, že někdo může mít třeba na válku na Ukrajině jiný názor. Opět jsme v demokracii. To, co je poněkud jako zvláštní, když se účastním konference s takovýmito lidmi, kteří jako rozhodně nejsou přátelští vůči České republice. Ale to je prostě druhá rovina. Ale na vaši otázku, je toto příklad vlivového působení? Určitě je. Teď je samozřejmě otázkou, jak významné je. Tady jsou asi věci, kterých bych se bál třeba o trochu více, které mohou dlouhodobě hrát nějakou větší roli. Protože tohle je v jistém ohledu tak vlastně velká akce, akce, která je i na konci pokryta novináři, že my se vlastně o tom dozvíme a neunikne to naší pozornosti.
1: No a o jakých věcech vy
0: zde, jako mluvíte, v jistém ohledu potenciálně, v nějakém dlouhodobějším horizontu, si jeden dokáže představit, že působení třeba přes sociální sítě, přes různé účty, kde je mnohem těžší vlastně jako atribuce, než tady. Tady není moc co řešit v případě téhle té konference. Tak tam skutečně se tomu nepříteli v nějakém okamžiku může podařit začít měnit názor té naší populace. A teď je otázkou, je to vlastně něco, proti čemu jde reálně vůbec bojovat, jinak než třeba tím, že i my působíme v tom prostředí. Protože zase, jako my pokud nemáme dobré nástroje, jak odhalit, který třeba účet je vysloveně spravován z Ruska nebo něco takového, velmi těžko se to bude nějakým způsobem zakazovat nebo hlídat. Pokud se týká působení našich vlastních občanů, tak pokud my jim nedokážeme, že od někoho vzali peníze a jsou tak říkajíc v žoldu Moskvy, tak opět, jak je chceme omezovat na jejich svobodném vyjádření?
1: Co si má teda veřejnost vzít z toho prohlášení pana premiéra?
0: Pokud bych já si to měl nějak interpretovat, tak já bych řekl, a to je vlastně docela pozitivní, že i premiér si uvědomuje, že tu bezpečnostní rizika jsou a že jsou prostě spojená s Ruskem. A jestli tomu říkáme na konci hybridní hrozba, šedá zóna nebo působení těsně pod prahem války, nebo významné, řekněme, bezpečnostní soupeření, to je na konci vlastně jedno. Byť ty pojmy můžou mlžit, nebo naopak můžou zpřesňovat. Ale asi všichni chápeme, o čem se tu bavíme. Řekněme, že ani česká vláda v tomto není jako v rozporu, nebo že by to nějak popírala. Druhá rovina je, znamená to, že zítra bude válka s Ruskem? Asi ne. Rusové pořád mají problémy na Ukrajině, to je jasné. Co je ale jiná věc, my se musíme ptát, a tady chcete-li klidně použijeme ten pojem hybridní, jestli ten komplex těch jako dílčích

0: hybridních hrozeb, byť já bych preferoval je označovat těmi jako s velmi specifickými jmény, aby bylo jasné, o co jde. Tak jestli prostě nedosahují té úrovně, která nám říká, hele, Rusko tohle to nedělá jako nějakou dílčí provokaci nebo nějaká náhoda, ale jestli to není součást dlouhodobější strategie, která je konfrontační a která ukazuje, že Rusko přemýšlí, že by za určitých okolností bylo ochotno přistoupit i k tomu, co je skutečně podstatné. To jest ne hybridní kampaň, ale otevřená kampaň proti nějakému členovi NATO. Ale to je něco, co je v tenhle ten okamžik spíše možnost než jistota. Ale je to něco, o čem bychom měli přemýšlet, neměli bychom to brát jako, že se to na 100% stane, ale není to ani něco, co by bylo zcela vyloučené.
1: Tak je to už ale několikátý signál, že se to děje, že se to, že se to může přelít do něčeho vážnějšího.
0: Přesně tak, a to je něco, co bychom jako neměli podceňovat. A já bych měl dodat jednu věc, já se občas trochu bojím, že při použití toho slova hybridní se vlastně ta váha přenáší právě na ten pojem hybridní. Ale já bych vlastně argumentoval, ta hybridní kampaň, pokud už použiju tenhle ten termín, tak má smysl a strategický význam, pokud se tu nejedná fakt jako o velmi dílčí věci. Jenom do té míry, do jaké mi připraví půdu právě pro ten konvenční atak. Protože tam se rozhoduje o těch věcech. Jo? My zatím nejsme v situaci, že by se někomu podařilo pomocí třeba vlivových operací, sabotáží a tak dále, rozložit nepřátelskou společnost nebo tu protistojící společnost do té míry, že by tam ten stát, jako je třeba Rusko nebo kdokoliv jiný, dosáhl svých cílů, tak říkajíc, bez jediného výstřelu. I Ukrajina, která měla obrovské problémy, bylo tam to společenské štěpení a Rusové tam v roce 2014 měli vlastně obrovský vliv i skrze média a podobně, mnohem větší, než měli o 10 let později. No tak vlastně Rusové neuspěli s tou hybridní kampaní. Na konci tam prostě museli přijet ruské tanky. A to je podle mě vlastně ta zásadní jako lekce. A jak říkám, jestli se něčeho bojím, že možná my někdy máme tendenci si představovat, že to hybridní bude to jádro toho působení. Ono je, ano, dokud, a pokud teda to hybridní chápeme jako něco, co leží pod hranicí války.
1: Dokud nepřijedou ty tanky.
0: Dokud nepřijedou tanky, dokud Rusové nebo kdokoliv jiný nebude mít sílu na to, aby provedl ten konvenční atak.
1: Dobrá. Tak jo, tak moc díky za všechna ta vysvětlení.
0: Díky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jinak také spoluautor podcastu 1035 o armádě a bezpečnosti. Ptal jsem se ho na slova premiéra Babiše o hybridní válce Ruska, tedy co si pod tím mám představit a co to pro nás znamená. Naslyšenou zítra.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Babišova vláda předloží sněmovně návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Zásadní úsporu koaliční jednání z minulých dní tedy nepřinesla. Jak kriticky se máme na ten návrh dívat, když jej vláda označuje jako nutnou podmínku pro pokračování výstavby klíčové infrastruktury a také zachování budoucího ekonomického růstu? Budu se na to ptát předsedy Národní rozpočtové rady, která jako nezávislý orgán připomínkuje fiskální politiky vlád. Ve studiu je se mnou Mojmír Hampl. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání po čase.
0: Řeč bude nejen o tomto konkrétním návrhu, ale především o tom, jak se změnil český přístup k veřejným financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Konečně známe finální podobu vládního rozpočtu na příští rok a schodek se snížil oproti tomu původnímu jen kosmeticky o 3 miliardy korun. Do sněmovny tak zamíří návrh, ve kterém vláda počítá s tím, že skončíme v mínusu 386 miliard korun.
3: Ten návrh, jak jsme avizovali, je absolutně proinvestiční a hlavně respektuje naše priority.
0: Obhajuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO druhý nejvyšší schodek v české historii. Hůře státní kasa totiž skončila jen v covidovém roce 2021. Vláda, která v posledních týdnech stále častěji mluví o krizovém období, chce pomocí investic udržet vysoký ekonomický růst, který by podle ní měl tyto schodky nejen zaplatit, ale také obhájit.
3: My jsme se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale hlavně do lidí.
0: To podle premiéra představuje například růst platů ve veřejné sféře o 5 až 9%, nárůst počtu vojáků, policistů i hasičů, ale také třeba mimořádný jednorázový příspěvek penzistům ve výši 2000 korun. Hledání úspor v koalici tedy srazilo schodek jen o 3 miliardy.
4: Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy. Naproti tomu jsou úspory například v oblasti výdajů na IT služby státu ve výši 1,4 miliardy a dále zejména na rozpočtování příjmů z emisních povolenek v celkové výši 7,8 miliardy korun, které v původní verzi rozpočtu být nemohly.
0: Právě příjmy rozpočtu se oproti srpnovému návrhu zvýšily, ale i z těch nakonec vláda utratí 6 a jen ty 3 zmíněné miliardy sníží schodek. Vládní politici ale slibují, že připraví takové legislativní změny, které jim už v roce 2027 zaručí úspory ve výši 20 miliard. Opozice podle očekávání návrh kritizuje.
5: Tohle je plně jejich odpovědnost. A tady se ukazuje, že se vydávají opravdu do dalších močálů rozpočtové neodpovědnosti.
6: Je ekonomickým a politickým zločinem na občanech této země. Deficit téměř 400 miliard korun, druhý nejvyšší v historii naší země.
0: A dokonce tvrdí, že ani tento návrh se vládě nepodaří dodržet.
6: Třeba říct, že ten rozpočet ani není poctivý. Paní ministryně Schillerová vždycky kritizovala za té předchozí vlády ty domnělé triky a fígle, kterých se měl dopouštět ministr Stanjura. No a bohužel paní ministryně se těch triků a fíglů dopouští rovněž.
0: Třeba právě poslanec Starostů a nezávislých Jan Papajonovský upozorňuje na to, že ministryně už využívá vládou změněná rozpočtová pravidla a takzvané únikové doložky, protože nevykazuje do schodku prostředky na výstavbu dukovanských jaderných bloků. Pokud by se tyto prostředky, které si stát také půjčí, započítaly do schodku rozpočtu, tak by se blížil tomu rekordnímu z roku 2021, který byl téměř 420 miliard korun. A ještě dodám, že přes 300 miliard korun se deficit vyšplhal v české historii ještě v letech 2020 a 2022 a tuto hranici také překročíme letos. V době před pandemií hospodařilo totiž Česko s výrazně nižšími deficity a do roku 2020 překročil schodek rozpočtu 100 miliardovou hranici jen 5x.
7: Mojmíre Hample, já vím, že vy ta nominální čísla nemáte v Národní rozpočtové radě rádi, takže použiju tedy vaši metodiku a řekněme, že rozpočet bude mít schodek ve výši 3,5% HDP. Co vám to o tom rozpočtu, o tom návrhu říká?
1: To, co jsme do určité míry očekávali, ale jenom do určité míry. Myslím, že nás to překvapilo, to číslo, i nás, kteří jsme sledovali ty diskuze, počítali si jednotlivé výdaje a uměli si udělat hrubou představu, jak to bude vypadat. Tak i nás to vlastně překvapilo mírně v tom, jak moc je ten rozpočet expanzivní. Mm-hmm. Expanzivní v časech, které zatím říkám, jsou relativně klidné, jakkoliv se to samozřejmě může zhoršit. Proto říkáme velmi jasně, že takovéhle navýšení schodku vlastně od roku 25 do roku 27, takováhle expanze nemá žádné rozumné srovnání v moderní historii České republiky.
7: No představuje to celý
1: myslím, v nekrizových časech. Ano, nekrizových
7: představuje
1: časech.
7: To celý 1% bod, vláda to ale obhajuje. Říká, podporujeme hospodářský růst, potřebovali jsme konsolidovat deficitní zdravotní systém, dobudování klíčové infrastruktury. Proč to není obhajitelné za těchto podmínek, kdy vláda říká, my musíme zaplatit něco a například ministryně financí Alena Schillerová upozorňuje, že kdyby musela zakonzervovat stavby, že by to byly další obrovské náklady a další ztráty, proto je lepší si raději půjčit na ty stavby a raději ty stavby dokončit a mít z nich v budoucnu zisk. To nejde, logiku dává.
1: Nejde jen o stavby. V každém případě prostě vláda říká, chceme hodně utrácet, máme hodně priorit a nemáme na to peníze. Jediný způsob, jak jsme připraveni to řešit, je mimořádně rychlé navyšování dluhu. A to vlastně v tom rozpočtu odraženo je. Takže v tom bych řekl, že ten rozpočet skutečně, tak jako každý rozpočet, odráží věrně ten způsob vládnutí. Pokud jde čistě o dopravní infrastrukturu, kterou vy tady máte rád, diskutujete ji často, tak připomínám, že ty výdaje na dopravní infrastrukturu nejsou v poměru k HDP nějak výrazně vyšší, než byly v loňském roce, to za prvé. A za druhé, připomínám po několikáté a řeknu to s dovolením i tady, že s žádnými multiplikačními efekty těchto investic na růst HDP sama vláda ve svém klíčovém dokumentu, který se jmenuje fiskálně strukturální plán, nepočítá. Jsou tam multiplikátory, které jsou pod jedničkou, to znamená, nepřinesou ani tu jednu dodatečnou korunu HDP. Tak toto vláda schválila, tak toto poslala do Bruselu, tak to na to komise dala palec, tak toto budou schvalovat ministři financí v EU. Do roku 2030 se tam s žádným nárůstem HDP nějakým mimořádným nepočítá, pořád jsme tam okolo dvojky a ty investice v průměru se drží zhruba na těch úrovních, jak jsme je znali v minulosti, jenom se mění jejich struktura, trochu více investic v obraně.
7: Jenom pro přesnost, já doplním, že raději než dopravní stavby mám vzdělávání, protože už mnoho ekonomů mi zde řeklo, že dopravní stavby nepřinesou tolik, jako když budeme dostatečně vzdělaná společnost.
1: A vidíte, jak je pak zrádné to slovo investice nebo kapitálové výdaje ve veřejném sektoru, protože jedním z největších investičních výdajů třeba v letošním roce, který ministerstvo financí celkem bezrostně přiznává v pokladním plnění rozpočtu, je nákup nové budovy pro finanční správu za 2 miliardy korun. Od firmy pana Pražáka. Nevěřím, že někdo z vašich diváků bude mít pocit, že to je ta produktivní investice, která se vrátí. Je potřeba prostě rozumět tomu, že v účetnictví státu tou investicí je cokoliv hmotného na 40 tisíc, cokoliv nehmotného na 60 tisíc, ať je to cokoliv. Jo. Mm-hmm. A dokud si neuděláme představu o tom, co je vevnitř, tak je velmi těžké dělat silácká prohlášení, jak se co okotí takzvaně a co přinese, jaké dodatečné zhodnocení. Tím spíš, že když mluvíte o vzdělávání, tak tam velká část těch výdajů se vlastně ani jako investice nevykazuje. Jsou to prostě běžné výdaje. Třeba platy pedagogů, to není investiční výdaj, je to prostě běžný výdaj. Tak je to prostě komplikovanější a já jsem už trochu alergický na to, jak v té politické debatě se začalo zneužívat slovo investice, protože když chcete říct, že někam chcete dát peníze, byť na dluh, no tak to označíte jako investici, dokonce jako nezbytnou investici a tím, jako kdyby máte vyřízenou celou tu politickou stránku, řeknete, tak o tom už se přece nepovedou debaty. To je absolutně chybný a já bych řekl pro veřejné finance zničující přístup k definici slova investice.
7: Vláda ten podrobný rozpočet, respektive ministerstvo financí ještě dolaďuje, bude v závěrem září znát. Ale slyšeli jsme od opozice, že ani tento rozpočet není, dejme tomu, transparentní a průhledný. Například upozorňuje na to, že už využívá vláda únikové doložky a že 30 miliard má jít už na dostavbu Dukovan a ty se do toho celkového balíku, dejme tomu, nebudeme říkat schodku, ale balíku peněz, které si vláda bude půjčovat a budou tedy tím schodkem, nezapočítávají. Jaké je to konečné číslo, které si Česko půjčí a které bude součástí toho našeho schodku, ať chceme nebo ne?
1: Tohle my jsme celkem jasně vysvětlovali hned, když se objevil ten první návrh, že podle těch nových upravených pravidel, které vrátil Senát, pak vetoval prezident, platí to, co jste řekl, že do toho takzvaného hotovostního salda, které máte rádi vy novináři a které mají rádi politici, se nově už výdaje na výstavbu Dukovan nezahrnují. Čili kdybychom to čistě jen srovnali s tím posledním návrhem Fialovy vlády, tak by ten hotovostní deficit byl o těch 30 miliard vyšší. Teď není, protože ta nová pravidla umožňují vládě těch 30 miliard do toho hotovostního salda skutečně nezapočítat. A samozřejmě platí, že všechny prostředky, které si stát půjčí na dluh, tak prostě zvýší dluhovou kvótu. To, že nebudou vidět v hotovostním saldu, nic nemění na té hodině pravdy, která se jmenuje veřejný dluh. A ten bude, a to jsme řekli taky jasně, v tomto rozpočtovém výhledu, který vláda má, určitě postupně, byť po malých krocích, bude narůstat. Není absolutně představitelné za nás, že by nás čekalo cokoliv jiného než léta postupného zvyšování dluhu na další a další rekordní úrovně z toho rekordního roku 2025. Ale já bych neřekl, že tohle je úplně to nejpodstatnější, protože shodou okolností Dukovany je jediná z těch investic, které se skutečně chovají jako investice. Proto měli výjimku i z maastrichtského salda v minulosti, že se do něj nezapočítávali, protože zrovna u těch Dukovan se skutečně počítá s tím, že všechny prostředky, které tam stát poskytne tou návratnou finanční výpomocí, se opravdu reálně vrátí z produkce a prodeje elektrické energie. Ale to u jiných investic, o kterých se bavíme, neplatí. Takže tohle nás asi netrápí tak moc, jako spíš ten trend a to tempo expanze, které podle nás naprosto neodpovídá té fázi hospodářského cyklu, ve které jsme.
7: Vláda také slibuje oproti tomu návrhu, který teď sestavila, že už v roce 2027 provede takové zákonné změny, aby se jí podařilo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. Protože právě bez změny legislativy nemůže dělat tak velké úspory. Ze zákona ty výdaje představují zhruba 97% rozpočtu. Vláda těch 20 miliard chce získat i změnou rozpočtového určení daní a chce je vytáhnout třeba z pražské pokladny, což mimochodem v našem vysílání naznačí poslanec za hnutí. Ano, Patrik Pařek.
2: Vidíme velké přebytky v především těch krajů a jejich neinvestování. Například Praha dostává stejně jako kraj, ale o celé zdravotnictví pražské se stará stát. To stejné doprava, především to také řeší, že se do okolo Prahy. Takže je to opravdu potřeba zrevidovat a podívat se na to tak, aby se ty peníze zase vrátily do toho státního rozpočtu, protože ten je potřebuje.
7: Vláda chce ale také například danit hazard, takzvané investiční byty nebo třeba návykové látky, jako je kratom či nikotin. Míre Hample, dává vám smysl ta zmíněná změna rozpočtového určení daní, protože my zde vidíme už několik měsíců, ne-li let, střed o tom, že vlády hospodaří špatně se schodky, kdežto obce hospodaří správně s nějakým přebytkem. A Praha, přiznejme si to, je extrém, má opravdu vysoké přebytky na svých rozpočtech, ale čekají také vysoké náklady, což pražští politici zároveň říkají.
1: Debata o tom, jak dělit to daňové břemeno, je určitě správná a víte, že my jsme ji podporovali dlouho, mnoho let, protože zhruba od roku 2015 platí, že žijeme v tom speciálním světě, kdy vlády se postupem času více a více zadlužují a místní vlády, to znamená obce a kraje, zvyšují své přebytky. Ani jedna část těch veřejných financí se vlastně nechová z tohoto pohledu nějak rozumně, přiměřeně a uměřeně a myslíme si, že je to dáno tím, jak se daně dělí tím rozpočtovým určením daní. Takže je to určitě rozumná úvaha. Já jenom upozorňuji, že Neplatí, že když se ty přebytky obcí a krajů sníží a o ně zvýší své příjmy státní rozpočet, takže se něco změní na tom celkovém saldu. Protože to celkové saldo je saldo veřejných financí, včetně hospodaření obcí a krajů. Je to jenom operace s nulovým součtem a na to celkové saldo, i kdybyste všechny ty zůstatky vzal a dali státu, tak to nebude znamenat
7: politicky
1: nic.
7: Politicky vám to vysvětlím. Nebude na té vládě tak ošklivý, černý
1: to hotovostní
7: obrázek.
1: Možná v jednom roce nebudete mít to hotovostní saldo tak velké, ale prostě nás, vy to říkáte správně, zajímá ta relativní hodnota salda maastrichtského k HDP, to, kde se bavíme o těch 3,5, respektive my myslíme, že to bude spíš víc, 3,7. A na tom se touhle operací nezmění vůbec nic.
7: No my máme nová pravidla, naše národní. Byla změněna i přes veto prezidenta, přes odpor Senátu, sněmovna a koalice je prohlasovala. Splňujete návrh rozpočtu ta nová pravidla? Už je to všecko v souladu se zákonem?
1: Vláda v tuto chvíli nevyužívá ty velmi extravagantní únikové doložky, které tam jsou.
7: Jakože často mluví o krizi, že už by se připravoval na to, že...
1: Je tam ta extrémní úniková doložka, která se týká dopravní infrastruktury ve velkém a možnosti vlády zvýšit jenom svým exekutivním rozhodnutím výdaje o 10%. To vláda v tuto chvíli nevyužívá, protože využívá něco jiného, výjimku, kterou jí poskytuje Evropská unie. Je to takzvaná evropská úniková výjimka na obranu, kterou máme aktivovánu do roku 2028 a vláda ji využívá v maximální možné míře. Já osobně si myslím, a je to naše silné podezření nebo dojem, že ty únikové doložky budou potřeba pro sestavování rozpočtu v příštích letech, tak jsme to taky říkali zákonodárcům, že v zásadě to cítíme tak, že bez těch národních únikových doložek bude velmi obtížné sestavovat pro tuto vládu rozpočty v těch letech 28-29, zejména když se bude takhle šlapat na plyn.
7: Říká Mojmír Hampl, který zůstává i nadále naším hostem.
8: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vy také sledujete trendy a ty vás znervozňují a politici se rádi a často porovnávají se svými předchůdci, tak to zkusíme udělat prostřednictvím čísel. Předchozí vláda přispěla k růstu státního dluhu za 4 roky schodkem v souhrné výši 1,2 bilionu korun.
1: Nevím, proč si všichni zamilovali to absolutní číslo, ale...
7: Ano, je to tak a to můžeme zase té vládě odpustit to, že 40 miliard, pokud se nepletu, přepadlo do rozpočtu, který máme v letošním roce a je tam zase nějaký bonus, ale zhruba 1,2. Pokud tato vláda dodrží ten svůj plán a ten plán, který je dost ambiciózní, který říká, že budeme v roce 28 a 29 výrazně škrtat ve schodku státního rozpočtu a bude to o stovky miliard, tak na konci jejího mandátu budeme dlužit o dalších 1,3 bilionu více. A to tedy v případě, že ještě nevyužije to, o čem jsme mluvili, ty únikové doložky, které můžou ten dluh nafouknout o dalších stovky miliard. Na konci funkčního období, když to bude dobré, budeme dlužit něco málo přes 5 bilionů korun. Stále, ale máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. My jsme slyšeli premiéra Babiše, že se vydáváme polskou cestou. Připomenu, že Polsku v tomto týdnu klesl rating na A3. Premiér Babiš a také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říkal a reagoval na to, my s ratingovými agenturami mluvíme a všecko je v pořádku, nám něco takového nehrozí.
9: Já jsem s nima seděl a vysvětloval jsem jim to, že mi těm agenturám se vyjádřili tak, že máme stabilní výhled, to znamená v rámci zemí Evropy, na tom vůbec nejsme špatně, jsme na tom velmi dobře a znovu uvědomme si, co se odehrává kolem nás. Jak jsou na tom ty ostatní země? Myslíte, že oni nezvyšují zadlužení? Myslíte si, že oni tam neřeší stejné problémy?
7: Vy před tou polskou cestou dlouhodobě varujete. Co je na ní tak špatného? Pojďme to připomenout.
1: Polsko se dostává s ratingem na úroveň, kterou měl naposled v roce 2002, ještě před vstupem do Evropské unie. To opravdu skok dolů.
7: A my máme aktuálně lepší rating než Francie.
1: Ano, tím hůř pro Francii, řekl bych. A je to dáno právě tím, že ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je cesta, která bude znamenat jenom nutnost mnohem brutálnější konsolidace v budoucnu a bude znamenat problémy, kterými žijí jiné evropské země a kterým bychom se mohli vyhnout, kdybychom se drželi té uměřenosti, která byla pro Česko vždycky typická. Myslím, že tohle opravdu může být velmi významná, signifikantní změna pohledu zbytku světa na to, jak Češi hospodaří. A já tomu říkám pravidlo 3 volebních období. Václave, stačí 3 volební období, ve kterých se nedržíte v mezích a můžete se dostat na tu dráhu, ze které už není cesty zpět. To je případ právě Francie zde zmíněné.
7: Berete mi otázku, protože jsem se chtěl zeptat, za jak dlouho, jak daleko my jsme za Polskem, takže znamená to toto období a ještě jedno.
1: A myslím, že to bude velmi obtížně vratné. My jsme pořád ještě v režimu nebo v módu, kdy umíme ty trendy otočit, byť by to bolelo. Ale když já třeba i u vás mluvím o tom, že byla chyba zrušit superhrubou mzdu tímto způsobem, jakým jsme to udělali, který vlastně přinesl jenom dodatečné dluhy a vyšší inflaci, nic jiného to nepřineslo. Tak když jsem o tom mluvil třeba před 3 lety, že by bylo dobré vrátit se před covid, protože ten covid byl absolutní zlom, tak to nebylo provokativní. Dnes už to skoro provokativní je. To znamená, všimněte si, jak si zvykáme na to, že ty neudržitelné trendy se promítají i do toho, jak utrácíme, do toho, jak platíme daně, do toho, co od státu dostáváme. A tenhle zvyk, jakmile se stane zvykem několik volebních období při změnách vlád, tak je téměř nevratný. Proto tady říkám, že pro nás je varovné zejména to, že každý rok budeme zažívat nový a nový rekord z hlediska podílu dluhu na HDP. Ten první jsme zaznamenali v roce 2025, to jsme překonali ten dluh historicky vysoký po finanční krizi v roce 2013. A teď to každý další rok bude vyšší a vyšší a směřujeme těm magickým 50%, kdy všem politikům říkám, tam je nastavena politická dluhová brzda, protože při překročení těch 50% by se v následujícím roce měly snížit platy zákonodárců o 20%. A byť jsme si to neuměli moc představit, tak myslím, že k téhle hladině se při tomto šlapání na plyn můžeme dostat už v tomto volebním období.
7: Tak já k tomu jen doplním, že politici mohou všechno a například i prolomit dluhovou brzdu, jak jsme viděli v Německu. Ale díky rostoucímu zadlužení nám velmi rychle poroste v příštích letech obsluha státního dluhu. Ta může už v příštím roce poskočit o desítky miliard až ke 145 miliardám a v dalších letech poroste rychle dále o další desítky miliard. Přitom ještě v roce 2021 jsme na úrocích platili jen 45 miliard. A také je důležité připomenout, což připomíná například ex-premiér Petr Nečas z ODS, že nám roste ta obsluha státního dluhu díky nutnosti refinancovat staré závazky, a to za vyšší
10: sazby. Ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili
7: tehdejší ministr financí Andrej Babiš hnutí ANO refinancoval ve velkém většinu dluhu a teď ji zase budeme refinancovat, ale už v daleko horších podmínkách. Aktuálně totiž jsou české desetileté bondy nad 5,3% a nejsou výjimkou, protože i desetileté americké dluhopisy, které jsou jakýmsi etalonem dluhopisového trhu, tak ty jsou také nad 5%. Navíc, jak analytici předpovídají, tak úroky státních dluhopisů jen tak neklesnou.
11: Z vlád se stal takový ten problémový subjekt, který si hodně půjčuje na trhu a příliš neřeší, jestli je to zadlužení udržitelné.
7: Důvodem jsou dluhopisy velkých technologických společností, které jsou pro ně zajímavější. Zásadně rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu jsou tedy něčím, co ve finále může politikům zúžit ten prostor, protože úroky, jak připomenu, jsou prvním a zásadním výdajem, který musí stát zaplatit nebo zkrachuje. Jaká je šance, že je to dotlačí k tomu, aby s tím naším strukturálním schodkem a s tím špatným rozpočtem něco udělali?
1: V krátkém období malá. Já dodám jenom dvě věci. Za prvé, já považuji za velmi špatnou zprávu pro Evropu to, co dělá Německo se svým dluhem. Znamená to taktéž vyčerpávání prostoru pro dluh i pro nás. To je číslo jedna. Číslo dva, máte naprostou pravdu v tom, že globální vývoj hovoří jednoznačně pro růst výnosu nebo úrokových sazeb z vládního dluhu všude ve vyspělém světě. Proto bychom měli právě dvakrát vážit, jestli dodatečný dluh uděláme. A k těm finančním trhům, když přijde trest finančních trhů, už je to strašně pozdě. My musíme jednat preventivně. To je totéž jako diskuze o ratingových agenturách. To je náš denní chleba s nima mluvit. S nima mluvíme prostě naprosto pravidelně. Ano, oni říkají, teď v tom super krátkém období u vás ještě problém nevidíme, protože jinde je to horší. Ale v okamžiku, kdy přijde to snížení ratingu nebo přijde ten zásah, tak už je to hrozně pozdě. My musíme znát naše problémy dřív než ratingové agentury. To je taky naše práce a proto mluvím takhle naléhavě u vás.
7: Tak doufujeme, že tu naléhavost někdo vyslyší. Naším hostem byl dnes předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já moc děkuji, že jste přišel.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a nashledanou.
7: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
12: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
13: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
12: Zóna 90.
13: Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
2: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte nás ve čtvrtek a je tu desítka Pavla Horváta a váš oblíbený fotbalový expert je tady taky.
3: Dobrý den.
2: A Pavel si pozval opět hosta, který je, myslím, taky oblíbený.
3: No, měl jsem připravený nějaký úvod a řeknu teda tohleto, protože vlastně si myslím, že host, který tady dneska je, tak si myslím, že se těší respektu i u soupeřů, což není úplně obvyklý, a je to Tomáš Holeš. Tomáši, ahoj.
4: Ahoj. A děkuji za pozvání a za hezký úvod.
2: Děkujeme, že jste přišel.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak ten respekt jenom zbuzují ta čísla, která má třeba Tomáš kolem sebe.
3: Takže já ještě ti do toho skočím, je to můj pořád, tak že vlastně jako cítíš třeba tohleto občas, protože ty jsi jako samozřejmě ve Slávii jako lídr, ale nemyslím si, že jsi ten hráč, který jako by se pral na hřišti, spíš to vypadá takový jako gentlemanský řešení vždycky.
4: No, tak to jsem já, no. Já nejsem žádný bitkař nebo nějaký agresivní hráč a chci to řešit všechno v klidu, no. Takže taková ta pověst asi mě provází a že bych se s ním nějak setkal, to asi ne. Spíš třeba vím, že na sociálních sítích, když něco proběhne, takže píšou třeba i lidi z druhého stranu břehu, že to jako, že jim jako nevadím.
3: Ten Holeš, ten byl hodnej zase.
4: Jako ne, že mě měli rádi, spíš, že jim jako nevadím.
2: Takže. A nikdy se vám to nevymstilo, třeba takový ten přístup, že se to snažíte řešit třeba slovy, než, a teď mluvím obrazně, pěstmi.
4: To se mi nikdy nevymstilo, spíš se mi to vymstilo naopak, když jsem se snažil jako v nějakým zápase být trošku agresivnější a vyhodilo mě to z té mojí koncentrace, tak pak třeba to dopadlo špatně, že pamatuju si to teda zrovna, když jsem hrál za Jablonec na Baníku a strkal jsem se tam s Milanem Barošem a jako on do mě strkal, jako co si myslím a to, a já jsem tomu tam něco říkal a dopadlo to tak, že jsem si dal pak vlastně nějak, když jsem ho bránil v souboji, takže to mě vytrestalo a od té doby si na to dávám pozor.
3: No, to je zajímavý, že opravdu některý hráči to umějí v podstatě, takový ty keci kolem a provokování a ještě jsou koncentrovaní na ten svůj výkon a když to úplně není pro to je obvyklý, no tak se rozhodíš a tohle se mně teda nestalo nikdy, ale jako stane se, že prostě hraješ blbě, no.
2: Můžu ta čísla kontrolovat, Holeše? Dobře, tak v pořadu Pavla Horváta, který rádi posloucháte, za což jsme rádi, můžu říct, že Tomáš Holeš má 308 zápasů v první lize, je to tedy člen klubu Legend, je to čtyřnásobný mistr České ligy, dvojnásobný vítěz poháru, bývalý reprezentant, účastník dvou mistrovství Evropy a také mistrovství světa a kapitán SK Slavia Praha. Tak děkujeme, že jste přišel a teď to vezmeme tedy z toho pohledu reprezentanta, bývalého reprezentanta, protože je měsíc září. No a teď zaspomínáme taky na září před 6 lety.
5: Myslím si, že prostě třeba můžeme počítat i s nějakými hráči, kteří se tady objevili. Třeba trénuje samotat hlavu a je to hlavně i pro ně taková motivace do té klubové kariéry.
6: Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali tři hráči. Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška, ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.
7: Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon. Je to typ ofenzivního obránce, samozřejmě má teď ohromnou konkurenci ve Slávii, Soufala.
2: Mně přijde, že ve fotbale obecně se hodně rychle zapomíná a když teď slyšeli posluchači, že to je teprve 6 let, co o Tomáši Holešovi tedy v našem vysílání mluvil Stanislav Levý jako o pravém beku a mluvil David Holoubek, co by ten prozatímní kouč toho pokovidového týmu nebo toho zdravého týmu. Vlastně byli jste v náhradní reprezentaci a vy jste tedy v Olomouci debitoval. Tak jste toho zvládnul nakonec docela dost, ne, v té repre?
4: Nakonec jo a ta moje reprezentační cesta začala takhle zvláštně, nebo myslím si, že jsem měl asi takový štěstí, že jsem mohl vlastně se dostat do reprezentace, i když to bylo touhle cestou a prostě jsem dostal ten zápas a říkal jsem si, že pokud zaujmu, tak je to třeba ta cesta, jak se do té reprezentace dostat A nakonec si myslím, že to tak bylo, že mi to hodně pomohlo, tenhle zápas.
3: Ukázaná platí, no, je to furt stejný, pravda leží na hřišti a když jako předvedeš nějaký výkon, no tak proč ne, že jo, ale je zajímavý, že vlastně s tou konkurencí, co tam jako nebyla úplně dořeknutá, bych řekl, je vlastně zajímavý, že přesto, že tam ten cův byl, tak ne v této jako náhradní, že jo, nominaci, ale že vlastně i přesto ty trenéři viděli ten potenciál jako tvůj, ale samozřejmě už ne jenom na tom Bekovi, no.
2: No, bylo specifické i to, jak vás zvali, možná, že o vás věděli, byli jste někde, ale vy jste s tím ani nepočítali, že tam pojedete, ne?
4: Ne, to já si pamatuju, já jsem byl někde na výletě zrovna s ženou, jsem byl na Čtyřkolce, jsme jeli tam po naší Vysočině, odkud pocházím, a najednou telefonát jako doraž do Olomouce, potřebujeme, abys přijel, protože prostě reprezentace má covid, takže to bylo hrozně zvláštní, a zrovna jsem to teda měl kousek do Olomouce, takže jsem dorazil a...
3: Na Čtyřkolce, jo?
4: To ne, hodil mě tam táta nakonec. Dovezli mi kopačky a šli jsme na to, no.
2: A že by člověk si představil, ty si asi vzpomeneš, že jsi byl na to připravenější, že tě povolají do Ačka repre, ne, Pavle?
3: No, taky moc ne.
2: Tak tehdy asi nevolali mobilem jako Tomášovi, ale po pevné lince, nebo možná poslali fax.
3: Ne, tenkrát byly takový ty, fax posílali jinam, ale ne, tenkrát byly ty nominace, přišly na papíře a tam byla ta tak širší, jsem. Tam byla ta širší a pak byla ta úzká, já si to jako popravdě, abych řekl, jako úplně neuvědomuji.
2: Já teď ale... nemám v hlavě, kdy jsi debitoval, a bylo to někdy v 90. letech, počítám, když jsi byl ve Slavii třeba.
3: No, 97
2: třeba.
3: Ne, 97 třeba, no. Já nevím, no. 97, 8, nevím, ale samozřejmě jako pro mě to bylo úplně taky překvapivý, já jsem vůbec na reprezentační dresy nemyslel, obzvlášť v té sestavě, co jsme měli, Nedvěd, Berger, Schmitzer, Babel, tak tam úplně místo pro středňáky jako nebylo, ale dostal jsem se tam, no, samozřejmě.
2: My se dostaneme s Tomášem Holešem k tomu angažmá ve Slavii, které je stále aktuální, které zajímá třeba možná nejvíc posluchačů z toho sešívaného stranu, z té sešívané strany, ale přece jenom v té repre určitý předot z pravého obránce, když se to posouvalo pak v tom roce 21, vám to možná pomohlo i k tomu prvnímu velkému turnaji, ne?
4: No určitě jo, já si myslím, že kdybych zůstal na pravý obránci, tak že by úplně ta cesta do reprezentace asi nebyla, protože tam byl Vláďa Coufal, Pavel Kadeřábek, velmi silná dvojce a celkově si myslím, že i kdybych zůstal na pravém beku, takže že bychom se asi nebavili o té kariéře ve Slávii, ale že bych asi musel se stěhovat jinam, protože tam prostě přes Vláďu Coufala nebylo místo, ale... Ten osud to zachtěl a nakonec to vyšlo takhle.
3: A ještě jedna teda odborná poznámka, nebo otázka spíš. Samozřejmě ty rozestavení jsou různý a radši ve čtyřech jako, nebo ve třech stopera? Ty.
4: Tak teďka už ve třech. Mně se líbí ta pozice toho krajního stopera, že to je něco mezi tím stoperem, s tím bekem, že tam se dá prostě zapojovat se do těch útočních akcí a potom křídle. A baví mě to víc než ten stoper ve čtyřce.
3: Jenom krátká odbočka, my jsme se bavili, to taky není tajemství žádný, že vlastně na téhle pozici, což vy hrajete Slávě, prostě jako jeden na jednoho, tak jak se cítíš opravdu v 60. 70. minutě, když ti tam toho hráče dostřídají a víš, že to je fakt jako nějaký rychlík, jak se cítíš, když máš v nohách 7-8 kilometrů?
4: No, nic moc. Jako, když pak vidím, už jsem docela utáhaný a oni se tam prostě vymění a přijde tam další jako výborný, rychlej hráč, výborný jeden na jedno, tak jako si říkám, čeká mi ještě šichta. Takže není to kolikrát jednoduchý, no a samozřejmě ty trenéři to vědí, že na unaveného obránce pošlou prostě čerstvýho hráče a někdy to třeba vyjde, no, takže s tím je potřeba se vždycky poprat.
3: A teď samozřejmě, protože spousta informací o Slávě tak jde, tak jenom tohle mě zase zajímá, fakt je jako od vás, od hráčů, jako upřímný, hele, já už nemůžu, teď jak to bylo ten poslední zápas třeba s tou Plzní, prostě jako fakt upřímně si to sám sobě přiznám, že já jsem na konci, zvednu ruku a jde tam čerstvý hráč, jo, takhle to funguje. Protože ve většině těch manšaftů si myslím, že ty trenéři tam úplně do té obrany, že jo, sahat nechtějí, obzvlášť, když se ten zápas vyvíjí, tak jak se třeba vyvíjel ten poslední z Plzní, že prostě chcete vyhrát, potřebujete spíš hrát dopředu, tak prostě tohle je zajímavý, že máte jako vy důvěru a ty trenéři vlastně mají důvěru k vám, že to takhle funguje. Je to tak teda?
4: Jo, jako je to tak, i když v minulosti nebo před, nebo když jsem prostě byl fyzicky v pohodě, nebyl jsem zraněný, takže ty zápasy jsem většinou dohrával, i když jsem třeba nemohl, tak jsem tam stejně zůstal, ale máme to tak, že prostě pokud už jsme fakt jako vyšťavený, tak si řekneme o střídání, protože je to i určitá zodpovědnost k tomu týmu, nezůstávat tam jako nějak na krev, že by to tomu týmu třeba mohlo ublížit, že jo, já tam zůstanu unavený a pak přeze mě ten hráč projde, dá gol, takže lepší třeba si říct a vystřídat, je to spíš jakoby, myslím si, zodpovědnost tomu týmu.
2: No ale to, že Tomáš Holeš, když se vrátíme k tomu ještě reprezentačnímu tématu, má skvělou fyzičku a přesunul se tedy i v rámci těch svých povinností na hřišti víc do středu, tak zůstal v reprezentaci, zahrál si na Euru, které bylo tehdy v tom roce 21 po těch 12 městech Evropy. No a mohl si také užít v té covidové době dost nečekaný zážitek nebo mimořádný na tu dobu, že hrál před lidmi a docela se mu to tehdy v Budapešti povedlo, tak si to poslechněte.
8: Antonín Barák, zkrácený roh, takhle to můžeme opravdu nazvat. Antonín Barák už se rozebíhá, posílá bomb do puktové území, je tam někdo z Čechů, ukázal zálečku, ještě Haška, gól! Tomáš Holeš! 68. minuta, po hlavičce Kalase se míč odrazil na Makovici Tomáše Holeše, který posílá Česko v 68. minutě do vedení v osmi finále mistrovství Evropy.
2: No, krásné vzpomínky, že jo?
4: Nádherný.
2: Jan Cuchan to teda, musím říct, parádně okomentoval
3: já
2: tehdy.
3: Vůbec, kde se to v něm vzalo, ta Makovice, to já vůbec jako...
2: On má zaprvé velkou slovní zásobu a pak dokáže velmi emotivně komentovat, tak se to takhle hezky skloubilo. A Tomáš Holeš tedy nejen, že dal ten gol hlavou, je to ideální varianta ke skorování Tomáše Holeše, jo, tu Makovicí.
4: Myslím si, že tu Makovici mám docela dobrou, že jsem pár gólů hlavou dál a tohle zrovna byla taková pozice, i když teda vím, že tam na čáře byly asi dva hráči Holandska, že tam toho místa za stolik nebylo, ale prostě bylo to hezky od Tomáše Klase vrácený a to jsem prostě musel proměnit tohle.
2: No a pak jste se tam teda ještě dostal přes Wijnalduma, který tehdy snad ještě, já myslím, za Liverpool, to bylo rok po tom mistrovském titulu, do jako breaku, že jo, a ukázal jste jim záda a přihrál patiku Šikovi. To byl zápas života třeba v tu chvíli, nebo byly ještě jiné?
4: Ne, určitě to byl životní zápas. Už jenom proto, že jak jsi říkal, že po tom covidu prostě přišli lidi, teď byl plný stadion v Budapešti, nádherný stadion a prostě ten zápas byl nádherný, plný emocí a řadím to jako asi fakt jako nejhezčí zápas, co jsem zažil, protože to mělo všechno.
3: A tyhle ty ofenzivní skóny, protože ty si dal i v lize celkem jako dost gólů, jo, nebo i se objevuješ v těch šancích, nejenom po standardkách to bylo, tyhle ty jako gólový choutky si měl jako už třeba od malinka, nebo hrál si vždycky obránce?
4: Já jsem byl vždycky obránce a když už jsem dal gól, tak to bylo třeba z rohu, protože jsem měl docela dobrý timing a výskok a pak samozřejmě už jsem tolik nevyrost, jak bych třeba chtěl, takže v té dospělé kategorii už toho tolik nebylo, ale co jsem se pak přesunul na šestku, na toho středního záložníka, tak mi to tam pak začalo padat z toho důvodu, že já jsem se dostával na vápno, nebo jsem doplňoval to vápno a třeba si mě ten soupeř tolik nehlídal, protože v tu dobu jsem hrál většinou jako osobku na jejich desítku a s tím se samozřejmě dozoru nechce, takže já jsem mi tam vždycky nějak frknul a střelecky se mi dařilo a pak jsem se do toho začal čím dál víc tlačit, protože mě to jako bavilo mě dávat góly.
2: Mě zajímá, pánové, protože jste oba v reprezentaci hráli, co víc ovlivní ten výkon reprezentantů, zda je to třeba aktuální forma těch hráčů, o které se opírá, anebo jestli to je nějaký ten společný pocit úspěchu. Když se vyhrává, tak se daří, protože Pavle, ty jsi zažil velmi silnou generaci, kde se to mohlo snoubit a skloubit obojí. A Tomáš třeba zažil ten velký turnaj tady první Euro, kde to pod panem Šilhavým dotáhli až do Baku, do čtvrtfinále, což se možná nečekal a možná to bylo dáno právě i tou druhou věcí, kterou zmiňuji.
3: No, já jsem toho v tom nároďáku tolik neodehrál, takže já si myslím, že...
2: Tak na tom Euro, když jsi byl 2000, no, ale... tak tam možná ty neúspěchy se pak zase...
3: Jo, tak je to v té partě, tak já si myslím, že ta parta v tom nároďáku vždycky je výjimečná, protože jsou tam fakt jako výjimeční hráči, nejenom fotbalově, ale i lidsky. A já můžu říct, že vlastně fakt jako každý ten sraz, každý ten nástup na zápas, každá hymna prostě byl zážitek, který vlastně bych přál všem těm fotbalistům, aby to zažili, protože byť jsem hrál jako, vyhrál jsem nějaký tituly, hrál jsem Ligu mistrů, tak si fakt jako troufnu, že ten nároďák je jako pro toho hráče vlastně v těch vzpomínkách asi nejvíc, jako pro mě určitě, no.
4: Jo, tak je to silný zážitek rád za reprezentaci, jak říkáš, poslechnout si tu hymnu, to pak probouzí v člověku jako krásné emoce. A ta otázka, my jsme úplně nezačali nejlíp, dostali jsme v přáteláku čtyřku, myslím, od Italů, takže tam byly trošku obavy, jak to dopadne, ale jak říká Pavel, my jsme tam měli jako výbornou partu, tam se to prostě dalo dokupy a hrozně pomohlo ten první zápas, kdy jsme porazili Skoty, kdy to byl takový zápas jako 50-50, kdy Tomáš Vaclík tam pochytal jako výborný věci a to nám hrozně pomohlo, od toho jsme se odrazili a pak z toho byl jako krásný turnaj.
2: No já samozřejmě směřuju někam a směřuju k tomu nakonec závěrečnému turnaji, který jste zažil před několika měsíci. Mezi tím bylo Euro ještě v Německu nedaleko, což teda asi z hlediska zážitku hráčského s fanoušky muselo být něco úplně neuvěřitelného, ale přece jenom času není tolik. Tak rovnou se přesunem k tomu úplně poslednímu vystoupení Tomáše Holeše předesílám, což pokud nás posloucháte, tak víte, že tady nechcem nikoho schazovat, ale občas připomenem i to méně příjemné.
9: Morovi se tam rozbíhá Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem. Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón, trefil ležícího Mexičana před sebou, no a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky, byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup.
2: Mirko Vasič to komentoval, vy jste z toho hlasu slyšeli to nesmírné zklamání na konci června, když Češi nakonec padli na Asteckém stadionu 0-3, Tomáš Holeš u toho byl 64 minut, tady ta branka Quiñones je možná jeden z posledních vlastně momentů, které jste strávil v dresu národního týmu. Když jsem se ptal na to rozpoložení, jak už hráčské formy, tak i toho celého týmu, tak je možné, že tady to souviselo třeba i s tím neúplně úspěšným nakopnutím celého turnaje, pak jak to celé dopadlo, když to porovnáte třeba s tím Eurem 21?
4: Určitě jo. Já musím říct, že i tady na mistrovství světa jsme mezi sebou v tom týmu měli taky skvělou partu, že nám to prostě fungovalo a ten start se nepovedl. Navíc jsme vedli a Korejci nám to prostě ještě otočili, takže tam pak bylo velký zklamání a myslím si, že kdyby jsme ten zápas zvládli vítězně, tak to celý mohlo být jinak, protože najednou prostě z toho dna najednou bychom byli nahoře a hrálo by se úplně pak jinak ten další zápas, takže ten start do toho turnaje je vždycky hrozně důležitý.
3: A ta euforie po tom postupu prostě byla, to bylo na Spartě, že jo, já jsme tam byli, takže ta euforie byla prostě neskutečná, protože to jako nikdo nečekal, já si myslím, že nikdo nečekal.
2: Myslíš,
3: že,
2: baráž Dánsko.
3: Jasně, že to prostě prolezeme, že to jako bylo tak výjimečný, že ta euforie byla obrovská a samozřejmě ty očekávání nejenom těch kluků, ale i těch fanoušků prostě byly a je pravda, že tenhle první zápas tím mohl sebrat jako nějaký síly, to jak to dopadlo, já teď to zase zlehčím, taky jsme se o tom bavili, teďka, když jsem slyšel tu mexickou oslavu toho gólu, tak jsem si vzpomněl na ten Bayern prostě, no. Po každém tom góle tam bude hrát, teda já doufám, že ne, ale ne tolikrát, ale že tam prostě hraje ta písnička ta samá.
2: Ten kankán.
3: A ta se ti prostě vreje do té paměti, že

0: nebylo moc už, tolik zápasů a už tam jsem si říkal, že bych prostě asi chtěl po baráži, buď to po baráži, nebo jsem si říkal, samozřejmě, kež by vyšlo mistrovství světa, že bych to mohl ukončit potom. Takže už jsem to měl v hlavě delší dobu.
1: A ani to, jenom teď už to je taková hypotetická otázka, když jste se dozvěděl, že budeme mít španělského trenéra, nového trenéra na roďáku ze zahraničí, tak představa třeba takhle zkusit si to. Nemrzelo vás to trošku, že jste se toho vzdal, anebo už jste
2: jako,
1: takhle?
2: Že jako i španělský typ.
1: No, že by si jako zkusil nový styl takhle.
0: Já jsem právě chtěl říct, že úplně nejsem španělský typ, takže jsem si říkal, že dobře, že jsem skončil.
1: Dobře, ale mluvíme tedy s Tomášem Holešem, který to opravdu dotáhl tedy na 2 eura,
2: ne,
1: a na mistrovství světa.
2: Neskutečný, ta kariéra je neskutečná, opravdu jako, a teď vlastně já přeskočím do toho Hradce, protože tady z análů jsme zjistili, Honza Hnidopich, že vlastně ty jsi s Hradcem 3x sestoupil.
0: Je to tak,
2: je
0: no.
2: To možný, když si, řekni mi, když si po třetí sestupoval, jestli si přemýšlel o tom, že někdy budeš hrát třeba za nároďák.
0: No jasně, že ne, jasně, že ne. A když jsem byl v Hradci, tak jsem měl v hlavě pořád to, že prostě chci udělat ten krok vejš, a pomyslel jsem si právě třeba na Boleslav, na Liberec, na Jablonec, na nějaký takovýhle klub, abych prostě mohl hrát tu ligu, a protože v Hradci to bylo prostě hrozně těžký, no. Tam to bylo nahoru dolů.
2: No a jak je to možný, když tam jako vlastně historicky tam furt byli dobrý hráči a ten klub jako vlastně se nedokázal v tu dobu stabilizovat, aby jako zůstal v té první lize, že furt to bylo nahoru dolů? Ty jsi to zažil, tak proto mě to jako zajímá. Vím, že jsi byl mladý, ale tak nějak jsi to vnímal, ne?
0: No, já nevím, proč to prostě nešlo, no. Vždycky se měnili trenéři a ty hráči tam nebyli špatný, ale možná dost přispělo to, že jsme tam měli jako hrozný stadion, že nás v té lize nikdo nechtěl. To bylo taky znát. A prostě nám to tam nešlo a nevím proč, a vlastně to dopadlo tím třetím sestupem, a pak prostě Hradec byl dlouho ve druhé lize, až se dostal nahoru zpátky, postal se stadion a podívej, kde je Hradec teďka, takže asi to bylo prostě potřeba k tomu přerodu, co tam teďka vznikl. No.
1: Nedávno sociálními sítěmi proběhla taková ta výzva, porovnej se s tím, co je teď, s tím, co bylo před 10 lety, tak 24.9.2016 Hradec Zlín 0-2, goly Dame Diop, Vukadinovič, trenéři Pilný, Páník, obrana Hradce, v bráně Radim Otmar, obrana Holeš, Chleboun, Polom, Plašil, 10 let. Jo, jenomže jako vy jste teda udělal taky docela krok nahoru o několik pater výš. Jo,
2: to je jasný, ale tak aby jsme tady nehanili Hradec, tak ty jsi jako odchovanec v podstatě.
0: Jsem odchovanec, no, od 15 let vlastně jsem prošel všemi kategoriemi až do A týmu.
1: Máte taky titul se starším dorostem?
0: Mám.
1: Jako tady byli Tomáš Petrášek, Jaroslav Zelený tady byl.
0: Ano, tak to jsou mý spoluhráči.
1: Ale vy jste jim dýchal na záda jako mladší, víte?
0: Já jsem prožil vlastně podzim jsem byl ještě ve své kategorii a v zimě mě posunuli právě do 92 a půl rok jsem odehrál tam, takže mám půlroční podíl na titulu.
1: No vidíš, tak měl titul ještě před těmi sestupy. No. Ale hradecký všesportovní stadion tedy už nestojí, ten klub se samozřejmě posunul. Otázka možná, která vás někdy napadne, nebo pochopitelně asi bude padat s přibývajícím věkem, jestli třeba ještě někdy se tam vrátíte jako profi hráč, jestli jste nad tím někdy uvažoval, protože ve Slavii se vám daří, tak člověk nepřemýšlí, že ho možná úplně nad směnou, to asi určitě nemáte smlouvu do roku 28, ale jestli ten Hradec je pro vás tak silné místo?
0: Určitě jo, tak my jsme se tam teďka přestěhovali zpátky, vlastně máme to tam hrozně rádi, to město a všechno tam okolo.
2: Jezdíš na kole?
0: Jezdím na kole.
2: Po Hradci.
0: Teďka už moc ne, ale když jsme bydleli v Hradci, tak já jsem jezdil na tréninky furt na kole, tam se jezdilo jenom na kole. Tam si přijel ráno a zapojil se do toho peletonu těch hráčů, co jeli na ten trénink, a dojeli jsme až do kabiny, takže tam se jezdilo hrozně na kole, no.
2: A kradli jste kola jako Ibrahimovič třeba?
0: My jsme nekradli, ale kradli nám, jako.
1: Jo.
0: Pár kol mi bylo ukradeno.
2: Už to děkuju, jo, normálně.
0: U staďáku ne, tak tam to bylo hlídaný spíš, když jsem jel do školy, tak pak jsem přišel odpoledne a kolo tam nebylo, jenom tam byl zámek uštíplej, takže tam se to dělo často, no.
1: A vy jste teda horal z Vysočiny, cyklista dá se říct, ne, že lidi se často pozastavují nad tím, že máte obdařená lítka.
0: Tak to mám,
1: to je jasný, ne, pak?
0: No, to je spíš z těch kopců na Vysočině, jak jsem tam šlapal.
1: No, ještě jedna věc, která se váže k Hradci. Já vím, že jsem se bavili s kolegy novináři, kteří jsou z tamtoho kraje v prostředí a ví třeba, jak dřív fungoval ten klub, když ho vedlo město. Občas se objevila taková ta, nebo ten stesk, že tam některé ty hráče

0: Ať je předržují, jo? Že nepotřebují prodávat, protože to tam vede město. Týká se to třeba, když jsme tady Pavel vedl Adama Vlkanovu, se s ním setkal v Plzni, Petr Švárce, Filip Zorvan tady byl nedávno, taky všichni se z toho Hradce nějak dostali, ale třeba ve věku možná lehce pozdějším, než by to bylo úplně ideální. Tomáš Holeš v roce 2017 po tom sestupu, jsem pochopil, že nějak jste si o to trošku musel říct sám, ne? Nebo abyste šel pryč na třeba na hostování po tom sestupu.
1: No,
0: protože mi to úplně nesedí k vaší povaze, ale trošku jsem to tak z toho chápal, že už jste jako řekl, už bych potřeboval být
1: no,
0: třeba v lize.
1: To tak nebylo. To spíš mě pomohl můj agent, nebo Sport Invest a pan Pelta, no. Kdy vlastně mě asi nabídli do Jablonce a pan Pelta řekl, dobře, tak my ho teda zkusíme. Takže mi tam dali roční hostování. Mhm. A měl jsem dokázat, jako, že na to mám, no, a bylo to pro mě fakt vysvobození, protože ten čas ubíhal a prostě ta představa, že budu hrát zase prostě druhou ligu, kdy ty lidi ta druhá liga moc nezajímá, samozřejmě všichni řeší hlavně tu první ligu, tak ta pro mě byla jako špatná, no, takže já jsem rád, že to takhle dopadlo a je to tak, jak říkáš, no, já si teďka říkám, když ve Slávii prostě přijdou 20-letý kluci a mají možnost tam s náma bejt nebo hrát, tak si říkám, tyjo, to je tak nádherný, važte si toho, protože já ve 23, ve 24 jsem byl ještě v Hradci a hrál jsem prostě druhou ligu, no.
2: A už v Jablonci byly myšlenky třeba na nároďák nebo na to, že chceš vyhrát titul? Nebo jsi byl jako, nechci jít spokojený, ale teď jsem v Jablonci a jedu s Jabloncem, jako co nejvíc to půjde?
1: No, tak to nebyly ty myšlenky. Já si dávám takový ty postupný cíle, jako na který můžu dohlídnout. Takže já jsem přišel do Jablonce a vlastně jsem tam, nevím, 3 měsíce jsem nedostal šanci, dá se říct, takže jsem chodil za Bčko a říkal jsem si...
2: Kdo tam byl trenér v tu dobu?
1: Zdeněk Lucký. Mm-hmm. Takže jsem tu šanci nedostal, dostal jsem ji až pak v listopadu a říkal jsem si, že prostě... Chci se tady udržet, protože se mi tam líbilo, krásný klub, prostě krásný stadion, měl jsem to tam rád a bojoval jsem o to, abych tam zůstal, takže ten můj cíl byl zůstat v Jablonci.
2: No, těžký začátek teda, jako když to takhle popisuješ, tohle já jsem nevěděl, přijdeš do nového klubu, v Hradci by si asi hrál, byť by to byla druhá liga, přijdeš do Jablonce, plnej jako elánu a 3 měsíce si ani neškrtneš, chodíš za Bčko.
1: Těžký, no. Ono tohle mě provází tak nějak celou kariéru. Ono to bylo i ve Slávii, že jsem přišel a ten půl rok byl hrozně těžký, nedostal jsem čuchnout. Kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Vlastně nedávno jsme vzpomínali na to s trenérama, že jsme byli v Dortmundu před Ligou mistrů a já říkám, jsem se pojel na tu soupisku, říkám, já jsem jediný hráč, co ještě nedostal čuchnout, jako ani minutu. Říkám, poslední zápas v Dortmundu, tyjo, mohli by mě tam na chvilku aspoň dát. No a po chvíli se za mnou přišel Martin Třasák, kondičák, říkal, nejseš na lavičce, jdeme běhat před hotel. Takže jsem šel běhat před hotel místo toho, abych si zahrál a tak jsem to obrečel a makal jsem dál. No. Takže mě se tohle dělo a je potřeba vydržet, makat a ono to pak přijde. No.
0: A to nám řekněte, jak vydržet, protože spousta lidí se pere prostě s nějakým nezdarem, ať už dílčím prostě nebo třeba dlouhodobějším. Co má Tomáš Holeš, nebo
2: tak
0: co
2: já
0: měl takhle?
2: Já jsem v Jablonci taky byl 2,5 roku, takže vím, že když tam se ti nedaří, takže můžeš kamkoliv zajít a že tam je spoustu podniků, kde by si třeba tady to jako, nechci uhasil, ale tak jako trošku udusil ten jako nezdar, no. Jako momentální.
0: Mě by překvapilo, kdybyste to měli shodné tohle.
2: Tak já jsem tam hrál naštěstí, takže já jsem tam nedusil.
1: Ne, to úplně ne, ale já nevím, já to mám asi v povaze, prostě já jako se nevzdávám a prostě pracuju dál a věřím tomu, že když všechno dělám naplno, nebo ještě si dávám navíc, takže se mi to prostě jednou vrátí. Takže tímhle jsem se vždycky řídil a několikrát jsem se prostě přesvědčil o tom, že se mi to pak vrátilo. No.
2: A teď ten rozdíl teda, tenkrát 24-letý Tomáš Holeš a současnej, máš v podstatě, vím, že se to jako blbě říká, těžko přiznává, máš jako pokud jsi zdravý, tak prostě budeš hrát, nevím, co by se muselo stát. A tenhle ten Tomáš Holeš současnej si přidává ještě furt? Nebo už mu to
1: no,
2: stačí?
1: No, už mu to stačí.
2: Už mu to stačí, je toho tolik, že mu to stačí.
1: Pokud hraju, tak jako spíš jako potřebuji odpočívat a chystat se na ty zápasy, takže maximálně dělám věci navíc jako v posilovně skrz jako zdraví, abych prostě držel pohromadě, aby to všechno fungovalo. A teďka třeba právě jsem po zranění a cítím, že prostě potřebuji trénovat, takže teďka v repres pauzu využiju k tomu, abych prostě běhal a abych se zase dostal do té formy, kterou potřebuju. Mm-hmm.
0: Kolik toho naběháte, tak třeba v individuální tréninku, že si jdete zaběhat?
1: Tak většinou tak třeba 8 až 10 kilometrů, myslím, že je dostačující v nějakým lepším tempu.
0: Máte třeba nějakou
2: intenzitě, Honzo? Jako.
0: Píšete si to do nějaké aplikace třeba? Deníček.
2: Já si myslím, že poběží kondiční trenér s ním nebo za ním někde, pojede na kole možná.
1: No to je z Denda Houštecký, když běháme v létě kilometry, tak ten za náma valí na kole. No. Ale ne, jako já už tam mám takovou pozici ve Slávě, že jako nepotřebuju posílat jako to, co jsem naběhal a abych měl jako důkazy, tam prostě mi věří, že běhám to, co potřebuji a nakonec stejně jako se to ukáže na hřišti, no. Že pokud jako nebudu běhat, tak
2: no, já jsem to chtěl
1: nebudu říct, stačit. No.
2: Já, tak to děláš, protože jako teďka, já nevím, kolikátá byla minuta, 80, když jsi střídal teďka.
1: 75, myslím.
2: 75, tak ti 15 minut chybí, no. To je jako, to je 14 dní doběhá, teďka na to má čas, no a pak už bude hrát těch 90. Přesně, i když jako se budeš kousat trošku dortu, když ti tam dají nějakýho čerstvýho fofrníka, no, ale už to zvládneš, no.
0: Ale my se jenom teď dostaneme v krátké odbočce vlastně k tomu charitativnímu projektu, který Tomáš Holeš podporuje z pozice patrona, ambasadora. Je to běh na dotek, virtuální charitativní závod na podporu dětí s nemocí motýlých křídel a vlastně i Radiožurnál Sport je mediálním partnerem. Vlastně i vy svým během podpoříte celou tu akci.
1: Ano, já jsem vlastně patron toho běhu a já jsem se tam přihlásil na 5-kilometrový běh. To znamená, že si zaběhnu 5 kilometrů na čas a budu se docela snažit. Takže je to motivace pro lidi, aby se přihlásili. A pokud se přihlásí, tak se můžou porovnat se mnou, jestli mi budou stačit, nebo jestli mě předběhnou.
0: Už se můžete podívat na www.virtualnybieh.cz a tam vlastně Tomáš Holeš bude mít ten svůj čas na té 5-kilometrové trati, to bude se měřit od 9. do 18. října. A já teda nevím, jestli budete prozrazovat jako na rovině, nebo do kopce, no, tak jestli v Jablonci někde, nebo v Hradci naopak.
1: Ne, bude to v Hradci po rovinkách.
0: No, tak.
1: Ty kopce, co jsem vybíhal u nás na Vysočině, už jsou pase.
2: Nebo v Jablonci. A už je, podle mě to nebude na atletický dráze, ne?
1: Ne, bude to někde hezky v přírodě, protože ano, atletická dráha je na hlavu.
2: To jsme úplně milovali v přípravě, když někdo řekl, že jdeme na atletickou dráhu a ty jsi si spočítal, že uběhneš třeba 36 koleček. To je hrozná zábava.
0: Tak můžete samozřejmě podpořit i samotnou registrací, přihlášení se do toho závodu, celý ten charitativní projekt, který tedy má pomoci dětem, které bojují s tou nemocí motýlých křídel a koukal jsem, že tam je vzdálenost od 500 metrů do 16 kilometrů, dokonce se dá i zapsat pěší výkon a pokud se chcete porovnat tedy s Tomášem Holešem, tak 5 kilometrů distance, kterou Tomáš podle mě běžně v zápase odběhne třeba za 30 minut, ne?
1: Co? No, spíš za poločas bejvávalo, no, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí, protože si myslím, že to je hodně zajímavý projekt a je to pro dobrou věc, protože ty pacienti s touhle nemocí fakt tu pomoc potřebují.
0: Děkujeme, že ji podporujete. Host desítky Pavla Horváta. No jenom takhle na odbočku, teď to bylo 8 let, co jste debutoval i v Evropské lize na stadionu Ren proti svému kamarádovi, asi předpokládám Tomáši Koupkovi. Tam jste toho taky možná docela naběhal, ne? Když jsem koukal Ismaila Sarr dneska válí v Crystal Palace, tehdy vám tam dával neuvěřitelný gol.
1: Jo, to si pamatuju to. On hrál totiž na mě a levou zálohu a byl to hrozný fofrník, ale byl to krásný zápas a až na to, že na konci jsem udělal velkou chybu a zbytečně jsem tam držel útočníka ve vápně, pískal se penalta a 2-1 jsme prohráli. No.
2: Bez varu.
1: To jsem bohužel ještě nebyl tak zkušený a naivně jsem udělal penaltu, což mě pak dlouho mrzelo, ale předvedli jsme tam dobrý výkon a pro nás všechny to byla premiéra v evropských pohárech a musím říct, že ten zápas jsme si užili.
0: Já musím říct, že to bylo velké dobrodružství Jablonce i s tou Astanou a takhle. No,
2: no to je jasný, já si tenkrát, já jsem přišel do Sparty, jak jsme jeli do Toulouse a Zdenek Pospěch, který tady taky byl takový podobný typ, nevím, jestli si uvědomuješ Zdendu Pospěcha, takový podobný typ a tam prostě ta francouzská liga je v tomhle hrozně výjimečná, tam mají fakt jako individuálně fantastický hráče, A já vím, že i ten Zenda Pospěch, který prostě ubránil všechny, tak tady tam hrál, teď já nevím, jestli to byl Žervíňo, možná, nevím, teď já. A já jsem vlastně střídal ten zápas, jsem byl po té operaci těch třísel, tak jsem na to koukal z té lavičky a říkám, to není možný, z čeho oni jsou schopní se dostat, ty hráči, jak jsou silní individuálně a rychlostě, že ten Zdenek Pospěch, já jsem říkal, tak když už Zdenda ani není schopný jako ho zastavit, tak to už nikdo, takže chápu, že tady prostě se to taky úplně podařilo, že i s tou neskušeností, že někdy uděláš věc, protože těma pohárama prostě jako rosteš a ty zkušenosti ty kluci sbírají, no, to je jako, že uděláš chybu, prostě to k tomu patří, no.
0: A navíc tuhle chybu si, kdyby to Tomáš Holeš nepřipomenul, nikdo nepamatuje a spíš si pamatují posluchači třeba i to, co tady připomeneme my a dostáváme se jenom k tomu, že abychom to zrekapitulovali, v Jablonci dvě sezony, potom roční hostování, přestup, konečné třetí místo v finále poháru, které jste tehdy prohráli se Slaví Mladé Boleslavi 1-3, ten dovětek s těmi psi kolem hřiště, to už jsme tady taky s někým vzpomínali, tak pojďme raději dál. A pak jste tedy přešel do Slávie v roce 2019 a když říkal Pavel, že těmi pohárovými zkušenostmi člověk roste, tak tady přišel ten jeden také velký moment toho, možná pro Tomáše Holeše, takového bajného jara 2021.
3: Fotbalisté Slávie remizovali v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti londýnského Arsenálu 1-1. V 86. minutě překonal z protiútoku brankáře Koláře z pravé strany domácí Pepe. Český tým vyrovnal v poslední minutě zápasu, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou Holeš.
0: To je docela jako taky zajímavá cesta takhle od vzpomínek na úvodní zápas v Evropě na Ren a pak na gól o dva roky později na Arsenalu na Emirates na stadionu současných anglických mistrů, byť teda bez těch diváků, no. Taky bylo specifické.
2: No zase byla slyšet ta radost.
1: To určitě byla.
0: Tak říkal se u vás pak taky někde v paneláku, že jo, brácha Sitzlavel.
1: Jo, to pak jelo po internetu, kdy brácha dá omluvnej lístek jako sousedům, že se omlouvá za hřvaní, že brácha skoroval, no. Ale nebyl to, od nás to nebyl špatný zápas, myslím si, že ten Arsenal zase tolik šancí, jak jsme třeba očekávali, neměl a když se mi pak podařilo vyrovnat, samozřejmě v 90. minutě to bylo nádherný. To je
2: dětský sen prostě, no.
1: To je prostě nádhera, i když samozřejmě bez těch lidí to nebylo takový, ale stejně to bylo krásný. A už tam pomalu začínal ten můj přerod ve stopera, protože jsem tam nastoupil vlastně ve stoperský dvojice, myslím s Davidem Zimou, protože vlastně Ondra Kudela měl trošku po té jeho kauze, takže tam měl těch 10 zápasů stop, takže jsem začal hrávat stopera víc.
0: Do toho Simon Deli měl covid snad, David Hovorka dlouhodobě zraněný, Taras Kačerba nebyl na soupisce.
1: Tak, takže jsem byl poslední možnost a vyšlo to, no, takže krásný zápas.
0: A nebál jste se těhle změn?
2: Stejně jako říkal v tom covidu, jsi byl poslední možnost v nároďáku, pak poslední možnost ve Slávě, podívej, co z toho vylítlo.
0: No ale když vás řekl trenér, ne?
1: Taky jsem byl,
0: no, ale jenom tam
1: tohle děje, no.
0: Že jste jel na Arsenál a trenér vám řekl, budeš tam na stoperu. A proč vám saká takovýhle borci?
1: No tak samozřejmě jsem z toho byl nervózní víc, než kdybych nastoupil na tom svým postu, na tom středním záložníkovi. Ale udělal jsem to tak, jak jsem to dělal, když jsem začínal na té šestce, že jsem dostal jsem videa od vlastně ze zápasu, kdy hrál Ondra Kudela, nakoukával jsem si prostě ten post hodně na videu a snažil jsem se to zahrát tak, jak nejlíp umím, no. Ale jednoduchý to samozřejmě nebylo, byl Saka, Lacazette a už nevím, kdo byl na druhé straně, Martinelli možná.
0: No každopádně,
2: prostě, no.
0: Já si ještě, Tomáši, pamatuju v roce 2020 v květnu, když se obnovovala liga, když byl restart ligy, tak vy jste hráli v Mladé Boleslavi. A tehdy jste podle mě možná poprvé v tom ligovém utkání nastoupil na tom středním defenzivním záložníkovi. Úplně prázdný stadion, bylo slyšet každý pokyn a já jsem si říkal, jestli třeba vám osobně někdy jako nevadil takový ten jako tvrdší přístup v tom fotbale, který běžně bývá, já si to vybavuju teď, protože jsem fakt slyšel jako úplně všechny různé ty pokyny, ať už pozbuzující, nebo třeba takové trošku jako až moc pozbuzující. Ale myslím jenom ve Slávě, jo, jako obecně.
1: No, jako
2: jako o trenéru, myslím.
0: No jasně, že jako řvou prostě na pozbuzení toho hráče, ale jako to k různými peprnými výrazy třeba to občas.
2: Ty
0: jako
2: jsou zvyklí, promiň, no, to jsou zvyklí z tréninku na toho trenéra, když jako pak v tom zápase by to měl být nějaký extrém, tak samozřejmě toho hráče můžeš jako dostat do situace, kdy to neunese, ale pokud jsou na to zvyklí z tréninku, tak to vlastně přijímají normálně, podle mě, no. Nevím.
1: No, jasně, je to tak a hlavně při tom zápase úplně jako to nevnímáš tak jako Když pak třeba trenér na tebe řve v kabině, to je trošku jako horší, ale na tom hřišti to není tak znát, jako tam trošku ta hlava je nastavená jako jinak a kdo chce, tak samozřejmě si to pouští jedním uchem ven, jedním tam, druhým ven. Takže asi v pohodě.
2: To je obrovská výhoda, je na hřišti, že se můžeš otočit zády k té střídavce. V té šatně nemůžeš se schovat do skřínky. Jako.
1: Tak, no to je specialita pár hráčů, co na ně řve trenér a oni dělají, že neslyší a běžej dál.
0: Ale Tomáš Holeš, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, tedy prožíval po nástupu do Slavie zajímavé časy, velmi úspěšné pak, samozřejmě dostal se pak i do hry. A jenom mě napadlo to jaro 2021, které jste vlastně končili tím titulem v té předlouhé sezóně úspěšným eurem. Jestli jste náhodou, bylo vám myslím 28, neměl nějakou nabídku třeba na přestup ven? Jste byl docela výrazný v té době.
1: No, to jsem si říkal, jako že by něco mohlo přijít třeba po tom euru, který se mi vydařilo, ale nějak jako nic extra jako nebylo.
0: Nebylo.
2: Nic
0: bylo,
2: extra nebo nic jako?
1: Byly takový oťukávačky jako no.
0: Jak to vypadá?
1: Vím, že teď nevím, jestli to bylo přímo po euru, ale nějaký čas potom, tak mi volal agent, že by měli zájem z Borussia Mönchengladbach, což jsem jako docela vítal, protože to je krásný německý klub, ale měli jsme se pak sejít, nějak z toho sešlo, že dostali snad covid a pak už jako se neozvali, takže tohle to bylo víckrát, že se někdo třeba ozval a pak to nevyšlo, takže si myslím, že mi to asi nebylo souzeno prostě, no.
2: No a nějaký sen, jako tady jsme se bavili, že nejsi španělský typ, teda nějaký sen, jako kdyby to, teď už asi hypoteticky, teď už to teď vypadá už možná na nějakou Ameriku ještě na půl roku.
1: To už ne, no sen byl určitě zahrát si Premier League, no. Jako na to koukám pořád a tam prostě to je soutěž neuvěřitelná, kde ty týmy jsou hrozně kvalitní a jsou tam ty nejlepší hráči, takže to byl sen.
0: A na tom jaru 2021 jste si docela ukázali, že byste na tu Premier League měli, ne? Když jste vyřadili Leicester, vlastně i Rangers a s Arsenalem minimálně ten úvodní zápas vyrovnaný.
1: Jo, tak měli jsme to porovnání a myslím, že v té době tam nebyl takový rozdíl, nebo samozřejmě vždycky je rozdíl v těch individualitách, který prostě mají, tyhle ty soupeři mají výborný, ale my jsme to nahradili něčím jiným a ten rozdíl takový nebyl, takže zajímalo by mě si to vyzkoušet, jestli bych na to měl nebo ne.
2: Každý týden.
1: Tak.
0: Tomáš Holeš, který je s námi ve vysílání radiožurnálu Sport v desíce, tak loni prožil tedy možná velké zadosti učinění a také u toho byl Pavel Horvát, byť to možná sám neví.
4: Začíná znělka Ligy mistrů. Většina fotbalistů, malých, velkých, mladých, starých, o tom sní, že by to jednou mohla zažít, nebo že je škoda, že to nezažila u těch starších. Teď to zažívají slávisté, tedy po 6 letech a na hrací plochu je přivedl Tomáš Holeš, hráč, znovu to připomeňme, který před těmi 6 lety si to celé odseděl na tribuně nebo na střídačce, nezasáhl do hry, no a o to víc se těšil, že si konečně zahraje tuhle prestižní soutěž.
0: No, vysněná Liga mistrů, možná nakonec jiný zážitek, než byste řekl, ale přece jenom, když jsme zmiňovali to, že jste nebyl na té soupisce pro tu v roce 2019, tak loni, když to přišlo, i s kapitánskou páskou, tak jak jste se cítil, když jste tam nastupoval takhle?
1: No, tak samozřejmě stát tam a slyšet tu hymnu Ligy mistrů, tak to je nádherný pocit a čekal jsem na to dlouho, vyčítal jsem to trenérům dlouho, že mi tam nedali ani tu minutu. Takže pak jsme společně makali na tom, aby jsme zase Ligu mistrů mohli hrát a když se to povedlo a já jsem tam stál, tak samozřejmě krásný pocity.
0: No. Pavel byl u toho jako spolukomentátor našeho přímého přenosu s Mirkou Vasičem, kterého jste
2: slyšeli.
0: Já jsem
2: říkal, když to pouštěl, já jsem si to hned vlastně vybavil, jo, že tam tohle Miro zmiňoval, že vlastně jsme mu to přáli, vlastně všichni, myslím si, zase tím jako projevem, takže vlastně všichni normální fanoušci ti to museli přát, no ale prostě to, já jsem to viděl, to bylo vlastně u té brány, co je tribuna
1: Severu,
2: no tak tam byl ten souboj, já jsem říkal, tyve, to je špatný, jako to je špatný a vlastně za chvilku se to potvrdilo a to jako musím, teďka mám prostě úplně tu husinu, že mi bylo úplně jako blbě z toho, říkám, tyve, to není možný normálně.
1: No, stalo se, no, to prostě je to fotbal, ale přilehl mi tam koleno, takže měl jsem nějaký postranní vaz trošku pochroumaný, Ale pamatuju si, že jsem přiběhl do kabiny a chvilku jsem tam obrečel, jak jsem měl v sobě nahromaděný ty emoce, tak jsem to tak nějak jako vypustil. Ale nebylo to tak vážný, jak to třeba mohlo být, takže já jsem pak nějaký zápasy stihl, takže jsem si zahrál.
2: Hele, v tu chvíli já teďka je to takový jako nepříjemný, ale vlastně i ty posluchači by to mohli jako, dobře, ten úraz se stane, to je prostě takhle, že jo, a teď byla chvilka, ty jsi to jako chtěl zkoušet samozřejmě, no.
1: No, a nejde to, no. Pak jsem tam měl nějaký sprint právě a hrozně mě to bolelo a říkám, to prostě nejde, to jako nemůžu jít přes bolestaní, protože mě tam někdo frknul a mohlo by se to ještě zhoršit, takže jsem prostě přiběh, říkám, musím dolů, prostě bolí mě koleno, no.
0: No, zmeškal jste Inter, Atalantu, Arsenal, ale pak jste si zahrál tedy při remíze s Bilbaem na Tottenhamu a doma jste hrál tedy stejný zápas, jako zažil Pavel před těmi 15 lety taky v Edenu s Barsou. Taky jste dostali 4 góly tehdy, ale Tomáš má asistenci, že jo? Barcelona.
1: Mám. Protečoval jsem tam roh, no, na zadní tyči a Vasil Kušej to tam dorazil, takže...
0: To jste vedli vlastně, ne?
1: My jsme vedli a poločas byl 2-2, takže jsme si říkali, že by to mohl být dobrý zápas. Ale bohužel teda já jsem v tom zápase o poločase střídal, protože mě zase táhl zaďák. Takže to, no... Takže já jsem s Barcou remizoval a kluci to pak zkazili.
2: Druhá půle, ty máš jediný bod. Já jsem si vzpomněl, jak jsi to říkal, jsme takhle hráli s tím AC Milan, tam jsme teda pak to taky skončilo 2-2, ale vlastně o půli, že jo, normálně euforie, jedeme, ty zmrskáme, jsou hotoví, nevědí co na nás. A během podle mě 4 minut druhý půle to bylo 0-2 a dal Pato a
0: Robinho, ne?
2: Robinho. A to ještě ty lidi byli, bylo takový ten, jak všichni se šli na jízdu půli. A říkám, tyjo, to není možné, jsme za 3 minuty dostali 2 góly, to jsme si říkal, jak je seřežem o půli a najednou během, ty si tam dali dvakrát do prázdný a říkám, tak to umějí kluci, no.
1: Je to tak, no, nám to trefil Dani Olmo do šíbenice, že jo?
2: Jo,
1: je to hned prostě.
0: No, vlastně zítra, 25. září, to bude 2 roky teda, ale od takového méně šťastného momentu, respektive před 2 rokama jste porazili Ludogorec, ale od té doby v Evropě vítězství Slavia nemá. Ta Liga mistrů se teď teda rozjela velmi složitě, nakonec Racing Lens. To jste si zažil sám. Tak jak to vidíte teď vlastně i vzhledem k tomu losu, jsem cítil trošku jako i z kabiny, měl jsem to zprostředkovaně, ale že jako zas tak nadšení jste nebyli třeba z toho losu, ať už z té obtížnosti, která je vysoká, tak i z té atraktivity. Jak to máte vy v tomhle ohledu, jak tomu přistupujete?
1: No, mám to stejně, no. Přál jsem si tam trošku jiný týmy, trošku třeba atraktivnější a tady to je, jak jsi říkal, prostě je to takový, že ty týmy jako pro diváka si řekne jako Lens nebo prostě já nevím Villarreal, ale všechno to jsou prostě výborný týmy, no, takže těžký. Teďka jako jsme měli, si myslím, jako blízko ke 3 bodům po prvním poločase, který jsme odehráli skvěle. Jsem si říkal, že prostě tady musíme porazit. Bohužel se ten zápas zvrtnul a nakonec to dopadlo nejhůř, jak mohlo. A co se dá dělat, no, teďka musíme... Já v další zápas hrajeme Sabach, takže...
2: Půjdou zápas od zápasu prostě.
1: Přesně tak. No.
0: Tak on to říkal i Santi Denia teď na té tiskovce, že půjdou v Lize národů zápas od zápasu a tam mají taky složité soupeře. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste tedy kapitán Slavie, jste jeden z lídrů, kdo se, nevím, jestli to nebudete moc prozradit, jak to neříkajte, a kdo se stará o ty třeba mladší hráče, když prostě v tom zápase se jim něco nepovede, protože myslím, že tady v tomhle duelu se taky tam jeden borec s tím vyloučením neprezentoval úplně šťastně, myslím, Mikuláš Konečný.
1: No, tak to jsou samozřejmě těžký momenty, sám jsem to zažil, když se dostane červená karta, prostě není to jednoduchý, zvlášť v takovémhle zápase, ale tam tu podporu měl prostě od všech, jako nikdo mu nic nevyčítal, tam za ním chodili všichni kluci a on samozřejmě těžký, no, seděl tam po zápase chudák zklamaný, ale to někdy fotbal přináší a musí se přesto přenést, no, ono to zase posílí do těch dalších zápasů. Takže já myslím, že my tam máme skvělou partu, je tam hodně takových starších kluků, takový ty lídři, co se tam prostě starají. Řekl bych, že se staráme jako všichni. tak nějak navzájem o sebe, což je důležitý.
2: Zkušenosti, no. Já jenom jsem chtěl říct ještě tady k tomu losu, vlastně jsem byl teda naposled v Plzni, tak taky nás nahnali, že bude losování, že tak nás nahnali do té šatny, aby to mohli natáčet, no a teď vlastně vylosovali ten, že jo, Bayern, Barcelonu a Inter Milán a oni se všichni radovali. Já říkám, jste se zblásili. Ne, ten Inter, ty jsou slabý, tam budeme bodovat. Říkám, no tak Inter byl ve finále a tam ty nám dali to, no. No,
1: my jsme právě teďka seděli taky pospolu a hrozně jsme si přáli Liverpool a hlavně ne Bayern samozřejmě. A byly tam ty tři týmy a dva z toho jsme měli dostat, byl tam Bayern, Arsenal a Liverpool. Říkali jsme si, my ten Liverpool už musíme dostat a samozřejmě Bayern, Arsenal. No. Takže...
0: Sedí tady vlastně, to máme unikátní.
2: Jsme tady zklamaný z té ligy.
0: No, takhle, to je unikátní, jenom že tady v pořadu sedí teda účastníci ligy mistrů, několikanásobní mistři, vlastně kapitáni, ať už bývalý tady jako výrazného klubu Viktoria Plzeň, kapitán Slávě, tak mě jenom jako napadá spousta různých otázek, ale máme tady hlavně taky dva lístky do Šiříkovky, Pavle, jak to musíme vysoutěžit, ještě než se dostane úplně nakonec s Tomášem Holešem, kterého teda snad sem dostaneme ještě někdy, protože těch témat je strašně moc. Komu dál Tomáš Holeš gól teď v květnu, když potvrzovali se Slávy už teda před prázdným Edenem ten titul, čtvrtý Tomášu, kdy překonal už ty své sestupy tím čtvrtým titulem, no. Tak komu dal ten gól? Bylo to 5-1 a on vlastně to dal svému bývalému klubu, tak nemáte za tolik možností. Jak nám zavolejte 221 552 222. Kdo chcete 5. října se vidět s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou v Šiříkovce a bude tam s námi taky rozhodovat sudí Pavel Královec, teda bývalý sudí. 221 552 222, můžete nám zavolat s Tomášem Holešem, můžeme zatím drknout třeba trošku do strun. Jestli, mě totiž fascinuje na tom videu, které teď publikovali i vlastně oficiální vlastně kanály, myslím LFA, jak hrajete Milanu Petrželovi. No. Že to umíte naladit, tu kytaru, to je fascinující. Já totiž na housle mají jenom 4 struny a neumím naladit kytaru, která má 6, což mi přijde fascinující.
2: No, máš 5 prstů, to ti nevychází.
0: To je pravda, to mi nevychází. Počkej, jak já vezmu tu soutěž. Tak dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady posluchač Martin.
0: Posluchači Martine, tak víte, komu dal ten gól Tomáš Holeš?
5: Jablonci.
0: Výborně. Martine, tak se těšíme v Plzni. Mějte se prýma a samozřejmě soutěžte s námi i další. Nebuďte zklamaní, když to dneska nevyšlo. Host desítky Pavla Horváta. Tak co ty struny, Tomáši? 6 strun kytara?
1: No, já to naladit umím, ale samozřejmě podle aplikace, ne, že bych to ladil podle ucha.
0: To mě
2: nedošlo. Na kytaru je ta ladička už teďka.
0: Ne, dobrý, no ne. Tak, no. A jo, tak ladičku používají i profíci, to zase jako nechci schazovat.
2: No, na housle to nemáš, jo.
0: Nepožívám to, tak to slyšíš a tak...
1: No, tak to takový...
0: Ale ne, profíci to slyší...
2: To slyšíš, ale trvá to dlouho, ne?
0: Profíci používají taky ladičku, to je jasný. No. Mě to právě jako fascinovalo, že to, protože jako vdrknout do toho umíte a je skvělé taky, že umíte intonovat. Jak jste se tam pak dostal v té písnice, to byl připomínka toho titulu loňského, ne? Když jste zpíval v Edenu.
1: Jo. No, jako bylo to falešný.
0: Ne, nebylo právě, jako na začátku, jo, no, ale pak ne.
1: Pak už jako lehce jsem se do toho dostal, ale jako...
2: Ty snad nejsi novinář, ty nemalžeš, to bylo falešný na začátku, to bylo jasný, ne?
0: Pavle, ale důležité, jak to končíš, ale tak když končíš do pozitivna v duru a hlavně čistě, tak je to dobré.
2: No. Zajímá, jestli máš ten...
1: Metronomix.
0: Možná taky v mobilu aplikaci, ne?
1: Ne, to nepoužívám, ne. Ne, já jako zahrát něco umím, ale jako zpívám potom, když si něco dám lehce, to je pak už mě to jedno, ale nejsem jako dobrý zpěvák.
0: Tak doma u stromečku asi ne?
1: Taky jsem si někdy zaspíval, no, s dětma.
0: Dobře.
1: Ale jako...
0: No, máte štěstí, že tady máme už málo času, protože Pavel taky rád zpívá.
1: Jo?
0: No,
1: jo.
0: Já jsem si ozvučné dřevo teda nevzal, vy taky nekouká.
1: Taky ne. No,
0: ale tak měli byste se nějak sejít, co?
2: Jo, se sejdem určitě.
0: A kde třeba jako v kabině ještě zpívák takový, jako který s vámi
2: no,
0: do toho takzvaně
2: jde? Když si všichni dají něco, tak zpívají všichni, to si buď jistý, jako.
1: No teď mě úplně vyrazil dech Erik Prekop, protože my jsme pak po titulu byli na chatě a já jsem tam drnkal do kytaru a najednou přišel Erik Prekop s kytarou a ten to tam rozjel, ale úplně neuvěřitelně.
2: Fakt,
1: takže ten, to byl profík. On snad i umí na heligonku, nebo na co říkal, že bude
2: jako asi... muzikant prostě, no.
1: Bude to muzikant, no, takže ten zpíval výborně i hrál jako na kytaru. No,
2: tak proto mu to tolik nešlo na hřišti. To se mu omlouvám, tak je nadál.
0: Dobře, ne, tak to takhle Pavel Horvát zpestřil, dobře. No tak já se těším, že někdy uslyším třeba Pavla Horváta společně s Tomášem Holešem zpívat. ale byl bych rád, kdybychom se...
2: Já umím jenom Dajánu, ale hraju cigánský G-čko a...
1: No,
0: Pavel zapomíná, že má samozřejmě i svou pěveckou roli v jednom filmu, ale no, o tom se bavit dobrý, dneska raději nebudeme. Měli jsme tu Tomáše Holeše, moc děkujeme, že jste přišel a no třeba někdy, nejen u pěvecké části, ale třeba i u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Co vám daří, Tomáši?
1: Já děkuju za pozvání, bylo to tady s váma fajn, takže no, děkuju a mějte.
2: Ti přejem teďka, ať ti vyjde ta pauza, ať se proběhneš pořádně, to ti závidím celkem, protože já bych se zapojil do té soutěže jenom v tou chůzí možná, ale jsme rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě, jsi fit.
1: Děkuju.
0: Tomáš Holeš byl hostem Desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
2: Díky za pozvání ke mně, Honzo.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta
7: na Rádiu Praha.
6: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
7: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha.
7: Pražákům je hej.
6: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
7: Pražákům je hej.
6: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.